Nikdy nemám člověka radši, než když mu navlékám na krk svůj škrtivý límec, abych ho pasoval na rytíře svatého Šibenikuse.

snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.

láká, taky nenávist a zlost. Moje druhý jméno bývá posedlost, svědomí mě hlídá. Hlídá, abych nevyrost.

jen v krbu oheň hučí, je podzim, ty jsi voda živá a ten podzim.

Víny svoje je podzim a jako naše vina podzim nás objal a zavřel spolu do pokoje.

voda a čas se zase neúprosně krátí, si podzim, co mi ruku podá, a já se navždy do podzimu ztratím.

že nemám vyprávění dar. Co vám teď říkám, let už je pár. Můj táta hříbe černá mi dal. Znal dobrák ten, co už dávno jsem si přál. Zhříběte záhy, kůň krásný byl. Já za něj, on za mne, by život položil. Ať stín v horách pálil, ať sníh stopy kryl. My táhli jsme spolu, snad tisíce mil. Proč za světlem musí ležet stín? Proč vedle růží růst může blín? Proč přátelství skončí jen pro dívčí klín? Nenávist se změní, věru sám nevím. Můj druhý přítel snad náhle zešílel, když krutou a podlou si pomstu vymyslel. Snad zraněn sám mě víc ranit chtěl.

utrh jsem růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastní štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Tak já jezdím v tom vleku a beru si sebou, nebo brávám si sebou knížku, kterou jsem dostal k Vánocům před 2 lety. A knížku, která byla koupena u nás v Českém Těšíně, my tam máme polské knihkupectví, ty polské knížky se tam prodávají. A tam vyšla knížka, která se jmenuje Pírka, tedy Pírka. A je to takový výbor celoživotního díla pana Staudingera, polského básníka, ani ne tak snad básníka, jako spíš epigramatika. No každopádně on tedy pěstuje takový zvláštní literární žánr, který u nás nemá příliš jako velkou tradici. Jsou to taková dvojverší a nejde snad ani o epigramy, jsou to takové hříčky, takové slogany. No a dokonce je to v Polsku tak populární, že ten pan Staudinger jezdívá po klubech a prostě baví celý večer tím, že říká ta dvojverší. Já si to sebou beru proto, protože si to překládám a říkám, je to založeno na slovní hříčce, na jazykové hříčce tady tak často, takže ten překlad třeba člověk jede z Ostravy do Pardubic a potom do Hradce, tak to tak udělá 2-3, přeloží, tak to uběhne celkem rychle. Já bych vám aspoň některé, když jsme u té lásky řekl, které se mi líbí a které znám z paměti, toho pana Staudingera, tak prosím vás, ale znovu, ti, kteří jste mladší 15 let, neříkejte to na mě doma, co jsem tady všecko. Jo? Bude to o lásce. Apel, tenhle ten apel se mi hrozně líbí. To já bych dokonce vydal jako plakát. Do různých pokojů ten zní takto. Mějte se, dívčiny, neznáte dne ani hodiny. No zase čistota půl zdraví, já vím, já jsem to tady. Nebo takové poučení. Nedá ti otec, ba ani máti, to, co ti může sousedka dáti. Ještě se mi líbí, to není dvojverší, buďte připraveni, teď to bude trošku další, jo. Ale jenom trošku. Jmenuje se to Zuzana v koupeli, nebo Zuzana a starci vlastně. A vy znáte asi ten obraz, kdy Zuzana nahá se koupe a staříci, jak se říká u nás, očumují, chtějí něco vidět. Jako. No tak pan Staudinger napsal tohleto Zuzana a starci. Dva starci uzřeli Zuzanu v koupeli. Chtěli ji postrašit, ale čím neměli.

Ono to je fakt těžké překládat. Já třeba, jestli dovolíte, abych se pochválil, protože některé se nepovedou, ale zrovna to další dvojverší si myslím, jako že se mi to povedlo. V tom pravém slova smyslu. Náhoda celkem. Abyste viděli, jak ten mechanismus překládání funguje. Tak v originále to dvojverší další znělo. Kde žonzon žonze, tam ani žonze. To znamená, jste se pochopili samozřejmě. Ve volném překladu to je něco takového, to je, jak jste slyšeli, jazyková hříčka, slovní hříčka, takže v překladu to je nějak volném, že kde vládnou pudy, jako ty nejnižší takové ty více, o kterých mluvím, takže tam s tím nechci nic společného. No. Tak já jsem dlouho přemýšlel, to mi trvalo, myslím, to jsem dělal na trati 33A, Přerova do Brna, to je taková ta rychlíková trať, 100 km za 6 hodin.

No ale někdy to fakt nelze přeložit tak, aby to nestratilo ten svůj pravý smysl. Já bych vám jedno dvojverši ještě jedno řekl třeba v originále, zároveň bych překládal, aby tomu budete rozumět. Či hrabina, to je hraběnka jako, či hrabina, či kuchárka, tedy ať už hraběnka nebo kuchařka, či hrabina, či kuchárka, byla v kroku špárka.

co bylo je pryč, jednou provždy a stezky jsou k ničemu. Každá epocha má vlastní kulisy, herce i kus. A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s Puškinem, nezajdu si s ním na čaj do bystra u sedmi hus. A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s Puškinem, nezajdu si s ním na čaj do bystra u sedmi hus. Dnes už nechodíme jak za stará posáci na boso,

Jednou bijem hlavami o tvrdou zem. Podél našich cest dlouhé aleje vítězných praporů. Náš boj za to stál, my máme vše, za co šli jsme se být. A líto mi je, že se stavějí pomníky z mramoru. A vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství. A líto mi je, že se stavějí pomníky z mramoru. A vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství. Co bylo je pryč, výjdu ven na špacír, koukám, noc je tu. V tom z ničeho nic, vedle arbatských vrat u vody. Stojí drožkář a kůň a pan Puškin jde po prázdném prospektu. Já krk za to dám zítra, že se něco přihodí.

A já znám, že ta píseň týdne. Ta vám bude zpívat ti. Až dospíváš koledu, tiše zesneš pojedu. Statní ptáci, funebráci, uloží tě do ledu. Ještě jednou. Až dospíváš koledu, tiše zesneš pojedu. Statní ptáci, funebráci, uloží tě do ledu. A teď všichni. Až dospíváš koledu, tiše zesneš pojedu. Statní ptáci, funebráci, uloží tě do ledu. A teď melodie. Až dospíváš koledu, tiše zesneš.

dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku kvím, zapálil na stromečku nejhořejší svíčku. Na stěnách tančily černé stíny, nechytneš je,

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu sem kapra sněhuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zahulákám.

krk zatvrdá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že něco neskuší, a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá, tak si, kde je ta babeta, že se tak loudá.

dál chci ležet za změny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.

za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Krásný dobrý večer. Vítám vás u živého vysílání pořadu Jsme ve válce. Následující hodinu se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme na témata, která v tuto chvíli reálně hýbou světem i Českou republikou. Začneme u nového evropského pravidla. Proč musí ukrajinští muži v braném věku prokazovat splnění vojenských povinností, aby u nás získali dočasnou ochranu? Pomáhá tím Evropa Kyjevu s mobilizací, nebo jde o řízené ukončování podpory? Dál otevřeme otázku, co je to vlastně bezpečnost. Zatímco Evropa mluví o miliardách na zbrojení, jižní státy pustoší rozsáhlé požáry. Nezužili jsme pojem bezpečnosti až příliš? Podíváme se také 100 metrů pod masiv švýcarských Alp. Proč si tam světové elity schovávají majetek v megabunkrech za miliony? Vědí něco, co my ne, nebo jde jen o výnosný biznis se strachem? Rozebereme plánované pozadí v Evropské unii. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu? A jak je možné, že dnes v médiích vycházejí dokonce žebříčky úspěšnosti tajných služeb? Poté se přesuneme na Blízký východ. Může americko-saudská jednání o obohacování uranu odstartovat nové jaderné závody v regionu? A na závěr probereme stupňující se slovník v USA. Proč Donald Trump oprašuje strašáka komunismu a proč si v politice tak snadno nálepkujeme protivníky fašisty, komunisty či extrémisty? Tak. Pojďme na to a já se přivítám se svým milým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem a spojíme se do Havlíčkova Brodu. Hezký večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Já tě zdravím a půjdeme hned na první téma. Chtěla bych se tě zeptat, co říkáš na nové opatření Evropské unie, které vešlo v platnost 5. srpna, to znamená před pár dny. A toto opatření vyžaduje od všech mužů ve věku od 18 do 60 let z Ukrajiny, kteří by žádali o dočasnou ochranu, aby předložili své doklady, či prokázali se, že absolvovali vojenskou službu, či jakkoliv byli třeba vyvázáni z této povinnosti. Co si o tom myslíš? Protože první, co se nabízí, je to, že Evropská unie chce Ukrajině pomáhat s mobilizací.
1: To je první a naprosto zásadně správný dojem, protože to si myslím, že tady Evropská unie překročila všechny čáry prostě toho, jak poučujou furt o lidských právech a o morálce a tohleto, to si myslím, že je prostě úplně někde jinde za čarou. Prostě to je velká ostuda a velké neštěstí a jak to říct, v podstatě katastrofa z hlediska uplatňování lidských práv. Myslím si, že ještě potřeba takhle říct, že těm, kteří mají tu dočasnou ochranu, tak ta ochrana byla prodloužena tuším do března 28, takže těch se to netýká, ti, kteří dostali do 5. srpna. Ale ti, kteří žádají od 5. srpna, tak musí prostě prokázat něco, co je naprosto neslýchaný. Já se obávám, že v historii prostě nic takového nemá žádný srovnání. My tady naháníme nějakému státu lidi do toho jako kanonenfutr. To je prostě něco příšerného. Rozumím tomu, že když se týká té dočasné ochrany, takže se ten stát přijímající logicky zajímá o to, jestli ty lidi pracujou, když se zapojí do procesu prostě a přispívají na ty sociální dávky a tak dál, ať už to je ta bilance na tu či na onu stranu, to je celkem vedlejší, ale prostě zařadí se do té společnosti, tak je to naprosto v pořádku, ale do toho, jestli ve svém domovském státě, ze kterého utíkají kudy válce, jestli tam odsloužili tu vojnu, do toho prostě těm státům vůbec nic není. Tohle to je prostě tak hrubý faul vůči lidskosti, že já jsem prostě nad tím skutečně zděšen. Takže tohle to je můj pocit.
0: No já ti naprosto rozumím, protože každý z nás, kdo se seznámil tady s tímhletím opatřením, a já musím podotknout, že od toho 5. srpna už došlo k odmítnutí desítek takovýchto žádostí, ale já musím podotknout, že každému z nás určitě před očima běží ty otřesné záběry, jak prakticky přepadají a násilím odvlékají muže do aut a prostě je násilím takto mobilizují. Ale já se ti chci zeptat na jinou věc, co mě zajímá. Jak je možné, že od prvního dne, kdy prakticky vypukl ten konflikt, jsme sem naprosto, jakkoliv bez zábra, nebyly učiněny žádné dohody o tom, jak to bude vypadat, že sem proudili muži, kteří jsou v tom věku té branné povinnosti.
1: No to bylo asi taky kvůli výcviku, protože my jsme tady cvičili spoustu těch ukrajinských jednotek, takže aby se to vyhnulo prostě jakékoliv evidenci, jakémukoliv režimu, tak se ty hranice otevřely. Tím pádem sem přišli, jak to tak bývá, kromě lidí, kteří, u nich jsou ty důvody pochopitelné, jaksi z lidského, z humanitárního hlediska, tak sem přišlo těžko evidovatelné, těžko odhadnutelné množství lidí, jejichž úmysly mohou být zcela jiné, v podstatě v rozporu se zákony, prostě mluvím o určitých kriminálních strukturách. A jelikož sem ty lidi přicházeli bez jakékoliv kontroly a vzhledem k tomu, že Zelenský jim tam tenkrát otevřel ty výzbrojní sklady, tak ty lidé můžou být ozbrojeni neznámým počtem zbraní, prostě které může vyrovnávat nebo přesahovat počty našich a kvalitu vyzbrojení našich ozbrojenců. Takže tohle to je opravdu taková téma na nejčernější myšlenky, radši tomu se vyhnout, protože opravdu zdaleka ne všichni Ukrajinci sem přišli páchat trestnou činnost. Já myslím, že naprostá většina z nich utekla odtamtud, protože tu válku oni taky necítějí jako svoji, cítí, že vlastně jsou nástrojem. Já bych tady k tomu jenom připomněl takový velice dobrý příklad, kde se to vlastně vyhrotilo do takový krystalicky čistý podoby. A to je vlastně ta situace polská. Jo. Tam se to vlastně vyhrotilo tak, že oni teďka začali zase se bouřit, protože Ukrajinci tam svatě pozhřbívají prostě ostatky Konovalce.
0: Nacistu, no.
1: Konovalec, jo, to je teďka ten novej pohřeb, potom takže tam je to dvojí a tady je to zajímavý. Většina Poláků se zasazuje o vyhoštění nezaměstnaných Ukrajinců a v Polsku se zvýšil výrazně počet zločinů z nenávisti páchaných na Ukrajincích, ale prezident polský řekl, že Varšava nepomáhá Kyjevu z altruismu, ale čistě z národních zájmů. Podle něj je hlavním cílem Polska co nejvíce oslabit Rusko prostřednictvím Ukrajinců, které taky nemají rádi. Čili oni vlastně v jejich polském zájmu naprosto cynicky na rovinu řečeno je, aby se pobylo co nejvíc Ukrajinců s co nejvíce Rusama. Tohle to je naprosto šílená situace, ale to si myslím, že je takový jako sice extrémně vyhrocený, ale opravdu je to v pozadí té pozice téměř všech evropských států, že prostě oni tlačejí Ukrajince, který nemusí, proti Rusům, který nenávidějí. A tady je strašně zajímavý, že Ukrajinci se teďka chtějí nějak s těma Polákama dohodnout nikoli, že by přiznali, že by se podívali do historie, co si provedli, ale oni chtějí najít společnou řeč například ve vzpomínce na alianci mezi Pilsudským a Petljurou v roce 1920, kdy se spojili proti bolševikům. Jo. Takže tam se odehrávají prostě takovýhle šílený hry z té minulosti. Tohle to všechno tam hraje, protože oni na rozdíl od jiných národů mají tu historickou paměť bohužel trochu selektivní a příliš, řekl bych, citově zatíženou. Takže tohleto je taková situace, kdy ty aspekty jednotlivý činí poměrně iracionální a těžko předpověditelnou, co se tam vlastně bude hrát dál.
0: Já jsem, mám takovou, jenom se tě doplním nebo zeptám na takovou věc, jako my vůbec nemáme přehled, jak se staví ukrajinským mužům v tomto vlastně bojeschopném věku ostatní členské státy, protože já jsem dneska měla jsem návštěvu tento týden v galerii dámy, která 20 let žije v Anglii a ta mi říkala, že Anglie vůbec nepřijímá Ukrajince. Jako jo, a přitom víme, že to byl Boris Johnson, který byl jedním z těch hlavních válečníků a zatěl tehdy ty Istanbulské dohody. A vůbec nemáme přehled, jak je to ve Francii, jak je to v Německu. V podstatě to vypadá, jako kdyby se s tím celým potýkal ten východ, ty post vlastně komunistické země, ty, co byly pod nadvládou jako Sovětu. Jenže ten problém zůstává prakticky na nás. A co říkáš na to, jak se k tomu staví naše politické strany? To by mě zajímalo. Třeba SPD to vítá, jak vidíme, ale neohlížíme se na začátek té války, že se to nedělalo od začátku.
1: Ano, to, oni chytají tygra za ocas trošku. Ta debata o tom je naprosto neadekvátní. Myslím si, že takový šílený příklad byl prostě ten naprosto děsivý přístup té moderátorky k panu prezidentu Klausovi, kdy prostě ta husa neomaleně prostě tam furt něco kdákala a pan prezident noblesně naznačoval jaksi hloubku problémů, jak historickou prostě, tak i politickou, sociální a tak dál, ale ona prostě naprosto neurvale prostě do něj, jako dolovala z něj odpovědi, že to bylo jak u výslechu z ní, jako by byla velmi dobrá STBačka, jo, nebo gestapačka možná, jo. Prostě to bylo něco strašidelného, takže tady se bohužel teda řekl bych, že ta podstata věci prostě upadá a že se to zneužívá, všechno se to zneužívá k nějakým dílčím politickým cílům, nějaký strategický myšlení tady, že by někdo měl, to nemá. A další věc, nejenom ta migrace z Blízkého východu a z Afriky, ale i bohužel z Ukrajiny je bohužel zneužívána politicky, protože je to velká hrozba, když třeba tady Babišova vláda se nebude někomu líbit, tak on roznítí ty Ukrajince, kteří jsou tady, aby prostě tomu Babišovi to tady jako zavařili. Takže z těch, to je opravdu jako velmi nehumánní prostředí, který se kolem té, nebo ty události, které se kolem té migrace objevují, jako nějaký lidský práva, to jako opravdu, je to jenom klacek, ale ten obsah se naprosto ztratil, že to je jako spousta lidí se tady ohání křesťanstvím, aniž by četli Bibli, aniž by věděli vlastně, o čem to celý je. Prostě tady se bohužel prostě lidi fackujou už jenom takovýma nějakýma symbolama, pomluvama prostě a nějaká ta hloubka uvažování a řeči. Prostě znova se vracím k panu prezidentu Klausovi, tam to bylo naprosto jasný, ten propad, ale to je za pár let, že to je vlastně v průběhu jedné generace, prostě to je člověk o jednu generaci nebo o dvě vodní starší, ale prostě ten úpadek vůbec celý té kultury, toho přemýšlení Evropy, oni tady furt chtějí zachraňovat Evropu, ale ta Evropa se prostě řítí ke srázu. A já nevím, co se tady dá zachránit. Já jsem byl zděšen, prostě nějaká petice, jako hrdině podepsat petici na záchranu Evropy. Pane Bože, ať pro tu Evropu něco dělají, ať o tom nemluví, jako podepsat petici. To je přesně taková příznak té dekadence. Jo? Oni si myslí, že když podepíšou petici, takže dělají něco pro záchranu Evropy. Ne, ať se podívají do základu Evropy, ať si vemou tu Biblii, ať si to nalistujou, co tam opravdu je, ať si taky zjistí, že tam v té Biblii jsou věci, o kterých se moc nemluví, aby zase byli trošku pokornější k těm jiným náboženstvím, protože ono to má, každý ten chleb, jak se říká, má dvě plochy, a jedna se maže, druhá se nemaže, ale většinou to padá na tu namazanou. Takže tohle to si myslím, že je opravdu znamení jako všeobecného úpadku Evropy. A mně tady přijde zase já nechci rozšiřovat nějakou tu pesimistickou náladu, prostě je potřeba se s tím smířit, je potřeba se s tím smířit, že stárneme, že nemládneme. Evropa taky stárne, taky nemládne, má choroby, ty se ve stáří prostě zviditelňují, ale je možné zaujmout velmi důstojné stanovisko, to znamená zasadit se, aby to, co za to stojí z té Evropy, aby bylo zachováno. A to si myslím, že prostě je náš úkol a nemůžeme se koukat na to, prostě jestli budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, prostě to s tím v podstatě nemá co dělat. Proto je potřeba asi se k tomuto kroku Evropské unie postavit jako velice razantně a naprosto jasně, protože tady se ti ukrajinští muži dostávají do situace. Víš, mě to připomíná, poslední poznámka, připomíná mi trošku situaci z roku 1938, kdy byla konference ve švýcarském Evianu a až na Dominikánskou republiku všechny státy na světě odmítly přijmout na své území v nacistickém Německu pronásledované Židy. Takže ten Hitler pak říkal, no to, co chcete, teď vy je taky nechcete, tak se nedivte, že my je taky nechceme. Jo. Skutečně pouze Dominikánská republika, asi 600 lidí tam přijala, prostě to bylo naprostý fiasko. A ty lidi byli v podobném presu, jako se teďka ocitají ty Ukrajinci. A bohužel, jako v jejich situaci si myslím, že je můžou napadnout nejrůznější nápady a nebude se nám to líbit, ale nemůžeme se jim až moc divit, protože ty lidi jsou prostě, se dostali mezi mlýnský kameny těch dějných událostí prostě a není jim opravdu co závidět.
0: Já ti děkuju moc za to, co jsi teďka řekla, protože mi mluví z duše a my si v tomhle tom maximálně rozumíme. Já jenom víš, co můžeme. Já si myslím, že můžeme všechny kantory a všechny lidi, kteří se pohybují kolem vzdělávání, aspoň třeba přimět k zamyšlení, jestli až jim znovu přijde od dárku od Putina pozvání na promítání, největšího hromadného promítání propagandy, jako je velký vlastenecký výlet, tak aby zapřemýšleli, jestli by nebylo lepší říct něco lidem, těm dětem, těm školákům, o Vladimíru Kernerovi, o filmu Krev zmizelého a začít přemýšlet, jak s těma dětma, s těma žákama mluvit. Já ti moc děkuju, Honzo, a jestli můžu, jestli už tomu nemáš nic, jestli můžu jít dál.
1: Ano.
0: Můžu. Tak, tohle to je téma, který si myslím, že je absolutně aktuální. Určitě všichni naši diváci, a my jsme se o tom bavili před vysíláním velice krátce vteřinku, se bavíme o tom, co propuklo teďka v Chorvatsku, obrovský požár v Omiši, je tam 12 000 lidí, kteří utíkají, je tam zasažených 300 Čechů a my se teď budeme bavit o tom, co se děje v Evropě. Vidíme ty požáry ve Francii, vidíme ve Španělsku, není to nic neobvyklého, ale teď je to opravdu až dramatické, bych řekla. A my se neustále v Evropě bavíme o tom, naše elity se baví o tom, kolik musíme dát miliard do zbraní, do války, do zbrojení. A jak se díváme na tu bezpečnost, vnitřní bezpečnost těch států? To mě zajímá, jak se na to díváš ty. Pojďme se bavit na tohleto téma.
1: Já si z mnoha důvodů myslím, že to Babišovo heslo spravovat stát jako firmu je potenciálně velmi dobré, protože když se na moji firmu bude nebezpečí, že nějaký přívalový deště, bude to blízko suchých lesů a tak dál, tak tu firmu se budu snažit ochránit, vybuduju tam prostě nějaký vodní příkopy, přísun vody, vykácím tam ty suchý lesy, abych to neměl poblíž, zajistím si dobrý spojení zdravotnický, telefonní a tak dál a opravdu nebudu si kupovat nějaký stíhačky zatrachtilý. Ty mě v tom skutečně nepomůžou. Žádný stíhačky, nic takového. Čili je potřeba vzít rozum do hrsti a začít přemýšlet, co nám skutečně hrozí. Ochrana života, zdraví a majetku v tomto pořadí platí všeobecně, čili nemůžeme to zužovat pouze na výsadu obrany, že by obrana dostávala peníze na ochranu života, zdraví a majetku, ale především na integrovaný záchranný systém. Já si skutečně myslím, že je potřeba ty hasiče vyzdvihnout, prostě dát jim mnohem větší společenskou prestiž. To jsou lidi, kteří se s tím setkají, to vědí prostě. Ti, kteří se s tím nesetkali, to nevědí, ale myslím si, že není vůbec problém si to představit. Když se něco stane, bouchne někde plyn, něco se stane, tak potřebují tu záchranku, potřebují ty doktory, potřebují ty hasiče. Tohle to je naprosto nejdůležitější. Když v tomhletom smyslu pomáhala armáda, mělo to určitou logiku, že se prostě dávali do těch ženijních jednotek, které pomáhali, že se nedávali nějaký finance, ale tady si myslím, že prostě to pořadí máme naprosto obrácený, naprosto jsme spovykaný ideologicky a to, co je skutečný, prostě tím se nezabýváme. Další věc je furt jako ty CO2 a tyhle ty řeči, prostě já mám pocit, že ta debata se skutečně vedla velmi zmanipulovaně, protože ta opatření, která se od toho CO2 odvodila, na to někteří byli velice připraveni. To je zase něco, velký finanční podvod, něco jako s tím covidem. Prostě jsou skutečné věci, jsou skutečné katastrofy, epidemie a tak dál, ale na to se nalepí někteří lidé a ženou to určitým způsobem, kde už mají připravené pozice. Na tohle je potřeba prostě dávat velký pozor. Čili velice bych uvítal, kdyby vláda, ministerstvo vnitra, kdyby začali více propagovat práci toho integrovaného záchranného systému. Prostě to jsou instituce, které jsou nesmírně potřebné a řekl bych, že to je společensky tak jako furt v té druhé lize, furt se tady bavíme prostě o nějakých pitomostech, které jsou navíc jako ideologicky motivovaný a to, co je skutečně důležitý, prostě to zanedbáváme. Já jsem se velice dobře poučil v článku Miloše Balabána o těch francouzských požárech, kde on vlastně mluvil o tom, že tam zase ty způsob těch zásahů byl motivován trošku jinak. Ty hasiči zasahovali na to, co jsou zvyklí a opomněli tam staré způsoby obrany proti požárům, prostě, kteří ty hospodáři, ti zemědělci prostě měli za generace vyzkoušené, jo, které třeba nejsou tak lukrativní, ale myslím si, že tohle je problematika, která skutečně stojí mnohem víc za rozpracování, než prostě nějaký tyhle ty vojenské šílenosti, které opravdu nás nezachrání. Tady u těch vojáků je potřeba posílit ty jednotky, které mohou nás bránit proti reálnému nebezpečí. Reálné nebezpečí je něco jiného, než co mají ty ideologicky chorý mozky furt, čeho mají plní ústa.
0: Já si to pamatuju v roce 97, jako nebýt armády, tak ještě nebyl integrovaný záchranný systém. Povodně v Olomouci prakticky to byly ty první obrovské povodně, ale já se tě chci zeptat na věc, která se samozřejmě dotýká politiky a zase máme před volbami ve Francii a vlastně všichni veřejnost, občané sledují, jak se stát, který si platí, stará v takovýchto případech. Může to hýbat i politickou situaci v daných zemích. A jestli si to ty vůbec si politici jsou schopni uvědomit, jak je to důležité?
1: Já si myslím, že by to bylo obrovský, skvělý předvolební téma, kdyby tohle to vytáhli, kdyby skutečně začali mluvit o té republice z hlediska zdravého rozumu, že lidi by to velice uvítali. A týká se to třeba i toho zdravotnictví, že jo, sežeň zubaře, sežeň kožaře, prostě to je něco šíleného. O tomhle tom je potřeba mluvit a my tady řešíme nějaký problémy, které v podstatě jsou generované naprosto uměle a je potřeba akorát vyděsit obyvatelstvo nebo latentníma. Ano, ty hrozby jsou, ale prostě ta rizika jsou malá, protože ta pravděpodobnost, že by ty hrozby jako nastaly, jsou malý, ale tady máme skutečně reální věci. Já jsem se podílel tenkrát na hodnocení projektů určitých na vnitru, co se týče prostě těch záplavových map a tohodle. To si myslím, že je strašně důležitý a že je to strašně zanedbaný a velice mně chybí prostě ta, to společenské postavení, to společenské uznání, prostě, jo, protože když si vemeš v tomhle počasí, když ten hasič je navlečený v tom šíleném munduru, jo, ty lidi tam prostě trpějí, jsou v ohrožení sami, jsou v ohrožení prostě života, protože v tomhle tom vydržet a ještě něco, prostě někoho zachránit, to je neuvěřitelné hrdinství. Jo. A my furt mluvíme prostě o úplných nesmyslech, takže já si myslím, že velice bych přivítal, kdyby se toho nějaká volební strana chytila, protože to si myslím, že by bylo téma, který by lidem hovořilo ze srdce.
0: Tak teďka, jestli se můžu posunout dál, bych chtěla říct jenom, že držím palce všem těm v Omiši, nezávisle na tom, jestli jsou to Češi, ale kohokoliv, koho se to týká, aby to dobře dopadlo, aby to zvládli, a můžeme jít na další téma.
1: Ano.
0: Tak to je téma, které mě zajímá, co nám k tomu řekneš, protože to je věc, kterou jsme se dozvěděli jako takovou aktualitu, že možná nejenom evropské elity, ale celkově se začínají ve Švýcarsku, protože Švýcarsko je taková země, o které víme, že má ten systém bankovní a vždycky se tam ukládali pro bezpečí velké, velké peníze, tak se tam elity světové, bohatí lidé budují hluboko pod Alpami bunkry. Už je jich tuším snad vyprojektováno 20. Jeden ten bunkr stojí asi, já nevím, tady milion dolarů a měli by sloužit k úschově před ohrožením nejenom pro jejich peníze, ale také pro umělecká díla a všechny takové možné věci. Co si myslíš, že je motivací pro ty lidi? Myslíš si, že je to umělé vyvolaný

0: Myslel, že bych si jeden ten bunkr objednal tam, ale nějak nevím, co bych tam nacpal, protože to jediný auto, který mám 20 let starý, prostě do toho bunkru dát, tak čím bych jezdil, že jo? Takže mě to jako,
1: Knížky.
0: je to opravdu skvělý přemýšlení, prostě to je jeden blázen vedle druhého, jeden chamtivec vedle druhého, jeden psychopat vedle druhého. A ty Švýcaři jako vždycky na tom, na těch krvavých penězích vydělávají. Buďme upřímní, Švýcarsko je jedna z nejméně úctyhodných zemí na světě, protože oni opravdu vydělávají na těch krvavých penězích. Bylo řečeno, že některé bankovní sejfy švýcarské obsahují zlato, které je kontaminováno rtutí, protože pochází z těch vytrhaných zlatých zubů s Osvětimi a podobně. Takže jako opravdu Švýcarsku se vyhnout a celý tohleto, ať se to propadne do horoucích pekel prostě i s těma jejich úschovama, protože k čemu je obraz, když bude zavřený někde v nějaké jeskyni? K čemu je auto krásný, který bude tam prostě hnít, nevím, no, k čemu budou ty peníze? Já nevím, oni ty Švýcaři možná jim ty zase čekají, že to bude taková odúmrť, že jo, jak by ty spící konta prostě, takže oni z toho tyjou, že někdo bohatý umře a pak to tam nechá a oni pak jako to zase finančně nějak zakalkulujou, prostě to, co tam je. Prostě je to, tohle to bych řekl, že je takový příznak té evropské dekadence, jako jestli takováhle Evropa končí, tak mě jako žádný smutek z toho mít nebudu. Já si myslím, že ta Evropa je úžasný kus kontinentu s úžasnýma lidma a naprostá většina z nich opravdu tohleto čte, tenhle ten článek jako s úžasem a nevěří svým očím a neví, co si o tom myslet, protože to je prostě napadá mě ještě jedna taková pěkná příhoda, že oni tam samozřejmě budou ty mnoho peněz, který bude pocházet z daňových úniků a tak dále, že jo, takže oni to tam prostě budou tyhle ty výnosy vlastně z té zločinné činnosti nebo z takový, no, napůl šedý, nemusí to být úplně černý, ale bílý to rozhodně nebude. A já si vzpomínám, když si z těch policejních časů jeden takovej vykuk měl strašný strach, aby mu policie nezabavila majetek. A tak to všecko psal na svoji družku. To nebyla ani jeho manželka, to byla jenom jeho družka. Jo. Takže policajti kroužili a on byl chudý jako kostelní myš prostě a všechny ty miliony prostě psal na ní majetky a tohle. No a jednoho rána se probudil a na čistě ustlaném polštáři byla obálka a tam bylo napsáno ani nevím, jak bych ti poděkovala. No. Takže já mám zase takovou určitou radost, že spousta z nich prostě o ty majetky přijde. Prostě tohle to se, je to problematika, která je založena takhle. Je to biznis založený na strachu, že jo, něco podobného, když si tady dělal Andy Šándor, že nabízel prostě ty kryty. No, já nevím, ten kryt, když si člověk koupí, pořídí a opravdu by tady něco řachlo, já nevím, jestli bych z toho krytu chtěl vylézt, jo? Když to tak úplně dotáhnu do konce. Takže myslím si, že to je jako z našeho pohledu velmi teoretický problém.
1: Takže v tom Švýcarsku, když se na to dívám, tak je to taková ta, ani bych neřekla tolik strach, jako patří do toho správného klubu, mám bunkr, když se sejdeš na tom večírku v Monaku. No a u nás mě se tvoje rýpnutí do Andora Šandora docela líbí, protože já si to pamatuju, já jsem viděla dokonce tu tiskovou konferenci, kde je propagoval a já mám k tomu naprosto stejný přístup jako ty, nepotřebuju takovýhle kryt, ale OK, pojďme dál, jestli můžu
0: Ano.
1: pokročit dál, protože si myslím, že tohleto téma teď zvážním, protože to mi úsměv na tváři rozhodně nebudí. A abych byla přesná, tak to chci přečíst, protože Evropská unie připravuje nový útvar uložený ze zpravodajských služeb členských, složený, pardon, ze zpravodajských služeb členských zemí. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu. Jak je možné, že dnes z médií vycházejí žebříčky úspěšnosti tajných služeb? A národní státy, to je pro mě důležitý takový jakýsi zlehka si říkám nějaké pozitivum nebo nějaká taková sebeobrana, že ty národní státy se tady k této šílenosti Ursuly von der

0: Leyen tváří velmi zdrženlivě. Víš o tom, co o tom víš?
1: No, před mnoha lety, jakýsi, to je 13 let zpátky, rakouský poslanec Martin Ehrenhäuser publikoval, že v Evropské unii jsou kromě Europolu a Frontexu ještě další 4 útvary, které pracovaly zpravodajsky. IndCEN, SATCEN, INDIR a Situation Room. Nad tím nebyla žádná kontrola, vím, že to prostě něco takového tam bylo a nevím, jaký je osud těch útvarů doteď. Zřejmě nic moc to nedělá, proto ta Ursula zřejmě si chce vyfutrovat trošku tu svoji pozici, protože ta asi nebude v nejlepším stavu, nebude to nejbezpečnější, co se jí týče. Já si myslím, že jí ty trestní činy stejně jednou doženou. Ona chce zřejmě mít zpravodajské informace a řekl bych, že jde spíš o její bezpečí, prostě nebo o tu jejich kliku k jejich potřebě, protože co se týče Evropské unie jako nějaká společná zpravodajská politika nebo něco takového, neumím si představit, že by tam dali něco citlivého. Ale ono taky z pohledu Evropy, jako co tam zvážit, já bych byl strašně na rozpacích, co tam poslat. Jo? Čili bude to pouze jenom formální taková hra. Možná tam najdou umístění prostě nějací vysloužilci, možná tam půjde pracovat Koudelka, až tady skončí, nevím. Možná si to tam takhle jako richtujou. Myslím si, že nic moc užitečného z toho nebude. Možná budou trošku škodit tím, že budou přihrávat prostě těm svým chlebodárcům. A co se týče těch žebříčků, no tak mě to napadlo nazvat jako Miss Intelligence. To jsou jako žebříčky krásy.
0: To by jsme vyhráli, ne?
1: No, to by vyhrál Koudelka, že jo?
0: Protože to zrovna to říkám.
1: Manekýn, jo, to je největší, jo. Ale přemýšlel jsem nad tím, co to vůbec má znamenat. No, oni si takhle zřejmě trošku přihrávají. Jak říkal, když se sám nepochválím, nikdo to za mě neudělá. Tady u těch zpravodajců to funguje trošku jinak, že se navzájem chválejí těm vládám vždycky napříč. Jo. Takže my pochválíme je, oni pochválejí nás a hurá, zase bude nabitej větší rozpočet. Jináč to prostě nemá smysl. Já si myslím, že ta Evropa už se nudí, otravuje a vymýšlejí prostě úplný pitomosti, že reálný výsledek to nemá vůbec žádnej a skutečně spíš se dá říct, že opak je pravdou, že prostě ti, kteří se tak cpou na ta první místa, zřejmě mají nějaké problémy, protože o dobrý tajný službě v podstatě není slyšet. Jo? Ta funguje ke spokojenosti těch zákonných adresátů, těch informací a tím to končí. Takže tohle to je prostě opravdu už, je to takový, se to obrací jako zevnitř ven. Doba je, jak se říká, vymknutá z kloubů.
0: No to jsem právě chtěla říct, protože já si ještě velice dobře pamatuji pana Langa jako šéfa BISky a my jsme prakticky o BISce a zpravodajských službách nikdy neslyšeli. Já si myslím, že jejich nejlepší vizitka je, když o nich nebudeme prakticky vůbec vědět, ale mě zajímal ten žebříček v tom slova smyslu, jestli to, co se odehrává u nás, protože u nás dělají zpravodajci, dělají tiskové konference, palcové titulky plní nejenom Koudelka, ale i třeba vojenské zpravodajství. Jestli se tak děje i v ostatních členských státech, jestli máme nějaké srovnání, nebo jestli jsme jenom my anomálie vybuzená tou nejvíc katastrofální vládou, kterou jsme od roku vlastně 1918 měli, a to je ta vláda Fialova.
1: No, ono se to děje po světě, že je z toho taková určitá móda. Ono to má začátek v těch 90. letech, kdy vlastně skončila studená válka a nastal čas takový, kdy rozbřesk zdravého rozumu se zdál být jako, že to je doba rozbřesku zdravého rozumu a že ty zpravodajské služby vlastně nastoupily takovou výukovou činnost, že začali ty lidi veřejnost poučovat o tom vlastně, jak se bránit terorismu, jak se bránit finančním podvodům, jak se bránit těm nebezpečím, ta nebezpečí byla definována jevově, nikoli subjekty, čili ne, že Rusko, ať dělá cokoliv i nebezpečné, ne, ale jestliže někdo vyhrožuje se zbraní v ruce, ať je odkudkoliv, je nebezpečný, i když je třeba ze Spojených států, i když je třeba z Izraele, i když je třeba z Ruska, i když je od nás, z Polska, z Maďarska, odkudkoliv. Čili ty věci byly definovány jevem a byla tady taková ambice, že se v té veřejnosti získá podpora v tom boji právě proti terorismu, že se bude vysvětlovat, na čem ten terorismus vlastně, co ho pohání, co ho živí, a tím, že se vlastně těm jevům odejme kyslík, takže vlastně jako budou degradovat, jo, ta jejich činnost nebo ten výskyt, že prostě bude menší. To si myslím, že bylo pozitivní, jenomže jako, jak se to datuje ten výrok, to je snad od Černomyrdina, že to bylo myšleno dobře, ale dopadlo to jako vždycky prostě. Takže se vlastně uchovala ta veřejná činnost, ale bohužel se to vrátilo do těch kolejí studené války prostě, takže se z toho stal vlastně, já tomu říkám, propagandistický vehikl.
0: Není to daný taky těma technologiema, v podstatě ten obrovský boom všech těch sítí a tady tohodle toho, jestli to není průvodní v toho, že teď o těch zpravodajských službách víme a to, co na nás vrhá Evropská unie, v podstatě chat control, má to souvislost?
1: Určitě, protože to je roztržený pytel nebo blech, tyhle ty digitální data. Písemné dokumenty se šířily mnohem méně snadno než digitální, protože tam prostě dáš do toho adresáře o pár adresátů víc a ty informace dostanou nožičky. Takže tohle to je problematika, nebo ta situace se naprosto rapidně změnila, ale zase o těch zpravodajských službách ani v této situaci nemusí být vědět. Mm-hmm. Prostě oni mají vykonávat svoji funkci, ale nemají dělat propagandu.
0: Dobře, takže to je falešný dojem a mělo by to být tak, jak to bývalo vždycky, než jsme se dostali do této situace za poslední 4-5 let. Já si myslím, že se z toho budeme zpamatovávat dlouho. Pojďme na další téma, protože to je celkem zajímavá věc. Otázka dvojího metru, protože Spojené státy po té slavné cestě Donalda Trumpa, to byla vlastně pozvolení jeho, ta slavná cesta do Saudské Arábie, udělal jakýsi příslib, že začne ze Saudí spolupracovat, co se týče energetiky a jaderné energetiky a vlastně jde o ten jaderný obohacený uran a jak ho využívat, který samozřejmě to vždycky může sklouznout k tomu využití vojenskému, a když mluvím o dvojím metru, jestliže tato spolupráce má být na nějaké úrovni se Spojenými státy a mezi Saudy, tak se okamžitě může ozvat třeba Turecko, Egypt. Bylo by to naprosto logické. A kritici říkají, že to je velmi nebezpečné. Co si o tom myslíš ty?
1: No, umožnit Saudské Arábii obohacování uranu je zase určitý prolomení toho určitých limitů. Tady je, ta věc je velice nebezpečná tím, že oni v podstatě by měli povoleno dělat to samé, co Irán. No. Nicméně za mnohem menších bezpečnostních nebo kontrolních mechanismů. To znamená, že tam by to nebezpečí bylo mnohem větší než u toho Iránu. Navíc v Saudské Arábii není žádná fatva, zákaz daný náboženskou autoritou vlastnit jadernou zbraň. To v tom Iránu je. Jestliže byla brána vážně fatva na Salmana Rushdieho, tak by asi měla být stejně vážně brána fatva proti těm jaderným zbraním. To v té Saudské Arábii není. Čili tady se otevírá velice nebezpečná možnost jaderného vyzbrojení toho Blízkého východu, Středního východu. V podstatě celá ta smlouva o nešíření jaderných zbraní tady dostává, jak se to dá říct, na zadek. A ty důsledky toho jsou těžko odhadnutelné. Já mám právě pocit, že ten Trump, jak je ta jeho metoda je taková jako rozbít takový ty stereotypy, které byly v mnoha věcech, to bylo velmi dobře, ale tady si myslím, že to není problematika, která by byla jemu vlastní a že by dokázal dohlédnout konců prostě tohodle, co dělají. Na druhou stranu je možné tomu zabránit? Asi těžko, protože ta jaderná energetika za současných podmínek, i když v jiné podobě, že jo, bude asi velice žádaná, nicméně tady se můžeme taky vrátit prostě k tomu suchu, bude potřeba asi ty jaderné technologie používat trochu jiné, než tady je vidět přece jenom ta moudrost těch lidí, kteří v Československu budovali ty jaderné elektrárny, protože ta spotřeba vody je asi desetinová proti tomu Maďarsku. Jo. Takže tímhle tím způsobem je potřeba postupovat. Na druhou stranu, Saudi si tam můžou, tam nemají žádnou zemědělskou půdu, na těch pouštích si tam můžou nasázet jako ty solární elektrárny, protože sluníčko tam mají, ničemu to vadit nebude. Vlastně. Čili když by vsadili na tu solární energii, tak bych se vůbec nedivil. Bylo by to pro ně mnohem jednodušší, mnohem lacinější, mnohem méně riskantní.
0: A samozřejmě to do toho regionu vnáší určité napětí, protože ten dvojí metr to je a
1: přesně tak, ano.
0: budou další zájemci, ale u Donalda Trumpa je to nevyzpytatelné a já u něho ještě zůstanu. My sledujeme, a tuším, že to bylo nedávno v tom jeho velkém jejich výročí, pronesl velice ostrý projev směrem k levicovým stranám v Americe a někteří, kteří si ho poslechli podrobně a seznámili se s ním, že to říkali, že ta rétorika Donalda Trumpa byla velice ostrá, mluvil o komunismu směrem těm levicovým stranám a že to zavánělo až McCarthyismem a takovou tou nebezpečnou minulostí, ke které by se nikdo nechtěl vracet. Co nám řekneš tady k tomuto tématu, které se teďka diskutuje?
1: No já jsem upřímně řečeno velmi nešťastný z toho projevu, protože on tam šáhnul do té retoriky 50. let, která byla opravdu jako velmi nebezpečná. Tam si nemají co vyčítat s tím, když se mluví o 50. letech tady. Možná je rozdíl v rozsahu, ale nikoli v tom jevu. Prostě ten jev byl velice podobný. A ten příznak strašící Evropou, že židobolševismus a tohleto, tak to přímo navazuje vlastně jako na ty nejhorší nacistické chvíle. Takže já mám takový pocit, ano, tady jsou meze Donalda Trumpa, prostě on v některých okamžicích je zajímavý, co se týče prostě jeho odporu k válce, jeho příklonu k obchodu prostě a tak dál. To je velice zlatý, že tam je strašně málo ideologický, ale tady asi mu cítí, že mu prostě teče do bot před těma volbama a snaží se tímhletím, touhle vyhrocenou rétorikou ty lidi trošku vyděsit, protože ty řeči o tom komunismu, to jsou takový ty tradiční americký žvásty, ono, když se to říká v hospodě, tak je to trošku něco jiného, než když se to řekne takhle, jak bych to řekl, ex katedra. Tady to jako opravdu toho velice nezdobí a já se obávám, že tím posiluje určité tendence v těch Spojených státech, které i tam jsou a které jsou velmi, řekl bych, anticivilizační.
0: No já se přiznám, že mě to docela jako trápí i tady u nás doma, jaké se používají a vlastně nálepky a urážky, ty reminiscence do té minulosti, mně se to zdá až brutální, já nevím, zase se to stalo v těch posledních 4-5 letech prakticky za té minulé vlády a používali to čelní politici, já jsem to jako první to začal používat třeba Alexander Vondra nebo Tomáš Pojar a něco takového jsme ještě nezažili, takže v tom si myslím, že ta Evropa si myslím, že se nemá proti tomu, co slyšíme teďka ve Spojených státech, jako za co stydět. Ne no, za co stydět, ale prostě je to tady, asi tak.
1: Souhlasím s tebou. Tam je ještě zajímavý, že když oni se vyjadřují jako drsně, tak já se vyjádřím taky drsně, že tuhle tu nálepkovací retoriku většinou používají lidi, kteří jsou z těch komunistických rodin bývalých. Jo. Nechci být příliš adresnej, ale prostě těch případů je dost. Já jsem, když byly ty rehabilitace po tom roce 90 a tak dál, tak jsem zjistil, že s tou nenávistnou retorikou přicházeli lidi, kteří si většinou jako zavdali. A nebo to byli takový takzvaný politický vězni, který škodili tomu režimu tím, že vykrádali železniční vagóny třeba. Jo. A ty skuteční politický vězni, kteří seděli v těch 50. letech, tak tam bylo zajímavé, že oni byli mnohem opatrnější, mnohem uměřenější. A navíc i v tom kriminále oni s pár třeba komunistama seděli a jako takový ty plošní nálepky oni nepoužívali. Jo? Oni zase spíš, to je stejný, tam nebyl ten nepřítel, neměl jméno, ale nepřítelem byl jev a toho jevu zlého se mohl dopustit prostě kdokoliv. Jo? Čili tady si myslím, že to je zase určitý příznak prostě té dekadence, že se tady prostě zase nálepkuje a máš pravdu, no, je to smutek prostě. Bohužel ty volební hlasy se asi takhle získávají, to jako oni asi mají spočtení dobře. No.
0: Bohužel ty hlasy získávají vlastně kolektivní hrad, protože já tuto retoriku, já těch podcastů poslouchám hodně, dělám toho spoustu různých věcí a pustím si to a slyším to právě od těch nejbližších lidí z okolí vlastně prezidenta Petra Pavla a ať už je to Dobrovský, Šídlo, Petr Kolář a tak dále. A ano, máš pravdu, je tam ta komunistická minulost, tom s tobou souhlasím. Ale já se s tebou strašně ráda povídám a mohla bych ještě hrozně dlouho, ale vím, že máš připravenou knížku, která je o studené válce. Já jsem si přečetla, že tam bude rozhovor se synem Chruščova. Teď jsem si vzpomněla, když jsem byla v Moskvě, tak jsem viděla, vždycky chodím na Žbytovy, jsou to galerie. Pro mě jsou to galerie a ta paměť a viděla jsem hrob Chruščova, to je obrovská mohyla. Takže pojď mi nám představit knížku.
1: Ano, ta knížka se jmenuje Studená válka. Autory jsou Vítek Formánek, Eva Celejová a Václav Vítovec. Já znám posledně jmenovaného, u něhož jsme byli vlastně v Atomuzeu minulou sobotu. A Václav Vítovec právě je kamarád Gary Powerse, což je syn sestřeleného kdysi 1. května 1960 U2 sestřeleno nad Sovětským svazem, tak to byl jeho tatínek. A on mu pak říkal, chceš se seznámit se synem chlápka, který nechal sestřelit tvýho fotra? Tak ho seznámil se Sergejem Chruščovem, který teda byl asi o generaci starší než Gary. Mimochodem Gary tady byl na premiéře toho filmu Most špionů, jo, v Praze. A je tady častým hostem. No tak tam je rozhovor právě s tím Sergejem Chruščovem nesmírně zajímavý kvůli tomu. Ta knížka je v podstatě hodně čerpá z Wikipedie, ale ono to někdy neuškodí skoncentrovat byť veřejně dostupné údaje na konkrétní téma, skoncentrovat to, protože četba je to každopádně zajímavá, mluví se tam o té karibské krizi a tak dál. No ale tohle to jsou vlastně takový dva klenoty, rozhovor s tím synem Chruščova a se synem Gary Powerse, takže to si mohu dovolit doporučit a samozřejmě je tam řeč i o tom Atommuzeu Javor 51, který obhospodařuje nadace Železná opona a řekl bych, že kdo tam nebyl, měl by tam zajít, protože to je velice, velice účinný protiválečný lék.
0: A já ještě dám takovou upotávku, jako kdo tam nebyl, tak na YouTube můžete najít záznam z diskuze právě, která proběhla z toho setkání a já jsem to viděla a určitě to stojí za to. Tak, ale já si myslím, že teďka je ten pravý čas na dotazy našich diváků.
1: Ale u zlodějky je zase živo. Tak to se těším. V tomhle počasí dobře vychlazený mok. Potěší. Proč to nebylo minule jsme ve válce? No tak, Kateřino, to je na tobě.
0: Já jsem se omluvila všem divákům a já jsem byla na pohřbu pana profesora Milana Knížáka, který byl můj dlouholetý přítel, ale my jsme spolu i pracovali a já, když se podíváte zpátky na moje streamy, tak tam najdete povídání o Milanu Knížákovi.
1: Já jsem rád, že jsi tam byla, protože já jsem Milana Knížáka poznal před 50 lety, kdy se snažil s plastikama realizovat jednu svoji báseň za doprovodu motocyklu bublajícího, dvoutaktního motocyklu, který vydává naprosto nepravidelný zvuk. Takže on byl takový opravdu velice zajímavý a velmi neformální umělec. Havlíček jede na Ukrajinu, prý budeme po válce obnovovat. Oni už ví, kdy ta válka skončí? No, neví, ale já si myslím, že to není vůbec od věci se připravovat na tu obnovu. Myslím si, že není dobře říkat o tom, že ta vláda Babišova říká, že bude velmi střídmá v té podpoře Ukrajiny. V té válečné tam je dobře, že to utne, ale v té poválečné obnově tam budou všichni, kteří mají co nabídnout té Ukrajině a já si myslím, že i pro nás, pro naše podnikatele a tak dál, to je dobrá příležitost. Je to celý smutná záležitost, ale když už je to takhle, tak nevidím důvod, proč bychom se na tom neměli podílet. Tak, jestli budeme obnovovat, tak to budeme zase platit, nebo nám to bude hradit Ukrajina, to si nedovedu představit. No, na Ukrajina to bude platit takhle, z části to budeme asi sponzorovat, z části určitě ta Ukrajina je bohatá na ty zdroje přírodní, takže určitě to nebude úplně zadarmo, úplně to nebude prodělečný podnik. Havlíček bude obnovovat zase za naše, no nemyslím si, myslím si právě, že to je i co do budoucnosti, že to je docela důležitý si tam ty dobré vztahy uchovat. Já si myslím, že Čechy mají na východ od nás poměrně dobrou startovací pozici a není důvod vyklízet ty pozice, prostě někomu to zase přepouštět, aby si tam někdo podnikal, vydělával prostě a my, abychom se odtamtať stáhli. Já si myslím, že to je dobrý a navíc máme co nabídnout určitě. U pana Zemana jsem neskousla označení Ruska jako agresora. Velké díry Jevce Obermajerové, která mu oponovala. No, formálně je Rusko agresor, jenomže ten důvod nespočívá v Rusku, ten důvod té ruské agrese spočívá a to na tom se shodují prostě veliký západní politologové, Kissinger, Břežinský, spousta dalších archivy o tom světě, ten důvod spočívá v rozšiřování NATO. To NATO, navíc tam byly vybudovány ty biolaboratoře, stanice CIA, záporožské elektrárně se vyrábělo plutonium a tak dál. 14 let bylo ruskojazyčné obyvatelstvo perzekvováno, takže tam těch důvodů bylo tolik, že Rusové v podstatě měli dvě špatné možnosti. Tu jednu špatnou možnost vyzkoušeli v roce 1941, kdy nechali na sebe zaútočit. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď udělali tu druhou špatnou možnost, že sami aktivně se začali bránit. Takže to je celý. Rozhodně agresor není ten, kdo podnítil celý ten spor. Dotaz. Dobrý večer. Prosím vás, kdo bude podnikat na té korupční Ukrajině? Vy si tohle dovedete představit? Tam jde o energetiku, zdravotnictví, zemědělství, o spoustu věcí. Naši ženisti, armáda, tam je velký problém. Ukrajinci schánějí prostředky na odminování. Tam, já nevím, čtvrtina Ukrajiny je zaminovaná. Prostě to je mrtvá země. Jo. Čili tam je práce jak na kostele a určitě se tam dá podnikat velice slušným a Ukrajině prospěšným způsobem. Nelíbilo se mi, že Ukrajinci povolili jezdit po Evropě bez dálničních známek. Proč mi? No já myslím, že to nebylo po celé Evropě, že to bylo u nás a to je prostě za to poděkujme zpětně Fialově vládě, jako za ten nedostatek té evidence pohybu Ukrajinců, kdo tady byl a co všechno měli povolené, tak to jako velké díky Fialovi. Nevím, proč bychom měli obnovovat fašistický stát, co na to Rusko, USA. No, Fašistický stát, já si myslím, že tam je dobrá šance, když se budeme podílet na té obnově, tak vyvíjet určitý vliv na to, aby vlastně ta fašistická minulost, to, co se tam teďka děje, aby bylo eliminováno. My se můžeme soustředit na podporu těch zdravých nefašistických části Ukrajiny. Prostě může se nám to podařit, když tam nebudeme na té Ukrajině, tak to neovlivníme. Tady máme šanci to ovlivnit pozitivně. Pane Schneider, co říkáte na polského prezidenta, když mu k prvnímu výročí prezentoval, ať no, pozabíjí Moskaly? Ano, to je něco hrozného, protože oni Poláci prostě nenávidí Rusy, ale oni nenávidí Ukrajince, takže teďka tam ty Ukrajince prostě vracejí, aby bojovali proti Rusům. A je to v podstatě ve stylu těch Spojených států, které za druhé světové války říkali, budou-li vyhrávat Němci, pomůžeme Sovětskému svazu, bude-li vyhrávat Sovětský svaz, pomůžeme Němcům, aby se jich tam pobylo co nejvíc. Takže tady je to přeskopírák. Polský prezident v tomto navazuje na nejtemnější výroky světových dějin. Ale kvůli Ukrajině my máme také velké problémy. Ty se budou řešit, kdy no, konkrétně by asi bylo třeba říct, jaké máme velké problémy. My máme problémy sami se sebou. Tím, že jsou tady Ukrajinci, se to asi jenom zhoršuje, ale že by tady byly nějaký specifický problémy způsobený Ukrajincema, to si zatím nemyslím. V tom zdravotnictví ano, jsou tam velké střety. Někteří Ukrajinci si myslí, že mají prostě určitá privilegia v tom ošetřování. To já vím, jako těch svědectví je mnoho, ale to jde o to dostat je prostě do určitých mezí, aby si nemysleli, že tady prostě budou královat. Ale to je věc taky občanský statečnosti určitý. Jo? Ale je pravda, že prostě ty problémy, řekl bych, že je zesilují, ale ne, že by speciálně generovali nějaké problémy. Mám zásadní otázku, co znamená elita? Lidi, co ovládají stát, zvolení lidmi, nebo lidi ve stínu těchto lidí s ním, nebo úplně někdo jiný. Víte, elita je, to jsou ti, kteří si to o sobě nemyslí. Elita jsou lidé pokorní, lidé, kteří mají svědomí o zodpovědnost, ale ti, kteří si myslí, že jsou elita, tak to je spíš spodina. Proto já taky nemám rád, když se takovýto novinářské klišé, když se mluví elitní policejní jednotka a tak dál, protože policajt je buď to dobrý nebo špatný, ale prostě ten pořádkář stejně jako kriminalista může každému jednotlivci našemu jako velice prospět, prostě když je dobrý. Takže to, takový ty hraní na ty elity já opravdu nemám rád.
0: Já si myslím, že jste řekl hrozně hezky teďka na závěr, ano.
1: No jo, už máme
0: o těch konec. Elitách, jako no, máme kousiček, přetahujeme, máme konec a já bych si povídala samozřejmě ještě dlouho i povídí si poslouchat další otázky, ale musíme skončit a o to více na tebe budu těšit příští týden. Takže posílám týden, pozdrav ke zlodějce.
1: Ke zlodějce a příští týden bude maličká změna, ale to si necháme až na to vysílání.
0: Ano, já se těším i tak.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl. Říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce. Tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat. Ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfovou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci, protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru. A v tu chvíli šel. Ostatně dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí. A Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti, ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo,
A jak už jsem řekl a opakovaně se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie a orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat
a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat, a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou, a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili, Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra. A byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací.
A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy. To, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách, na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy. Budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný. A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně
školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no, tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná o úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už z té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud jej nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné, neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávalo by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, které nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad s větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl, kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat.
Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje. Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na pevninském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí. Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby větrných a solárních baronů, kteří stojí za těmi zbrojaři, kteří nás nutí k tomu, abychom investovali naše peníze do naprosto zbytečného železa, se kterým se už nikdy nebude válčit.

aby my jsme si zhyzdili svou vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%, o čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zaútočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skanzenem. Veškerý průmysl odejde. Nebude mít šanci tady fungovat. Nebude mít šanci tady fungovat. Bude to stejné jako s tím Zetorem, kdy se přesune výroba do Asie. Dopad na globální CO2 bude stejný, ne-li vyšší, protože to budou vyrábět v Asii a ne tady. A jediné, co se stane, je to, že my přijdeme o pracovní místa. Tohle je současná šílená politika Evropské unie. Takže abych to zakončil, pro mě ty příští roky nebudou soubojem s Ruskem. Pro mě ty příští 4 roky budou o tom, jakým způsobem se dokážeme vymezit vůči Evropské unii, prosadit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní samostatnou zemí, která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura a pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu. Od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného, než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží. Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on pokud je nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu vůči Evě Dekrova. Ten by musel být zájem a to by musela zahájit policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně

vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotní za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka. Já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je stokrát lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom, zejména jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být i více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát, my s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla. Ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám, který je považuji za totální mor České republiky, který prostě ničí demokracii v naší zemi a ovlivňuje obrovským způsobem celé prostředí a vnímání společenskou atmosféru. A na to bylo řečeno vládou, že ten zákon připraví ona sama. Já to respektuji, já jsem týmový hráč. Nicméně pokud se tak nestane, tak já přijdu s tím návrhem zpátky. Já nechci si hrát na individualistu, že když mě vláda řekne, my připravíme jakožto vládní návrh, tak já to respektuju. Ale za sebe jasně říkám, že pokud se tak nestane, a dal jsem si termín do podzimu, tak ten zákon předložím znovu. Protože je to naprosto nezbytný zákon. Je to jedna z klíčových věcí, které jsme slíbili voličům. V tom sektoru, v segmentu politických neziskovek běhají obrovské peníze. Oni jsou nasáčkovaní všude. Oni jsou jak metastázy rakoviny na každém ministerstvu. Ovlivňují běh peněz. Jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc. Kdo platí, ten šéfuje. Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, zapro jsem tam jediný, s kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já jsem si napít, že mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju, ale tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Reichle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak ona by to byla trošku sebevražedná mise a asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat, z toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média, ta by ze mě tady udělala, ta by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju, to, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší, ale
Já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A kdy pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem v České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, a kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti, oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je, jo, to... Já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním ani morálním lídrem. V žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně, pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci a je to prostě člověk, kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné, já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Zaprvé už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď v tuhletu chvíli
Připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostáváme, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude. Ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. E-úspěch zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci středoevropských a jihovýchodních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli tomu nárazu do té zelené zdi, do té green dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS, to znamená žádné centrum, jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoli na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské a jihoevropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sachsen-Anhaltsku, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AfD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AfD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz, protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb.
Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu, rozhodl proto, že měl být, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat, považuji to za nedemokratický krok, ale je tam ještě možnost odvolání, ta strana se odvolala, uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc, ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelenský zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AfD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AfD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetu pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku. Nechci, aby se rozkrádali naše peníze, aby se dávali nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AfD. A v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 milionů euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. To by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné. Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je. Uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější. A bude mít AfD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit. Zbavit se jí. A v Rusku zakážou Jabloko, ale to hned... No, totalita. Neskutečný dvojí metr. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AfD, které je, já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malý kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita. A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům bodnou sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell, ten o tom ve svých dílech psal.
Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tou první srpnovou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouská, věk lze rozpoznat RTG ruky. Tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno. Omlouvám se. Minonika 100 korun. Pěkný večer všem. Jindro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu, vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a on řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když plníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrným kolům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Bruselu. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zhroutí. A oni reálně, George Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Giorgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitelé. To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen, že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A za prvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku, prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjevný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy, teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to nasaje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren. A ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu. Podívejte se teď, najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme. Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém.
Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to? Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu? A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze? Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně, protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu, to je absolutní nesmysl, naopak. Velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou. To žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Malta se 4%. Irsko 12,2. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po svém. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt. Neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují. Naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současné modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě. Nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete. A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce. Vykoupit ČES a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek, a to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm, tak aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoli ze zahraničních bank, ale z dluhopisů od českých občanů. Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené. Do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisů, protože naše občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. V tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard. Tomáš Koudela, 50 korun. Zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 000 bytech.
Jsou byty dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu. No, teď to vidíte, ta není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je, přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební daní, to všechno jim počítáme do plusu a do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky, jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. a řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochranku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu, do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy na černo, ty v těch statistikách vůbec nejsou. 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní. No tak z 20% nezaměstnaností nemůže být plusu. To prostě, představte si, že by byla 20% nezaměstnanost. Teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit. Tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu. To mě fakt někdo chce tvrdit tohle. Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel. To, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, z Národní protidrogové centrály a titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje. Každý člověk, který chodí po ulicích, myslím v Plzni třeba, tam asi přesně víte, o čem teď hovořím, ale i v mnoha jiných dalších městech. Zuzana Tomanová, 100 korun, moc děkuju. Michal Marek, fanoušek 2XL, 46 měsíců. A co s migrantem, který mu nahlásí, že mu 17 let a je pronásledován pro svou homosexualitu a po roce požádá o sloučení rodiny, včetně manželky a 5 dětí? No, tak ten v tom Španělsku zůstane. Takhle přesně to je. To je naprosto to je udeření hřebíčku na hlavičku. Takhle to je, takhle to funguje. On tam přijde, řekne mu, že je mu 17, ty Španělové si musí zahájit řízení, nemají šanci prokázat, že mu je 18, bez dokladů, bez rodného listu. Jak? To neexistuje. Takže mu dají povolení pobytu a on po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli a počítali z 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle, takhle ten model funguje. Small Soldier X 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní lákra z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírování v rámci chat control. Slyšel jste o tom? A jak vnímáte toto téma?
No, to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě a představa, že je to... Víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni, nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal, podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii. My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel dřív Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. No, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se to nedá tímhle tím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují. Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny z západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu, otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku. Ne jezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam bylo. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií, s africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat. Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně s těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval, není to vůbec nic jednoduchého, no to vypadá, jak to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi, nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky a energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou.
a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch, pozor, těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice. Jak doping v cyklistice. Je to strašně špatný, strašně zlý. Ale problém je, že když dopují všichni, tak vy když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanc. Nemáte šanc. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít, zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tou středoevropskou a s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat. Navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu. Tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou, a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě ti lidé, typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že by chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise. Ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska, nebo z Azerbajdžánu, nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím podat akci. Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba dva dny v týdnu, takže určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11. Budu jenom na WhatsAppu, budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun. Jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna. Jinak to nemá smysl. Evropská unie by mohla nařídit na Vltavě. No, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90x, 129 korun. Dobrý večer. Jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát, je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý, jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje pod vlastním jménem. Mě zajímá, jestli to, co je píše, je pravda nebo to není pravda. To je jediné. A pokud prostě upozorňuje i na určité jaksi velmi nekalé praktiky, které můžou tím, že na ně upozorňuje, ohrožovat jeho život, jeho rodinu, tak se mu ani nedivím, že tu svoji identitu skrývá. Mimochodem, celá politika ochrany whistleblowerů je postavená na tom, že člověk, který jaksi přijde s tím, že dokáže jaksi dokumentovat nějaké kriminální, závažné kriminální jednání, tak jeho identita je ochráněna. A tady to najednou nejde, tady najednou říkáme, dokud je anonym, tak se vůbec jaksi tím nezabývejme. Tak já to nevidím. Já mu rozumím, protože vím, co jsem si zažil se vstupem do politiky osobně i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkryt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne.
Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV, a teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její, tam bych pochopil, kdyby řekl, ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, to pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat, že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem, ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, na jednu jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a BISTAN, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a BISTAN, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rechle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane a že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickými neziskovkami. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To, takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit. A vždycky se rozmluvím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LPFQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem k policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí, Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ním potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie. Ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal
jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini, mně se to nelíbí ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu, nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat, měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen v první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do 3 dnů jsem u tebe a rozmlátím ti hlavou baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. Ale tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu, jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat. Justice musí fungovat tak, že měří všem stejným metrem. Jednoznačně. Miroslav Lánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády? Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno? Takhle byste se choval k manželce, že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme, rozvod. Vážně? To není o kličkování, já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí. Dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům. Už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika. Musíte postupně. My nemáme těch 35%. Má je ano. Tak to prostě je. Takže celá řada věcí. Mám, ano, tu vyšetřovací komisi na dozimetr. Slíbil jsem ji. Bez hlasu ano bych ji neměl. Bez hlasu ano bych nebyl předsedou té komise. To znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou. Mohl bych pokračovat. Usnesení k sudetoněmeckému landsmanšaftu. To bylo naše usnesení. Já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak. Ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není o kličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Medicharová, 50 korun. Nepřipadá vám situace v Německu 30. léta, myslím ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 1933, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace, dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 1933. V roce 1939 zahájil světovou válku. Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu. V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý,
který byl, a považovali ho za naprosto nenebezpečného, což se opak ukázal pravdou, z člověka, který byl nacionalista, nacista, z člověka, který byl ochoten prostě za účelem prosazení svých vlastních zájmů obětovat úplně cokoliv. Koho vám to připomíná dneska? Nemenuje se náhodou Volodymyr Zelenský? Nedělá

na Facebooku i na webu strany Pro, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představili na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, který, za který obejdal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka, než je on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajse, naší legendy, ale je to prostě člověk, takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba. Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu Pro na Trutnovsku. Takže jestli nechcete na Trutnovsku větrné elektrárny, tak víte, komu dát hlas, protože Hynka fakt jako nikdo nepřesvědčí, aby tam postavil jenom větrníček, takový malý na zahradě. To vám můžu garantovat. Děčín, Honza Skalický, mimochodem správce ústecké větve spolku Svatopluk, který já mám ve velké oblibě a ve velké úctě. Takže vlastně člověk, který vede ústeckou větev spolku Svatopluk, dopravní expert, člověk, který má v malíku nejenom tu vodní dopravu, která je jeho nejoblíbenější, ale i silniční, železniční dopravu, ukazoval nám plán dálnic, jak by mohly vypadat v České republice. Skvělý, skvělý, opravdu perfektní program, takže co se týče Děčínska, tak Honza Skalický. A na Příbramsku je to pan doktor Šorna, Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici, zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím Příbramskem žije. Takže Příbram Josef Šorna, Děčín Jan Skalický, Trutnov Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám, a Ostrava město Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě... Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry, totálně prostě jenom se snaží zavděčit jim, vlézt, no to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří, na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru. A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by... Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hromková, 100 korun. Jindro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz je, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tyto čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 87611010liber. Pane Reichle, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal lovnou změří. Mělo by to podle vás sledovanost? Stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neměl dělat líp, prostě každý máme sílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle práci, jako myslím, naprosto dokonale. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo.

možná je to jiná částka. A on na to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci, tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli, takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má myslím přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku. U jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu. Dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Fridrichová, někde na nějaké té platformě Hero Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Ten zkrachoval. Thomas Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v Reportérech ČT nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Thomas Paukner. Možná by nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček, ale Pavel Štrunc, Xaver. Ten dokázal, že si dokáže najít svoje publikum, ne? Jednoznačně. Pavel Štrunc skvělý na Echu. Radim Panenka fantastický na Parlamentních listech. Geniální moderátor. Tihle by tam byli, protože ti ukázali, že jsou i bez zázemí České televize si schopni najít své publikum. Protože to umí. Protože to prostě umí, dělají to řemeslo dobře. A Česká televize by se musela snažit je najmout. Ale do té doby, dokud Česká televize bude placená povinně, bez ohledu na to, kolik má diváků a jestli to někoho zajímá nebo ne, do té doby tam budou tyhle fosílie dát. Jednoznačné, jasné, jednoduché. 2.93, 50 Kč, hezký večer. Proč nejsou novináři trestně odpovědní, zlinčují kdeko? Neumluví se při chybě, cíleně manipulují, vyhrožují. Největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní. Otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností. Já vedu spor, teď mám dva spory se Seznam Zpráva. Jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace, tak to, o čem se baví teď v Senátu, ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikanští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofreně proruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se tam ptal, když ona říká, proč šíříte proruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu. Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda dal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale proboha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? Ano, mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A já říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec to nechápu. To je bohužel. Ale v České republice odstíhat třeba pomluvu není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenčně nejlepší práci. Děkuji, moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc.
Samozřejmě na prvním místě musíme jmenovat kolegy z klubu SPD. Ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně, chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umíme Okamura, Radim Fiala, bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA, ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Vondráček dělá strašnou spoustu práce, Zuzka Majerová z Trikolory, ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Máme například té komisi dozimetrů, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuju a samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem. Jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře. A na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než seděli v té sněmovně. Každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa šmejda. Na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si s toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali. Tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice. To vám teď a tady říká. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic, možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám. Tady mě píše, že je 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit už. Teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuju moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách. Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajzek, já znovu říkám, já ho mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít, ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro. Vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno. Je rovný jak betonová zeď, prostě nikdy z ničeho neuhne. Nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budou publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi, nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete. Takže kandidátka pro právo, respekt, odbornost Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93,20 korun. Jak ní máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu? No já jsem, už jsem o Pauknerovi mluvil, myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že? Cokoliv napsal Paukner o stanu, o prostě předražených nákupech, o bístanu, tak to se mlčelo.
Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, 2 dny na hlavní stránce a tak dále a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni jsou, se zajímají o tom, co vypublikuje dál, a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle scéně. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk. Z rentgenu zápěstí lze určit stáří. Už jsem to pochopil, to je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům. Teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál. Že by prostě někdo řekl, podle rentgenu mu je 20, řekl, je mi 17. Prokažte, že ne, to by bylo... Nevím, rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů? To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale... Je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěli všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani i vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybňuji. Když Palacký, Čelakovský a další... začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za 2 nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň české státnosti nést. To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašinem byli odsouzeni, byli v žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu. Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, 100 000 a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se to nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun, litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla, přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavíte líp, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám teď řeknu, ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku,
tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále a tak dále. Ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožírá. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já už jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barraso, Tom Barraso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval Jágra, Tocchet, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho a mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali. Protože by neměli toho Crosbyho, Malkina další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám. Je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední dvě otázky, už budu muset končit. Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na něj přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, 1000 dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy financovat naši stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední. Zlatá Hamantáková, 200 korun, moc děkujeme. Stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jim je musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi, že se nenecháme řídit a vést za ručičku jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou, v ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha
zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností. Protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vypadám vás zdraví a vítá a koukám, VK už je také připojený. Takže hovory k Vosnici začínají dnes, tedy v pátek 14. srpna letafáně 2026. Jejich to kalendáře. Technicky vás budu provázet já, studio Kadaň, Martin Marcikán, a budete fakt volat do kadaňského studia přes WhatsApp, přes nic jiného, nazdar bazar, nebo psát. Vítku, VK, vítej, to je to vaše.
2: Martin, to je tvrdý k těm lidem, já tě zdravím, ahoj, a zdravím zároveň všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, máme venku krásné počasí a celý víkend má být tropický, možná je to poslední letní víkend, uvidíme, jaké budou ty další, které jsou takto horké, takže ho určitě všichni užijeme. Každopádně doufáme, že jste si nás zapli třeba ke grilovačce, třeba pokud máte vůbec chuť něco takového poslouchat, třeba i jako kulisu, možná vás třeba něco během toho zaujme a případně se nás poslechnete třeba i z záznamu nebo z archivu a tak dále a tak dále. Však vy to všechno velmi dobře znáte, takže zdravím, přeju krásný páteční večer všem a i tobě, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Martina, já vás zdravím, všechny naše posluchače, samozřejmě po týdnu opět, že jo, jste se všichni těšili. Já jenom takovou vsuvku k tomu, co jsi říkal o počasí. Zrovna jsem teď četl článek, že v Iránu začalo nezvykle pršet poté, co iránská armáda zničila americké radary, sledovací radary, protiraketové radary. Poté, co je zničila, tak začalo v Iránu normálně pršet a tam nepršelo od té doby, co tam byly ty radary v 60. 70. letech postaveny. A to jenom potvrzuje jednu věc, že to je děsný. To je opravdu děsivý. A víte, já jsem o tom měl několik článků, že určité elektromagnetické vlnění, takzvané radiofrekvence, které vysílají některé vysílače na vlnových délkách, tak provádějí interakci s molekulama kyslíku, s molekulama vody ve vzdušné vlhkosti a tak dále, tak dále. Konec konců jsou na to studie americké DARPA. To znamená, že se s pomocí radiových vln dá modifikovat počasí a když to perou z těch radarů, na určitých frekvencích někde mohou modifikovat počasí. Jo, modifikovat. A když se podíváte, prostě, co se děje v celé Evropě, co se děje, když se podíváte na záznamy meteorologických radarů, měli jsme o tom několik článků na Aeronetu, během toho tornáda na Jižní Moravě před 2 nebo 3 lety, teď už se nepamatuju, to bylo 2023 nebo 40, přesně nepamatuju ten rok, tak tam ten radar, jako v podstatě, samozřejmě je to těžká konspirace, že? Je to konspirace, je to spekulace, ale minimálně ty obrázky vypadaly způsobem, jako že ty radary zkrátka v podstatě modulují tu oblačnost a brání vstupu oblačnosti, že jo, na území republiky a tak dále a tak dále. Samozřejmě museli by na to být nějaké jakoby seriózní vědecké studie a tak dále. Teď je to pouze spekulace, že jo, naprosto jako nepodložená, ale ta tisková zpráva, která vyšla z iránské agentury Farzi, že po zlikvidování amerických protiraketových radarů v Saúdské Arábii, zlikvidování jejich protivzdušné obrany, že začalo po více než 50 letech v Iránu najednou normálně pršet, jako pamatovali Iránci ještě do 50. a poloviny 60. let, to normálně začalo pršet, normálně, úplně běžně. To znamená, my žijeme v prostoru, žijeme v situaci, kdy zkrátka lidé si nechají udělat rozbor na zahrádce z dešťové vody, mají tam dešťovku. Jo? Zase měli jsme o tom článek, že jo, na Aeronetu. Udělají si rozbor v certifikované zkušebně a tam je prostě výjezd na tom rozboru, výjezd celé Mendelejevovy tabulky, kde kobalt, nikl, kadmium mají mnoha tisíce násobná bezpečnostní prostě překročení takového něco, čemu se říká přirozené pozadí těžkých kovů v běžné přírodě, takzvané přirozené pozadí, mnohonásobně převýšeno. Nikdo to neřeší. Prostě co z toho nebe padá s tím deštěm? Proto Izraelci, co říkají, nikdy nepěstujeme zeleninu a všechny tyhle ty věci, které jsou na bázi vody, které vytahují, jako jsou rajčata, jako jsou papriky, všechno tohle, to znamená rostlinky, které potřebují ke svému růstu obrovská množství vody, tak oni nepěstují pod otevřeným nebem, oni to mají v těch sklenících, v těch hydroponických farmách, a aby na to nepršelo ze zhora. Všechno mají vodu, kterou čerpají z artéských studní, a tou vodou z artéských studní v těch hydroponických farmách v Izraeli normálně pěstují rajčata všechny ty, a pro ně samozřejmě to je košer, to jsou košer všechno. Jo, protože když to není zakrytý plachtou, když na to může ze zhora pršet, není to košer. To je strašný. Takže co my gojím, co my vlastně jíme? Otázka, otazník. Když oni jsou z toho vyděšení. Chápete? To znamená, ty jsi řekl to jako bokem na uvítání, ale otevřel si prostě strašnou prostě konceptuální jámu, protože tohle to je obrovské téma. Víte, že nedostatek vody v celé Evropě, co se děje v Maďarsku, že jo, nepamatují, klesají hladiny, že jo, Labe, Dunaje, všechno tohleto, zkrátka všechno velký špatný. A jak se ukazuje, zkrátka, tak tam, kde Iránci rozmlátí Američanům radary a je tam radarový klid, tak najednou začne pršet. V pohodě. Jako před 50-60 lety. To je neuvěřitelný. Prostě z toho jde doslova hlava kolem. Takže je to konspirace, je to spekulace, nepodložená konspirace, něco, co jsou hoaxy. No, to je na vás. To si musíte sami za to odpovědět, protože jako minimálně je to na zamyšlení. Takže takhle jsme začali teda trošku jako zase s přesahem úplně někde mimo. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
2: Já bych tě jenom doplnil, VK, samozřejmě to konspirace není, dokonce i v roce 2008, dokonce na České televizi o tom byl pořad, jakým způsobem se ovlivňuje počasí, pak to najednou utichlo všechno neskutečným způsobem, ale běželo o tom dokonce i na České televizi pořad, já ho tady snad někde mám, tuším, oni to stáhli z toho serveru, ale já to tady mám, ale samozřejmě jsou to i patentované technologie, protože já jsem o tom sestavoval pořad s Adamem Bartošem, jsme vydali knížku na to téma, on mi tedy vydal v rámci těchto technologií a ty pořady, které jsem o tom točil, Poručíme větru dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Tuto trilogii, potom jsem točil ještě jeden, teď nemůžu vzpomnout na jméno. A tam jsem to přesně popisoval, že oni nejenom disponují technologií na vyvolávání deštů, i v rámci třeba požáru, obrovských požárů, takzvaná atmosférická čočka, oni tomu říkají v radarech, Atmospheric Lens. Ale to je mimochodem na Marko zamyšlení v Kanadě, kde byly obrovské požáry paralelně na mnoha místech, na 85 místech ve stejném čase, po tom, co Kanaďani odpálkovali Donalda Trumpa, že se nechtějí připojit ke státům, ke americkým. Jo, to je tak trošku jako na odlehčeno, i když samozřejmě špetka nějaké spekulace na tom taky může být, ale ty technologie prostě existují. Neříkáme, že byly použité, to nemáme samozřejmě ty informace, ale ty technologie jsou patentované, reálně existují, dokonce existují technologie, které mohou vyvolávat zemětřesení. V rámci teslových technologií to funguje něco jako rezonance, když rezonujete, rozrezonujete třeba skleničku, tak ona může prasknout, že jak vibruje, rezonuje. Jo? A na bázi té rezonance oni můžou v podstatě pustit minimální paprsek na určité místo na planetě, tam rozrezonují tektonické desky a vlastně oni se rozvibrují a vyvolají zemětřesení. Jo? Takže oni ty technologie technologie mají a dokonce i se zmínili v roce 1997 ministr obrany, tuším tehdejší, ještě to byla Clintona, ministr obrany Ameriky. Jo, takže ty technologie opravdu existují. Teď je otázka ještě VK, co by kdo získal tím, že v Iránu najednou prší, protože to jim spíš vyhovuje jednak, který, že letadlům se hůře létá, i když dnes ty technologie deštím tak tolik jako v podstatě nevadí, když je oblačno, zaměřují se cíle už jinak než před 30 lety, ale v podstatě vláha a tak dál, ten déšť naopak by měl těm Iránům, Iránčanům vyhovovat, ne? Takže co by tím kdo získal, když to najednou prší?
3: No, o tom právě mluvím, že Iránci si to chválí. Jo, že si to chválí, že poté,
2: co Irán... Aby si měli mstít přece, a naopak ne, ne jim ještě jako...
3: Američani jsou vyčerpaní, nemají čím střílet, už na Irán to bude jedno téma z dnešního pořadu. Donald Trump se pohádal s ministrem obrany Petem Hexetem, začal mu nadávat, že je úplně neschopný, že kde jsou, začal řvát, jako kde máme rakety, kde máme, začal mluvit trošku jako Prigožin Trump, že začal křát, teda začal psát prostě a vypisovat a vlastně křičet na té schůzce s Hexetem, že nejsou prostě rakety Patriot a že nejsou prostě tomahavky, aby se mohly střílet jako na Irán a tak dále a tak dále. Samozřejmě oni jsou vyčerpaní a prostě všechno Biden všechno odevzdal Ukrajině, no a Trump to, co zbylo, tak v minulých měsících vysypal na Irán a Amerika teď prostě nemá žádnou výzbroj a nemá další zbraně. Takže pro ně, pro Iránce, de facto je to zase jako nějaké potvrzení toho, že ve chvíli, kdy prostě vymlátí ve svém okolí ty americké, že jo, ty X-rayové radary, protože oni mají, to jsou ty radary se speciální frekvencí, které údajně jako mají hlídat rakety, startovací rakety, balistické rakety dlouhého doletu. Takže to jsou speciální radary.
2: Už mají přirozené počasí tím pádem, když už nejsou radary.
3: Samozřejmě. No a ty radary tam mají od 70. let a v 90. letech je upgradeovali, ale od 70. let prostě přestalo v Iránu pršet na mnoha místech. Irán do poloviny 70. let, do iránské revoluce 79, například střední část v Iránu byla úplně celá zelená, dneska je tam poušť po těch 50 letech. To znamená, že oni ve chvíli, kdy jim vymlátili v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, tam všude těmi drony vymlátili ty americké radary včasného varování, všechno jim to tam vymlátili a najednou začalo v Iránu normálně pršet, jako kdysi před 50 lety. To je to, co zkrátka, z čeho by nám mělo zatrnout. Protože znovu, to není nějaké kouzlení, to je fyzikálně zdůvodněné. Každá radiová frekvence má určitou interakci se svým okolím. Například frekvence 60 GHz má prokázanou interakci s molekulami kyslíku. To znamená, kyslík je při této frekvenci excitován, je emitován a pohlcuje část onoho radiového záření na 60 GHz. To objevili Američané koncem 70. let v rámci výzkumu DARPA. Zjistili, že 60 GHz frekvence se může použít ve vesmíru a nemůže být odposlouchávaná ze Země, protože to vlnění je pohlcené atmosférou planety Země, nedostane se zkrátka dál. To znamená, ten výzkum zkrátka ukázal, že různé frekvence umí interagovat s různými molekulami jednotlivých prvků a umí, když máte 60 GHz pojítko, a jako dobytek ho namíříte na lidi, tak těm lidem způsobíte dušnost, dušení a ti lidé padají na zem a začne se jim těžko dechat a když zůstanou v tom poli delší dobu, tak umírají na udušení. Protože to pojítko, bezdrátové pojítko, pere do molekul kyslíku, které se nacházejí v krvi. V lidské krvi. To znamená hemoglobin, který na sebe má vázat kyslík a dopravovat k jednotlivým orgánům z plic, tak ten kyslík se nedokáže udržet na hemoglobínu, protože kvůli interakci s radiovou frekvencí 60 GHz ta molekula kyslíku kmitá a nedokáže se uchytit na hemoglobín. To znamená, v těle se vám k orgánům dostává neokysličená mrtvá krev, která nemá kyslík a člověk umírá na hypoxii. A podívejte se, kolik dneska v podstatě, protože dneska se používají s malým výkonem, záleží samozřejmě na výkonu. Jo, když máte malý výkon, tak když se dostanete do toho louče, tak když tam stojíte další dobu, tak máte nějaké pocity jakoby nevolnosti, závratí a tak dále, ale není to úplně až tak něco, že by vás to dokázalo nějakým způsobem ohrozit. Proto ty bezdrátová pojítka, takzvaná VGIG, že na 60 GHz, tak to jsou takové ty úzké louče, které jsou namířeny na přijímač, máte vysílač a přijímač a ten louč je v podstatě někde ve výšce 10 metrů, někde na budově, namířený na druhé pojítko, na střeše další budovy. To znamená riziko toho, že někdo by se dostal do toho louče a tam by se trval třeba 20 minut v tom louči, je velice nepravděpodobný, jedině, že by nějaký debil vylez na střechu a začal se rozhlížet po krásách české krajiny a teď by tam si dal židličku, že jo, a přímo by se sednul do toho louče třeba na hodinu nebo na dvě. To samozřejmě je úplně šílený. Ale každopádně je tady třeba říct, že žijeme zkrátka v prostoru, který je prostě zahlcený obrovským množstvím zkrátka různých frekvencí, které nebyly podrobeny žádným studiím, žádnému zkoumání a takzvaným interakcím na reagování s jednotlivými částicemi, s jednotlivými prvky, látkami, co dělají určité frekvence. Není ani o to zájem samozřejmě. To znamená, dneska jediné, co se zjišťuje, je takzvaný energetický výkon vyzářený na jednotku plochy. Jo, to znamená, kolik je vyzářeno na centimetr čtvereční, na metr čtvereční a jsou nastavená takzvaná výkonová wattová pravidla, to znamená, kolik wattů je vyzářeno na jednotku vzdálenosti, na plošnou výměru.
2: Ta pravidla se mimochodem taky několikrát zvýšila.
3: Jo, a pravidla se samozřejmě taky samozřejmě se mění takzvané vyzařování, že to znamená, žijeme zkrátka v prostoru, žijeme ve světě, kde prostě se dozvídáme věci jenom z nějakých vedlejších zdrojů, něco, co není žádoucí, něco, co je utajené, něco, co je přísně utajené, něco, o čem se vůbec nemluví. Však měl jsem o tom články, mám o tom, potom i v té knížce to bylo, v té jedné mojí, protože to je zásadní, jak najednou prostě máte nějaké děti ve třídě a všem se udělalo špatně. Jo, všem se udělalo špatně, museli okamžitě vyjít pryč, těžko se jim dejchalo najednou. No a potom se podíváte na nějakou mapu a na té mapě vidíte, že prostě ta škola je v prostoru, kde jsou prostě různá prostě vygigová 60 GHz prostě pojítka komunikační a tak dále a tak dále a teď je to v pořádku, nebo někdo dělal nějaké změny a pojítko nasměroval na školu omylem, tam dělal nějakou opravu nebo nedělali, co se stalo, co se nestalo, nikdo to nevyšetřil, bylo to jenom jako náhoda, že něco se možná stalo, no tak dětem se udělalo asi hromadně špatně, všem ve třídě a tak dále a tak dále. Zkrátka, tohle to jsou věci, které, nebo třeba v tom Texasu, kde lidé hlásili po dobu mnoha měsíců, že když jdou do školy, dělá se jim špatně, zaměstnanci, studenti, bylo o tom video, měl jsem o tom článek, jak tam chodili několik měsíců, bylo jim strašně špatně, bolela je hlava, strašně těžce se jim dýchalo. A když odcházeli ze školy, tak se to zlepšovalo, najednou to bylo v pořádku. A když se vraceli zpátky ke škole, tak znovu se jim špatně dýchalo a tak dále a tak dále. Do dneška to nebylo vysvětlené, samozřejmě byly tam velké spekulace, čím to bylo způsobeno. Několik rodin se odstěhovalo a potom byl takový článeček, kde se tam bylo oznámení, že ten problém se najednou vyřešil, když místní telefonní operátor zboural starou věž, která tam byla, na ní byla umístěna bezdrátová pojítka. Když zboural tu věž, najednou to zmizelo, ty problémy v té škole v Texasu. najednou ty problémy v té škole zmizely. Chápete? No. A víte, musíte si uvědomit, že dneska, o co se jedná? No, jedná se o to, že gigahercové frekvence jsou naprosto nezbytné pro moderní komunikaci. Protože umožňují takzvané broadbandové připojení, to znamená vysokorychlostní, dokáže se do toho gigahercového spektra narvat spousta komunikačních kanálů, že jo, pomocí multiplexu. A bez toho dneska vlastně bezdrátová komunikace by nemohla fungovat, operátoři by nemohli fungovat. A problém je v tom, že požadavek na objemy dat a na vyšší rychlosti a na rozšiřování multiplexů v rámci gigahercového spektra bude růst. Mnohem už se připravuje samozřejmě něco, čemu se říká takzvaná 6G technologie. Už dokonce je teoreticky připravená technologie 7G, že jo, ještě na vyšších frekvencích 30-40 GHz pro takzvané lokální přenosy na krátkou vzdálenost do 150 metrů. To znamená, tam už se dokážou přenášet terabitové přenosy za sekundu. To znamená, kdo provede kde jaké studie na to, aby se zjistilo, jestli tahle ta frekvence je bezpečná pro tohleto, pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty konkrétní prvky, které jsou v lidském těle. Že jo, v lidském těle je spousta prvků, v podstatě lidské tělo má skoro celou, až na výjimky různých těžkých radiačních prvků, má tělo skoro celou Mendelovou tabulku. Jestli to bude reagovat s molekulama vápníku, nebo to bude reagovat s molekulama uhlíku, draslíku, sodíku, hořčíku, s jakýma molekulama bude tahle ta konkrétní frekvence reagovat, interagovat, jak to bude působit na tělo, a tak dále, a tak dále. Nikdo tohle to nechce řešit z logických důvodů, protože by to znamenalo uvalit obrovské regulace na povolená komunikační frekvenční spektra, což by omezilo rozvoj bezdrátových komunikací na celé planetě, pokud by to začal někdo řešit. Chápete? Takže, dámy a pánové, oni mají strašný strach o emise CO2. Strašný povyk. Emise CO2. CO2 nás zabije. Musíme snižovat CO2. Ale takové věci, jako jsou frekvence a frekvenční spektra, bezdrátové komunikace různých typů a různých modelů a různých frekvencí, aby začaly nějaké studie a nějaké omezování, nějaké restrikce na ochranu zdraví, to je nenapadne. To samozřejmě není dovoleno, protože oni potřebují sledovat lidi. Oni potřebují každého sledovat a všechny ty kamery musí být připojeny a nelze je zadrátovat pomocí drátu a drátové komunikace. Všechno to bude bezdrátově komunikovat. Všechny ty sledovací kamery budou bezdrátově připojeny do networku, do sítě. Bezdrátově. A tomu potřebují obrovský broadband, obrovský bandwidth, do kterého to nacpou. A k tomu potřebují všechny ty 5G, všechny ty 6G, všechny ty 7G, protože potřebují větší průtok dat z těch bezdrátových zařízení. To je ten důvod, proč to všude cpou, všude to rvou, všechno je bezdrátové. Nemůžete logicky natahovat miliardy drátů od každé kamerky, od každého čipu, od každého skeneru. No to nejde. Už takhle jsou tam obrovské problémy s tím, jak se to napájí. Například v Číně, aby nemuseli tahat dráty k napájení, že jo, aby tam nemuseli tohleto, tak tam mají všude fotovoltaické panely. Protože ty čipy mají malou spotřebu, tak tam mají fotovoltaický panel a zezadu je tam připojená baterie. Když svítí slunce, se to nabíjí a ta kamera jede bezdrátově, není připojená vůbec k žádnému gridu, k drátovému pevnému gridu. Všechno je v podstatě bezdrátově, to znamená bezdrátově si získává energie ze slunce, že jo, ten panel to převádí prostě do té baterky a ta baterka pohání celou tu sledovací bezpečnostní kameru a ta kamera tam má samozřejmě připojení na bezdrátovou síť, na telekomunikační síť, na nějaké to 5G, a přenáší to do nějakého centrálního serveru sledovacího, Chápete, tohleto oni chtějí, tohleto je budoucnost, takhle je to nastavené. To znamená, žádná drátová budoucnost před náma už není, dráty končí. Dneska oni chtějí všechno bezdrátového. Takže oni nemůžou dovolit, že někdo jim začne vrtat do toho, že někdo začne jim pindat do toho, že tyhle ty frekvence něčemu škodí. Z těchto těch frekvencí se někomu dělá dokonce špatně. Někdo z toho zvrací, někomu se těžko dechá. Oni řeknou, to se jenom sugerujete, a když vám to vadí, tak odejděte někam jinam, kde ta frekvence jako není. Když říkáte, že to je frekvence, jděte někam jinam a sedněte se někam jinam. No. A to je, no, v tomhle tom žijeme. Takže, hele, Vítku, my jsme úplně...
2: Úplně jsme ujeli
3: s tématem. Já myslím, že je to, že to zase není úplně od věci, že lidé určitě tohleto čtou, že jo, na alternativě a chtějí se o tom něco dozvědět, takže zase to není úplně, že by to bylo mimo, ale každopádně pustíme se teda do prvního tématu.
2: Já bych jenom doplnil k tomu, že lidé si to částečně samozřejmě pouze v domácnostech, ale způsobují sami, když se sami dobrovolně grilují do té polévky, do toho eintopfu různých vln, které neustále přibývají, tak si dávají všude Bluetooth a všude bezdrátová zařízení, bezdrátové repráky, monitory, klávesnice, myši, všechno bezdrátové. A teď samozřejmě veškerá zařízení, která si dávají high-tech, to znamená, že už se začínají vysílat na 5G, oni to chtějí, že se z obýváku připojí, já nevím, na rychlovarnou konvici, nebo si kafe udělá z obýváku přes apku, prostě takové pakárny neskutečné, všechno vlastně vysílá signály, jo, a který ten koktejl vlastně pere do nás ustavičně. To je něco jako na benzínce, když jsme, tak krátkodobě to nevadí, ale když bychom měli fetovat benzín dlouhodobě, tak samozřejmě to bude mít zdravotní účinky a ty vlny, to je něco podobného, když se takto navzájem ničíme neustálým přibýváním těch frekvencí. A poslední věc úplně nakonec, tak trošku nadneseně, s humorem. Já si pamatuju, když jsem také chodil do školy, tak čím více jsem se blížil ke škole, tak se mi taky špatně dýchal. Když jsem se odcházel ze školy, tak se mi dýchalo velmi volně. A bylo to speciálně, když jsme psali test z matiky, jo, tak jenom to bylo.
3: To je pravda, ale to je jasný. Tak. Dobrý. Takže je to odlišený na závěr, že jo, pejskové kočičky na závěr, jako každé správné zpravodajství, tak dává pejsky a kočičky na odlečení po těch strašných výplaších, které vyplachují vlastně lidem mozky, že jo, koho kde zabili, koho okradli, koho ještě oberou. Dobrý, takže jdeme na to první téma.
2: Když vypukne válka Evropské unie s Ruskem, tak USA vám na pomoc asi nepřijdou. Je to vaše starost. Bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě rozbil Němcům v ARD hodiny. A bývalý šéf NATO mluvil o přátelství s Ruskem v budoucnu. A podle bývalé náměstkyně z Bushovy vlády se elity rozhodly pro záchranu dolaru riskovat i jadernou válku s Ruskem. Neodhaluje tohle tu obrovskou mnohoznačnost a řekněme konfrontaci různých částí elit v té, řekněme, globální vysoké globální architektuře nebo hierarchii, kdy každá chce kormidlovat trochu někam jinam a někteří dokonce hovoří i o přátelství s Ruskem někdy v budoucnu. To je velmi zajímavé. Dokonce z NATO.
3: No, samozřejmě, protože běží válka už pátý rok. To, co se děje v Evropě, blíží se volby samozřejmě v mnoha státech na různých úrovních, parlamentní, komunální a tak dále a tak dále. A válka na Ukrajině je pro mnoho bývalých podporovatelů už zkrátka neudržitelná. Nejlepší případ nebo nejlepší příklad máte na tom, jak se prostě v poslední době chová i mainstream. Dokonce i tam u vás v České republice. Dneska jsme byli upozorněni, že český server Novinky převzal náš článek. Jsme byli úplně překvapeni, že jo, o ukrajinských vojácích, kteří natočili video Liebesbrief novému vrchnímu veliteli ukrajinské armády Drapatému, kde si mu stěžovali na to, že nemají vodu a nemají jídlo, a protože nemají vodu, tak musí pít vlastní moč. A jsme přinesli před 3 dny článek a dneska ten samý článek vyšel na Novinkách. A,
2: ale necitovali vás, necitovali vás, bylo to jenom stejné informace.
3: Ne, to neexistuje, že by tam někdo dal citaci. Tak daleko to ještě není. Možná v budoucnu, ale tak daleko to ještě není. A každopádně najednou je dovoleno i na českém mainstreamu zkrátka informovat o těchto strašných věcech, co se dějou na frontě na Ukrajině. Samozřejmě, že i v tom článku bylo trošku jako zamlčeno na Novinkách, co je tím hlavním důvodem, a to je korupce na té frontové linii. Protože to není o zásobování, že by tam se nedostaly ty drony, ale je to kvůli tomu, že to, co tam říkal ten velitel v té nahrávce, tak jasně z toho vyplývalo, že oni dostávají 4 kilogramy jídla a ostatní skupiny a jednotky dostávají 9 a dostávají častěji, dostávají i přes den a oni dostávají jenom v noci. A proč a z jakého důvodu? No, samozřejmě je to kvůli tomu, že ti velitelé, kteří platí nahoru úplatky, kteří platí těm velitelům na štábu, na takzvaném oblastním štábu, který má na starosti nějakou oblast, že jo? Takže tam jdou prostě úplatky od těch vojáků z té jednotky a oni takzvaně platí nahoru a za to dostávají ty dávky, které by měli dostávat normálně. To znamená nějakých těch 9 kilogramů na den jídla, nějaký to pití a tak dále, ale zkrátka, kdo tam neplatí, kdo neposouvá nahoru peníze nadřízeným, tak zkrátka dostává krácené příděly a ti lidé tam nemají co jíst a oni tam nemají co pít a pijou tam vlastní moč. Jak je možné, že najednou se to dostává naprosto povoleně i do západního mainstreamu a do českého mainstreamu a najednou je povoleno, co se stalo, dřív by to bylo nejdřív označené za hoax a dezinformaci, oni by to prověřili, kdyby zjistili, že to je pravda, tak by zjistili, aha, je to pravda, no tak v tom případě to úplně vymažeme z informačního prostoru, nebudeme o tom informovat, budeme držet hubu a krok, jako by se to nestalo a to, co píšou na těch všech aeronetech, no, budeme tvrdit, jako, že jsou to dezinformace a nebudeme se k tomu vyjadřovat, budeme držet hubu a krok. A podívejte se, ono už ne. Ono najednou v srpnu 2026 najednou už je dovoleno. Je dovoleno. To znamená, chápete, něco se děje. No a co se děje? No, musíte si uvědomit, že mění se informační prostor velmi zásadním způsobem. A jednotliví mecenáši a ti, kteří ovládají média, mainstreamová média, nejenom v České republice, ale v celém prostoru západního světa, si uvědomují, že obyvatelstvo již na tyhle ty věci nefunguje a nereaguje. To znamená, kdokoliv by dál podporoval Ukrajinu, kdokoliv by dál nějakým způsobem se snažil zamlžovat ty problémy, které tam jsou, tak ztrácí podporu lidu a může to ovlivnit volby a v těch volbách se dostanou k moci nějací proruští radikálové, kteří získají podporu a tak dále, proto oni dávají nohu na brzdu, začínají brzdit, najednou je dovoleno přinášet negativní informace o situaci na frontě, o tom, že tam ukrajinští vojáci pijou vlastní moč, protože kvůli korupci nedostanou z proviantního oddělení ze zhora potřebné objemy balené vody, nemají tam ani jídlo. To znamená, najednou je to povoleno, najednou je dovoleno. Je to proces zkrátka zhroucení systému ukrajinské války. To jsou problémy, které začínají vybublávat na povrch a oni neví, jak teď vlastním čtenářům tu válku na Ukrajině prodat. To znamená,

nejbližším okolí Volodymyra Zelenského, bývalý ministr obrany, že jo, pravá ruka Zelenského Andrej Jermak, obviněn z korupce, Timur Mindič, bývalý kamarád a šéf v kvartálu 95 ve studiu, které takzvaně udělalo Zelenského v showbiznesu, jeho nejbližší přítel, utekl, emigroval do Izraele spolu s nějakýma oběma částkama. Říkají Mindičovi, že je to prostě tak, že je to zelená pokladnička, že jo, Zelenského. To znamená, stará se mu o finance, protože on tý svojí manželce prý nevěří, že a tak dále, to bylo v tom ukrajinském bulváru, že on nevěří svojí manželce, tak místo toho svěřuje všechny svoje finance Mindičovi, že jo, a toho nechal odsunout do Izraele, aby byl v bezpečí, že jo, pod ochranou Bibiho. Víte, ta korupce na Ukrajině je takhle nastavená, že oni mohou se tvářit jenom do určité míry, všechno je v pořádku, peremoga, ale v nějaké chvíli už o peremoze nemluví, žádné vítězství totiž není a oni vědí, nebude žádné vítězství. Oni maximálně můžou tu válku prodloužit. To jediné, co můžou udělat, prodloužit válku. Protože kdo prodlouží válku, tak pokud je zbrojař, tak na tom vydělá prachy, vydělá na tom obrovské peníze. A o to se snaží evropští politici prodloužit válku. Protože budou volby a na volby jsou potřeba prašule. A kdo poskytne prašule? No přece naši partneři ze zbrojařských firm, kterým my jsme přihráli další zakázky díky prodloužení bojových dějství války na Ukrajině. Tak oni nám přihrajou, že jo? To znamená, znovu, demokracie je založená na korupci. Liberální demokracie je samozřejmě na korupčním schématu. To znamená, já jsem o tom hovořil před několika týdny, máte politickou stranu, která ke svému volebnímu úspěchu potřebuje peníze. Protože bez peněz dneska nemůžete udělat v normálních volbách takzvané parlamentní demokracie, nemůžete udělat výsledek. Je to naprosto vyloučené. Potřebujete k tomu prachy. A ty prachy, které se dostávají za volební výsledek předchozích voleb, takzvaný státní příspěvek, to je všimné, které nepokryje ani zaměstnanecké náklady v sekretariátu. Sekretariát strany tam má 30 lidí. Některá strana jich tam má 50 na výplatní pásce, než 70. A když si dáte, že jo, kalkulačku a dáte si 4 roky a vydělíte to počtem zaměstnanců, tak vy zjistíte, že ten státní příspěvek vám nepokryje ani polovinu volebního období mzdových nákladů zaměstnanců sekretariátu strany. Nepokryje, jenom do poloviny, do půlky mandátu, 2 roky. A co potom? Budou bez peněz, budou dělat zadarmo na sekretariátu. To znamená, všechny strany jsou stavěny od samotného počátku vzniku a když udělají nějaký výsledek, jsou stavěny do korupčního modelu, takzvané, oni tomu říkají corruption challenge, korupční výzva. To znamená, oni potřebují peníze k tomu, aby mohli pokračovat ve vládě, oni mají, nebo v opozici, protože i opoziční strany potřebují to samé na volby, dokonce potřebují víc peněz. Opoziční strany potřebují více peněz, aby uspěli ve volbách a porazili současnou koalici, současnou vládu, mimochodem. Takže potřebujete peníze na volby a státní příspěvek vám na to nepomůže a členské příspěvky, to je smutné všimné. Jo? To je smutné všimné. Takže kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze od sponzorů, od těch pánů v kloboucích, jak mají ty forsáže na hlavě, a vezmou samozřejmě od čepičkářů, kteří mají kšiltovku, a vezmou od kloboučníků, co mají brigadírku. To znamená, od finančníků vezmou, od podnikatelů a od zbrojařů. To jsou tři skupiny, od kterých berou peníze. A těmhle těm třem skupinám jsou potom ti politici na dosmrtě zavázáni. A musí dělat politiku ve prospěch těchto tří skupin. Těchto tří sponzorů. Proto se nemůžete divit, že když nějaká rádoby vlastenecká strana v České republice se dostane do vlády, tak si do svého čela

0: na pozici ministra obrany dosadí člověka, který na první tiskovce vůbec, úplně první po nástupu do funkce ministra obrany, řekne, my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. Tečka. A potom to musí těm voličům rádoby vlastenecké strany vysvětlovat, jak to pro Boha myslel ten pán ministr. No protože ve chvíli, kdy se dostanete do vlády a ve chvíli, kdy potřebujete získat peníze na fungování a ve chvíli, kdy potřebujete peníze na další volby a tak dále a ve chvíli, kdy potřebujete zaplatit i minulé volby, které byly a máte spoustu výdajů, no tak chápete, musíte potom dát do nějaké pozice nějakého ministra, který bude zkrátka plnit nějaké jiné teze, než co je napsáno ve volebním programu třeba. No a teze zbrojařů jsou jasné. Pokračování války na Ukrajině a podpora Ukrajiny. Chápete, takhle to funguje. To je logika, to je realita. Nic jiného v tom není. Proto strany politického systému jsou v podstatě dneska nastaveny tak a takovým způsobem, že když volič něco chce, to znamená, chce nějakou změnu a zvolí si někde nějakou stranu a ta strana potom obsazuje různá ministerstva lidmi, kteří podporují zase pokračování té války, a musí se to potom zpětně lidem vysvětlovat, že to tak nebylo myšleno a tak dále a tak dále, no tak se nemůžete divit, že nic se neprosadí, nic se nezmění, žádná změna vůbec nenastane. Chápete, takhle to funguje, takhle je to nastavené. Proto v politice, v takzvané zastupitelské demokracii, parlamentní demokracii, není šance na žádnou změnu, protože když chcete udělat změnu, potřebujete k tomu peníze. Peníze vám zasedá někdo, kdo je na tom systému závislý a vydělává peníze skrze systém. To znamená, že jestliže systém je dneska živený válkou na Ukrajině a zbrojaři potřebují, aby politici, které oni sponzorují, aby podporovali pokračování války, tak je logické, naprosto logické, že tam nedají člověka, který by řekl na tiskové konferenci, my končíme s veškerým vyzbrojováním Ukrajiny, my už nepošleme Ukrajině vůbec nic, my nepodporujeme pokračování války na Ukrajině, my nepodporujeme Ukrajinu a my se budeme usilovat o to, aby vláda přijala usnesení na okamžitý zákaz všech dodávek zbraní na Ukrajinu, a to i ze zdrojů soukromých zbrojařských korporací. Protože ta válka a ty zbraně podporují a podněcují pokračování války. A my s tím nesouhlasíme a proto zakazujeme export českých zbraní z českých zbrojovek do válečného konfliktu na Ukrajinu a dokonce i do třetích zemí, kde by hrozilo, že ta třetí země ty zbraně předá Ukrajině. Takhle by to udělala každá vlastenecká vláda, která by nebyla zaplacená a závislá na penězích onoho samoděržaví těch tří skupin pánů v těch kloboučcích, že jo. Ty klobouky, ty forsáže a ty brigadírky. To znamená, takhle je to nastavené v té politice. Buď dlužíte finančníkům a bankéřům, nebo dlužíte podnikatelům a korporátu, anebo dlužíte vojensko-průmyslovému komplexu. To znamená, že jo, kloboučky, forsáže, brigadírky. Takhle funguje takzvaná v uvozovkách demokracie. A ten, kdo tomu rozumí, ten, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, tak vidí každý den na televizi, že to tak platí. Tam není jedno jediné slovo o skutečném zastavení války. Nikdo z těch, kdo se zaštiťují tím, že chtějí zastavit válku a že Slované se zabíjí na Ukrajině, Slované se tam mezi sebou zabíjí. Kdyby chtěli tu válku ukončit, zastaví vyzbrojování, vydají dekret a zastaví vývoz veškerých zbraní na Ukrajinu, a to i přes třetí země. Konec. Šmitec. Ne, neudělají to, protože to by byl krok proti zbrojařům, proti vojensko-průmyslovému komplexu, proti že jo, oni tomu říkají, že jo, to je kasička a že jo, ti dva, kasička a měšec, měšec a kasička, že jo, ti dva se sejdou a podají si ruce, za mnou si ruce a říkají si, to se nám to daří, to se nám to daří. A vědí oni, že my jsme je koupili. A on se zasměje a říká, a vědí oni, že my jsme si je koupili taky. A smějou se, že jo. No, takhle to funguje. To znamená, proto se nemůžete divit, že politika takzvané zastupitelské demokracie je od samotného principu zkorumpovaná. A nemůže být vyléčená. Nemůže, nelze. Protože chcete-li udělat výsledek ve volbách, aby vůbec lidé o vás věděli, že existujete, že něco takového, jako nějaká vlastenecká strana, že něco takového existuje, potřebujete se dostat do médií, potřebujete se dostat na billboardy, potřebujete se dostat na internet, potřebujete se dostat do rozhlasu a rádia, nejenom veřejno populárního a veřejnoprávního, ale i do těch soukromých, potřebujete se tam dostat, kdo vám to zaplatí, kdo vám povolí, abyste se tam dostali, kdo vás pozve, abyste se nedostali na blacklist pana, jak on se jmenoval, že jo, u vás ten Emanuel, nebo on se nejmenuje Emanuel.
1: On už teda nevysílá asi několik měsíců, ale Moravec, Václav Moravec.
0: No, Moravec, Václav. Takže chápete, on měl blacklist a on měl na blacklistu lidi, které nepozve. Měl tam Okamuru na blacklistu, nesměl pozvat, nebo ne, že nesměl, on řekl, tohodle pozvat nebudu. Měl tam asi nějaké další asi napsané. Chápete, takhle je to nastavené. To znamená, kdo vás povolí, abyste se tam dostali, abyste měli ten prostor, aby vám redaktorka neustále neskákala do řeči a nebránila vám poslat message svým voličům, abyste mohli říct to, co myslíte, aby vás nezastavila po prvním slově nebo po druhém a pořád vám tak, protože takhle se to samozřejmě dělá, že jo, to jsou, že jo, takový ti gumítci, že jo, strčí gumu člověku do huby, že jo, aby žvejkal, ale nemohl vůbec nic jasného a srozumitelného říct, tomu se říká gumídek, že jo, hele, dej mu tam gumítka, že jo, moderátoři v té televizi říkají, hele, gumítka mu dej, dej mu do huby gumítka, to je kódový označení, skákej mu do řeči, dej mu gumítka. To znamená, on bude se snažit jako žvejkat něco, prostě říkat a vy budete skákat do řeči a tím mu zabráníte poslat vzkaz voličům a message. Vždyť je to skorumpované, je to nablití, to není demokracie. To je korporokracie. To zkrátka nemá nic společného se skutečnou demokracií. Proto zkrátka je to nastavené tak, jak je to nastavené a po no, už 5 letech, že jo, běží 5. rok války na Ukrajině po této dlouhé době, oni zkrátka už nemůžou udržet ten starý narrativ. To znamená, najednou je povoleno ukazovat, jak je to na Ukrajině. To znamená, že to tam je špatný, že to tam není úplně tak ideální. A víte, oni doufají, že udrží tu válku ještě v běhu nějakou dobu, aby mohli ještě vydělat nějaké peníze. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží. Protože i tady v Německu teď se prochází další taková ta kauza, že oni chtějí prostě, já tomu nevěřím, že kdyby to udělali, to by byla sebevražda, ale oni zase už začali mluvit o tom, že zakážou soudem, zakážou AFD, že je nějaká, že narušuje ústavu nebo podobně, zkrátka, protože v těch průzkumech AFD prostě válcuje prostě volby a oni se bojí, že změní politický systém a režim. No, pokud to provedou, já tomu věřím, pokud by to provedli, tak tady vypukne povstání v Německu. Minimálně ve východním Německu vypukne povstání. A dokonce bych si troufal predikovat, že by to mohlo vést k rozdělení Německa. Znovu k rozdělení. Na východ a západ. Víte, že jsem, že tuhletu predikci já mám už z dřívější doby, že opravdu k tomu dojde. Bude, ale hledá se a čeká se na spouštěcí mechanismus rozdělení, opětovného rozdělení Německa. Proto, když se podíváte na volby, jak dopadají, no, východ volí úplně jinak než západ. Prostě ani po tom roce 91, po těch 35 letech, prostě, že to mělo být prostě nastartované a oni říkají, že my jsme od toho roku 90, že jo, však už to je 36 let, že jsme to chtěli udělat lépe, aby to bylo všechno sjednocené, ale ano, samozřejmě, ale pravda je taková, že když se podíváte na příjmy, tak ve východní části jsou ty příjmy opravdu stále nižší a menší než tady na západě. Prušáci, že jo, Dederoni pořád mají jinou výchovu a mají jiné myšlení než na západě. Zkrátka, nikdo prostě neví, jak se k tomu postaví. Každopádně ani ve Francii Marine Le Pen, která prostě zřejmě má nakročeno jako stát se prezidentkou ve Francii, oni se toho těsí, oni vědí, že ta nespokojenost obyvatelstva se odvíjí od toho, že celá Evropa se zajímá o 4 roky o válku na Ukrajině, namísto aby se staral o vlastní lidi, o vlastní ekonomiku, o propad průmyslu, všechny tyhle ty věci, o nedostupnost bydlení, o zdražování bytu, nedostatek bydlení, že jo, kde lidi budou bydlet, jako se říká, no tak pošleme část lidí do války s Ruskem a tím vyřešíme bytovou krizi, řekl ten komentátor, no před, to bylo kdy, to bylo ve středu, ve čtvrtek večer to bylo tady na televizi. On to řekl jako vtipem, že jako, když se to jako povede Mercovi, že pošle prostě Evropu do války, takže s Ruskem, takže prostě vyřeší prostě bytovou krizi a ani nebude muset dávat nějaké nové výdaje na výstavbu bytu a tak dále. Bylo to myšleno jako ve vtipu, ale v tom studiu se smáli z těch 5 lidí, co tam byli pozvaní, se smáli jenom 2. Ti zbývající 3, ti tam jenom otevřeli hubu a nesmáli se. Protože asi ze zhora Sparta, to byli zástupci za CDU, tak oni ani se asi nemohli smát Mercovi, protože to by asi se špatně vysvětlilo, že jak to bylo myšleno. Ale teď si představte, že je to možná pravda, že když, protože víte, že historicky to bylo po druhé světové válce velmi zajímavé, a teď jenom odbočíme, to je zase přesahovka, lehký oblouček zpátky do roku 45, že jo, zase se vrátíme zpátky do, že jo, do prostoru Křemilka a Vochomůrky, znamená do prostoru České kotliny, a že po roce 45 byl takový převis, obrovský převis volných bytů, především po odsunu, že jo, z prostoru Sudet, odsunu Němců, a i ve vnitrozemí takový převis, obrovský převis prostě volných bytů, že se nemovitosti především v pohraničí rozdávaly zadarmo. Rozdávaly se, jistě pamětníci si na to pamatují, jak za to, abyste dostali nemovitost s pozemkem úplně zadarmo, stačila jenom jedna věc. Přijeli jste na místní úřad, na obecní úřad nebo na městský úřad v pohraničí a přihlásili jste se tam k trvalému bydlení a byla tam podmínka, že tam budete bydlet, aspoň myslím, že ta podmínka tam byla uvedena, že tam byla tenkrát, myslím 7 let. 7 let tam byla podmínka tam zůstat prostě v pohraničí a bydlet tam aspoň 7 roků. Myslím, že 7 let to bylo, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Takže takhle bylo možné úplně zadarmo dostat prostě jako bydlení a pozemek. A tady v Německu to bylo úplně ještě jinak, protože po válce tady kvůli vylidnění, že jo, od mužské populace, to bylo tak, že ženy v podstatě se stěhovaly, osamělé, ovdovělé ženy se stěhovaly zpátky k rodičům, byly volné byty a ty se prostě přenechávaly prostě za hubičku, jo, všechno bylo uvolněné, některé byty byly úplně prázdné, pak, když jste nehledali něco ve velkých rozbombardovaných německých městech, tam samozřejmě nebylo bydlení nic, ale v menších městech a na venkově zkrátka to bylo takhle nastavené. To znamená, že vždycky po té válce po skončení té války. Najednou je bytová krize úplně vyřešená. Najednou není problém. Je to kvůli tomu, že ta válka zabila majitele těch nemovitostí. A ti pánové, že jo, kasička a měšec si podají ruce a řeknou si, to se nám to daří, zase z toho bude pěkný kšeft. No samozřejmě, protože i tenkrát to skupovali takové ty realitní společnosti a přeprodávali to se ziskem. Potom to stejně bylo omezené, nesmělo se to přeprodávat, bylo to zakázané potom, ale zkrátka, víte, takhle je to nastavené, ten systém je takhle nastavený. Oni, když mají nějaký problém, tak mohou to udělat dvěma způsoby. Buď do toho nainvestují obrovské peníze, aby ten problém vyřešili, a nebo zkrátka to udělají tak, aby ta poptávka se snížila a zařídí to tak, že prostě naštelují ten systém tak, aby vypukla válka. Protože když vypukne válka, tak se změní spousta majetkových poměrů ve společnosti a dojde k restartu průmyslu, dojde k restartu růstu HDP, že jo, HDP se sundá směrem dolů a může se nastartovat znova růst. To znamená, díváme se na to asi tak, že oni mají zkrátka po necelých 5 letech na Ukrajině už zcela jasno a i na mainstreamu mají jasno, že ta válka nedopadne tak, jak se očekávalo. A že není možné dál používat ten proukrajinský, opravdu tvrdě proukrajinský zamlžovací narativ, který se používal poslední 4 nebo 4,5 roku. Už to není možné, protože by to zkrátka obyvatelstvo již nebralo. A to obyvatelstvo by mohlo začít kvůli nespokojenosti s informacemi začít mohutně volit nesystémové partaje, nesystémové strany. To znamená, ty, který o ním říkají, že jo, protiválečné strany, proruské strany a tak dále a tak dále. Proto přišel najednou příkaz a povolení, můžeme informovat, je dovoleno informovat o negativních událostech na Ukrajině. Najednou je dovoleno i v českém mainstreamu přebírat články z Aeronetu a zobrazovat natvrdo situaci na ukrajinské frontové linii. Najednou už je dovoleno. No takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, jestli máš ještě nějaké doplnění, tak doplníš a jinak bychom teda si dali přestávku asi 2 písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě, ano, takové stručné doplnění v rámci druhé světové války na margo toho měšce a kasičky, o kterých je hovořil, tak to bylo přesně, budu teď zrovna, to mi docela nahrálo do noty, příští týden vysílat pořad banka, která vládne světu, a jedná se o Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní platby. A to byla v podstatě matka všech centrálních bank, vzniknuvší ve švýcarské Bazileji v roce 1930 a postupně nasála vlastně všechny strany, které potom vstoupily do války, ať aliance OSA a nepřátelé. A vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam zástupce nebo viceprezident Říšské banky, Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci, Francouzi, Italové od Mussoliniho. Prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, obědvali, večeřili v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA, a tak dále, prostě něco neuvěřitelného, a byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby, BIS, mimochodem ta zkratka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně měšec a kasička úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují a zlato, prostě vyrabované zlato prostě z Evropy a kšeftují úplně všechny strany a je to úplně vlastně, ta válka tam byla absolutně smazaná, neexistovala. Tak to jenom zakončení našeho dnešního povídání, že přesně tak to naprosto funguje. My se tady necháváme unášet různými emocemi, jedna, druhá, třetí strana, ale ti, co jsou v zákulisí, ovládají finanční toky, tak těm je to úplně jedno. Jde tam prostě o chladný mega kšeft. Takže dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat WhatsApp našimi telefonáty.
2: 775 829 812, dámy a pánové, máte to tady nachystáno. WhatsApp, takže můžete volat zdarma jenom za nějaké připojení. A už tady máme prvního volajícího, připojí do vysílání, snad to všechno funguje. Halo, halo, svobodný vysílač.
3: Dobrý, počujeme se. Já tam budu mít nějakou ozvenu, tak sa... bude to trošku komplikované. Ale myslím, keď môžem na doplnenie, že áno, v Iráne začalo strašne pršať, ale ja som zachytil aj takú informáciu, prípadne len krátko, že to bolo nie len, to ja nespochybňujem, ja sa len pýtam, ale že údajne Spojených arabských emirátov mali vyslovene zariadenia, ktorými sa snažili ovplyvňovať počasie v Iráne. Že to, od vás som sa vlastne teraz dozvedel, že to bola... že to boli teda tie rôzne radary, ktoré mali v Perskom zálive. Ale ja by som sa chcel hlavne opýtať asi takúto otázku, že kedy konečne vypadnú Američania z Perského zálivu, či máte nejakú predikciu, nakoľko už odchádzajú z Iraku. A obdržal som teda takú informáciu, že v podstate Američania boli dohodnutí s tými jednotlivými vládnúcimi rodmi, ktoré boli v Katare, Spojených arabských emirátov, Bahrajne a podobne, že v podstate oni budú ich podporovať ako ich vládu, ich absolutistický režim, ale budú musieť jednak strpieť základne na ich území a jednak, že budú teda tie peniaze, ktoré zarobia za predaj uhlovodíkov, posielať a priori do Spojených štátov amerických a Spojené štáty americké rozhodnú o tom, koľko a na čo im tie peniaze vrátia. Teda týmto spôsobom ich tak budú okrádať. No plus, že im budú platiť ako tie arabské krajiny Američanom za prítomnosť vojakov. No a teraz v podstate... im tam rozmátili tie základne, radare a tak ďalej, obrovské škody, ale či máte nejakú predikciu, kedy by mali Američania odísť ale z Bahrajnu, z Emirátov, z Osádskej Arábie a tak, tak vlastne to by bola moja otázka, prípadne, keď ešte môžete k tomu, že či boli prítomné Spojených arabských emirátov nejaké špeciálne zariadenia na ovplyvňovanie počasia v Iráne.
0: Dobře. No, co se týče nějaké predikce, podívejte se, nemá smysl se ptát na odchod Spojených států před podzimními volbami, doplňovacími volbami do amerického kongresu. Dokonce ani velení iránských gard, jejich mluvčí, měl včera velké vystoupení, že Irán de facto se rozhodl, že počká na konec mandátu Donalda Trumpa, bez ohledu na to, jestli skončí v rámci řádného termínu nebo předčasně. Tím jasně mluvčí iránských gard naznačoval, že poté, co demokraté ovládnou jednu nebo dokonce obě komory amerického kongresu, tak bude zahájen proti Trumpovi impeachment. A proto na odpověď pánovi do listopadu do novembra není pravděpodobné očekávat žádné změny v prostoru Perského zálivu, žádné stahování nebo velké nebo úplné definitivní stahování amerických námořních a leteckých sil z oblasti. Já osobně bych do toho listopadu nic neočekával. Co se týče těch radarů, ano, byly tam americké radary včasného varování a údajně tam byly zničeny některé jejich vlastní, ne americké, ale jejich vlastní arabské radary protivzdušné obrany. Jestli tam měli nějaké radary na modifikaci počasí, tak v Saudské Arábii opravdu probíhaly testy s modifikacemi počasí na zvyšování pršení a na modifikování, ale jestli tyhle ty radary byly zrovna nějakým způsobem namířeny na Irán, to nevím, to informace opravdu nemám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jestli máme, ale my ho zatím nemáme. A jsem tady i nějaký slabý, tak nevím, co se tady děje. Tak, koukám, jestli nepřišel. A máme někoho... Tak to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Tak já tam zkusím zavolat. Zpátky, příchozí, to je ono, asi ano, tak zavoláme. Nevím, proč to ty hovory některé vyhazuje. Tak, vyzváníme. Tak, svobodný vysílač, přišel od vás hovor, ale hned to spadlo. Tak hezký večer, jestli jste se chtěli dovolat.
4: Haló, slyšíme se?
2: Ano, trošku víc nahlás a bude to super.
4: Jo, dobrý večer. Můj dotaz je takovej, já jsem vypnul rotor, pardon. Máme tady nějaký migrační pak a tušíme asi všichni, že dříve nebo později dojde k tomu, že nám sem ty migranty nasunou. A já si tak říkám, jako co se musí stát, nějaký sled 2-3 zásadních informací, které prostě přelomí tu realitu do té fáze, že Češi řeknou, no tak jo, tak je tady teda máme. Jo. Jako, jestli by mohl pan VK nastínit typ situace, která by tohleto vlastně dovolil, aby český národ tohleto jako dovolil, jo, aby si to vlastně, aby se na to jakoby zvykl. Díky a dobrou noc.
1: No, já mám pocit, že už nastala cynicky. To,
0: já opravdu nechci být úplně až tak cynický, ale to je, teď zase, abych jako nebyl úplně pesimistický, já jsem si řekl, že jako nebudu úplně jako pesimistický zase v těch pořadech, ale já se obávám, že když nedokázali té migrace vystavit stopku ani mnohem větší národy a větší státy, než je Česko v Evropě, a že nedokážu si představit, jak by český národ prostě se tomu mohl postavit, když v podstatě se dá říct, nepostaví se de facto proti daleko důležitějším věcem, které jsou v rámci vlastního života důležitější, jako je třeba odpojování se od ruských zdrojů, které jsou nezbytné pro průmyslové podniky v České republice a zaměstnanost. Jako Němci tady se nedokázali postavit odpojování od ruských zdrojů a teď automobilky končí, stěhují se do Spojených států, stěhují se do Bulharska, stěhují se všude jinde, mimo Evropskou unii. Jsem k tomu skeptický, že se prostě dokáže někde prostě někdo něčemu postavit. Protože co by to znamenalo postavit se? No, to by znamenalo podle vzoru milionu chvilek sehnat na Letnou 250 000 lidí, zaplavit s nima nejenom Letnou, ale i Staroměstské náměstí bez problémů, a začít demonstrovat proti migračnímu paktu, začít demonstrovat za jakékoliv přerozdělovací mechanismy, začít protestovat proti nasunování migrantů do Evropy jako takové, nejenom do České republiky, ale úplně přes hranice Schengenu, naprosto kdekoliv, a iniciovat de facto vystoupení z migračního paktu. A po zjištění, že vlastně to ani nejde, protože migrační pakt je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, tak by to znamenalo de facto uvědomit si, jestli má cenu dál se trvávat v Evropské unii. Znamenalo by to uvědomit si, musíme z Evropské unie vystoupit. A teď je otázka, kolik lidí chce vystoupit z Evropské unie kvůli tomu, že Evropská unie nám chce do Evropy nasunovat migranty. A podívejte se, ani Němci tady neměli odvahu říct, My nechceme obětovat svůj životní standard a proto nechceme přijímat migranty. Nebyli schopni v roce 2015 to říct jasně a tvrdě Angele Merkelové, když ona že otevřela svoji náruč migrační vlně. Ani tehdy nebyli schopni, a to už v tom roce 2015 tady nebyla situace s ekonomikou úplně tak růžová, jako ještě před 10 lety 2005, vůbec ne. Ale nebyli schopni jí v tom zablokovat. Voliči CDU úplně, jako já jim říkám, já říkám voličům CDU lobotomici, a protože oni jsou jako polobotomy. Oni jsou nepřítomní, oni mají jenom vyvalený oči, jako kdyby byli po operaci hlavy. A oni, když se s nima bavím, že tohleto Merz říká, jako ekonomiku úplně dovrtal s předchozím Scholzem, úplně durch, tak, že to jsou ruská dezinformace. Jo? To je odpověď. To jsou ruské dezinformace. Tady v Německu je to v pořádku. Všechno je ordnung. Všechno je v pořádku. No tak nezlobte se na mě. S takovýma lidma se nemůžete bavit. Ale nejenom, že se nemůžete bavit. Od takových lidí nemůžete očekávat, že se za něco postaví. Že se za něco. Oni se rádi za něco postaví. Ale že by se proti něčemu postavili. Nemůžete očekávat. Naprosto nemůžete. Protože nemůžete očekávat od lobotomiků, že začnou nabírat konceptuální gramotnost. To je naprosto vyloučené. A lobotomizace voličů probíhá naskrz celým západním prostorem, celým západním společenstvím. To je vidět na těch voličích všech těch různých stran. Zkrátka, já jsem k tomuto velice skeptický, to znamená, pánovi, jak se ptal, jako jak se postavit, nebo jestli se někdo postaví, já si nemyslím, že se postaví. Podívejte se, když Fialova vláda v roce 2023 s účinností od roku 24, myslím, že to byla účinnost od roku 24, okradla v průměru české důchodce o 1000 korun v průměru na valorizacích, tak nebyli ti důchodci schopni svolat ani obyčejnou, prostou, malou, miniaturní demonstraci do Prahy pod koně. Nebyli schopni. Jinak, jako nezlobte se, důchodci normálně nemají problém jezdit prostě na výlety, že jo, trajdat v rámci, že jo, cestování, prostě, že jo, ale když by se měli vzít za sebe, za svůj vlastní důchod, že je okradli na valorizacích, tak nic se nestalo. A podívejte se, jestliže oni si ověří, že jo, kasička s měšcem, měšec a kasička, že jo, oni si ověří, že gojím, že goje lze normálně seniory. Gojské seniory je možné oškobávat a zdírat z kůže, brát jim valorizace a oni budou držet hubu a krok, ani nevyjdou do těch ulic, protože mají na salámu. Na zlevněném salámu. Z Kaufu, samozřejmě. Mají na salámu. To je tragédie. Proto oni si ověřili, že je možné dělat jakékoliv procesy. Je možné lidi zavírat do izolací a říkat jim, když nebudete mít nosoštourový test, nemůžete vyjít tam a tam. Nemůžete vstoupit tam a tam. Oni si to ověřili. Total control, mám o tom knížku, jsem o tom psal. Totální ovládání obyvatelstva. Naprosto jako ovečky poslušné. Tohleto. Rouška, respirátor, FP2, FP3. Že jo, když nemáte respirátor, dejte si roušky aspoň 3. Že jo, jak radil jeden ministr, premiér, ministr, že jo, předtím. Chápete? Takže oni si ověřili, že lidé se proti ničemu nebudou stavět. že můžou s nima úplně orat. Můžou, bez problému. Oni si toho věřili. A proto, dámy a pánové, teď to bude drsný. Proto začali v poslední době říkat, v roce 2030 Rusové zaútočí na Evropu, musíme se připravit, musíme se do 2030 zaútočí na Evropu, musíme se připravit, do 2030 určitě oni zaútočí, musíme se rychle připravit. Proč myslíte, že to říkají? No protože oni vědí, měšec a kasička, oni vědí, že gojím, ani seniori, ani mladí, ani staří, nevyjdou do ulic. Nevyjdou. Protože ani na té Ukrajině se podívejte. A tam jsou znacifikovaní. To je trochu jiná sorta, to je jiná liga, než v utáplé, v ušláplé střední Evropě. Tam je to zbanderizované. Tam jedou banderol od rána do večera. Tak ani tam ti Ukrajinci v rámci svého nějakého takového toho ukrajinského trochu jakoby nastavení, že nějak bylo, nějak bude, ani tam oni nevyjdou do ulic a neudělají demonstrace s výjimkou chlapců a dívek z neziskových organizací ve chvíli, kdy je v Kyjevě vyženou do ulic, aby protestovali za to, že Juchačenkova vláda chtěla zrušit pravomoci antikorupčního úřadu. Vyšli demonstrovat do ulic několik tisíců chlapců a dívek z neziskového sektoru. Že? A nebo teď před 14 dny vyšli chlapci a dívky z neziskového sektoru v Kyjevě demonstrovat za odvolaného ministra, oblíbeného ministra obrany Fedorova, že jo. Chápete, jaké jsou to demonstrace? No to jsou konceptualizované demonstrace. Ty jsou zaplacené, ty jsou řízené. Ale obyčejní Ukrajinci, naprosto obyčejní, ti zkrátka nevyšli do těch ulic ani během toho tragického Majdanu v Kyjevě. Protože to, co tam bylo, to byly bojůvky organizované Evropskou unií, Bruselem, Londýnem a Spojenými státy. Dokonce tam byly dodávky zbraní, tady odsud z Německa, že jo, ty lovecké pušky, které tam dodali zaměstnanci ambasád a stříleli potom jednotky Berkut, pořádkové jednotky, které tam rozmístil Janukovič, že jo, bez zbraní, dal jim jenom pendreky a štíty, nedal jim vůbec zbraně, protože nechtěl žádné krve prolití. Tak oni tam začali do těch vojáků střílet, do těch policistů začali střílet z těch loveckých pušek dovezených z Německa a byl zahájený státní převrat a v té době obyčejní Ukrajinci nebyli schopni vyjít do demonstrací proti. Stejně jako během oranžové revoluce v roce 2005, nebo tři to bylo, teď si nepamatuju ten rok, ta první oranžová revoluce, když tam rozsadili Juščenka, že jo, tak ani tehdy ta Ukrajina nebyla ochotná v podstatě jít někam do nějakých demonstrací a jít proti oslavám banderismu a tak dále. A když si vezmete, že tenkrát ta oranžová revoluce okolo Juščenka, ta byla nahony, doslova nahony vzdálená od roku 2014. Ten Juščenko tam tenkrát jenom pindal ty věci o potřebě toho, že Ukrajina musí vstoupit do Evropské unie a měl jenom Evropskou unii, ale nebyl propagátorem banderismu, nebyl propagátorem onoho, jak říkají, ukrajinský nacismus. To vůbec tenkrát nebylo, ale rok 2014 byl úplně o něčem jiným. To je obnova nacistického řízení. Včera přivezli na Ukrajinu ostatky druhého vysokého předáka banderovského hnutí, že jo, Kolomojce. Teď nevím, ne, on se jmenuje trochu jinak, nemůžu si teď vzpomenout přesně na jeho jméno. Jeden z vysokých členů Banderovy strany. Takže nejdřív přivezli ostatky Melnika, zakladatele OUN, že jo, organizace ukrajinských nacistů, takže zakladatele OUN přivezli asi před měsícem nebo před měsícem a půl a teď přivezli druhého vysokého představitele jeho ostatky do toho Panteonu v Kyjevě. To znamená, oni chtějí tam převést nakonec i Banderu, že jo, tady odsud z Německa, on je pochovaný v Mnichově, takže určitě ho převezou, věřím tomu, že ho převezou i Banderu z Mnichova převezou do Panteonu v Kyjevě a budou se klanit banderovským nacismům, nacistům. Je takhle to nastavené. Proto ani na té Ukrajině nejsou obyčejní Ukrajinci, ne podporovatelé nacismu, ale obyčejní Ukrajinci, kteří nemají s nacismem nic společného, ani tam nejsou schopni vyjít do ulic a říct, my tohle to nechceme. My nechceme další oslovování banderovců a banderismu. My to nechceme. Ne, ne. Ani na té Ukrajině nevyjdou. Proto já jsem velice skeptický k tomu, že by nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě kdokoliv byl schopný se nechat aktivizovat a vyjít a jít někam prostě protestovat proti migraci. Protože v některých zemích je to už v podstatě nemyslitelné. To je v podstatě tady, že v Německu. Je to nemyslitelné ve Velké Británii. Je to nemyslitelné ve Švédsku, je to nemyslitelné ve Francii, do značné míry je to nemyslitelné ve Španělsku, do značné míry v Holandsku, do značné míry v Belgii, do značné míry že jo, v zemích celého Beneluxu. To znamená, jsem tomu velice skeptický a ten důvod zkrátka je, že lidé jsou v podstatě nastavení na vlny, na vlně jednak pohodlnosti a jednak také lhostejnosti. Ta lhostejnost je silná, to konec konců vidíme všude kolem sebe. My to vidíme skoro každý měsíc na Aeronetu, že financování, že příspěvky a tak dále. Bohužel, takže lhostejnost zkrátka světu vládne. To je realita. To je základní konceptuální poučka, konceptuální znalost, že je třeba někde něco udělat, je třeba někde posunout svým přispěním nějakou pomoc k něčemu někde, ale zkrátka ta pohodlnost, on to udělá někdo jiný, on to udělá někdo za mě, já když tam nepřijdu, ono se to nezblázní, já když tam nepřispěju nějakou korunou, ono to někdo zatáhne za mě. Když někde máme něco organizovat, oni to udělají za nás, my tam nemusíme jít. Chápete? Ta pohodlnost je do značné míry rozhodující, klíčová. A jelikož tohleto si řekne skoro každý ve společnosti, tak výsledkem je, že i když vás okradou jako důchodce o 1000 korun, vy zkrátka zůstanete doma, protože ti důchodci obecně jako společenská skupina až na výjimky mají prostě na salámu. A to není žádná radost, to je pouze konstatování reality. Bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Další volající čeká, ale zatím se mi neozval. Halo, halo.
5: Halo, halo, halo.
2: Výborně, výborně. Můžete položit dotaz. A jenom moment. Kovomyslové kámenuje se Jeven Konovalec, vykopaný tedy v Holandsku a bude převezen a pochován na Ukrajině. Je to zakladatel ON, jo? To abyste věděli. Můžete položit dotaz, to byla jenom moje vsuvka, že vím, že jsem to včera sdílel.
5: Já vás zdravím, tady váš posluchač a čtenář Zarachová. Já bych chtěl trošku přilejt olej do ohně, do vašeho ohně s tím počasím, protože teďka minulý týden bylo, že Dunajem nemohli uchladit jaderné elektrárny. Paní se minule ptala, proč odstavili CERN, který je zase chlazený Ženevským jezerem. A tak to vypadá, že ty elektrárny jaderný mají docela vysoký výkon, který vyzářejí a je to vlastně jenom ohřívač. Jo? Když to srovnáme s CO2, což je dýchání a fotosyntéza, tak tam vlastně to CO2 se vrací do fotosyntézy, což je chladící proces. Jo? A ten jaderný reaktor, jaderný palivo, to se jenom ohřeje a tam už není žádný jako koloběh. Jo? To je jenom vyzáří teplo do prostoru.
0: Ano,
5: takže
0: ano, ano.
5: Všichni tyhle CO2 aktivisti a klima alarmisti to no, naprosto pomílení. Našel jsem si to, Česká republika má za rok přírůstek a úbytek, jako třeba do vesmíru tepla, 500 terawatt hodin. Jo, a naše jaderné elektrárny za ten rok vyrobějí i soláry 125 terawatt hodin elektriky plus tepla celkem. Jo, takže tam je 20%, je to hodně moc a proto si myslím, že se to ovlivňuje. Myslím si, že tyhle ty jsou všichni pomílení, že vlastně by lidi měli přejít zpátky k pálení dřeva a normálně k tomu přírodnímu, protože urán ten má rozpadovou řadu, nevím, tam 500 tisíc let nebo miliardu let. A ten se, by se samozřejmě v té zemi jako rozložil a vyzářil by teplo, ale pomalu. Ale oni to zahušťujou nebo to koncentrujou na ten silný uran a pak to hnedka vydojej. Jo? A teďka ještě se slyším, 2030 je už zase oddálený, že budou nějaký tokamaky, že budou tyhle ty nové energie. A podle mě je to všechno velká blamáž. Proto oni se odřízli určitě od těch ruských energií, protože už věděli, že budou mít to kamaky nebo nějaký takovýhle věci. A nic není. A je to to samé. To je taky jenom ohřívač. Takže co si o tom myslíte?
2: Dobře, dobře, děkujeme.
5: Děkuji,
0: nashle. No, ano, ano. Já děkuju za dotaz. Samozřejmě, že oběh CO2 v přírodě fotosyntéze je naprosto klíčový pro růst rostlin, naprosto zásadní, protože rostliny potřebují za pomoci slunečního záření CO2 jako svoje palivo k procesu fotosyntézy a snižování objemu CO2 de facto vede ke zpomalení fotosyntézních procesů, což vede k poklesu produkce kyslík.
1: Ano, počkejte chvilku, VK odpoví na otázku a potom dostanete prostor. Dostanete prostor za chvilku, vydržte na telefonu, děkujem. VK, pokračuj.
0: No, chci říct, že co se týče tedy CO2, já tam slyším nějakého dalšího posluchače, nevím, jestli tam není nějaký problém technický.
1: Nejsem si jistý, protože když posluchač slyší, že tam někde mluví, tak nevím, proč pořád říká halo, halo. Martine, slyší nás posluchač nebo neslyší?
2: Tak, zavesím. Tak, moment. Můžeme VK pokračovat.
0: Já myslel, že už máme dalšího volajícího.
1: Máme, ale samozřejmě potřebuješ dopovědět otázku, odpověď. Povídej.
0: No, jasně, jenom oteplování, že oteplování není způsobeno samozřejmě jadernými elektrárnami. To je, to je nesmysl, pokud si někdo myslí, že tepelný vyzářený výkon, nebo to, co je v podobě tepelného výkonu infračerveného záření, vyzářeno v podobě tepla někam do prostoru, je naprosto zanedbatelné. To je jenom exploze sopky, jakékoliv jedné sopky uvolní řádově milionkrát více tepelné energie do prostoru, do atmosféry, nepočítá je všechny ty emise a splodiny, které vylétávají z jícnu sopky znova. Tam je kromě síry a oxidu uhličitého a uhelnatého všeho dalšího, je tam prostě úplně skoro všechno. Takže v tom není problém. Problém je v tom, že nad celou Evropou a nad velkými částmi Severní Ameriky, jako je Kanada, se přestává tvořit oblačnost. A mnoho lidí se začalo všímat, i dokonce i ti Iránci se začali všímat, že když někde vybombardují a vypnou vysokovýkonné radary, tak najednou začíná znova pršet. Toho si všimli. A znovu, já vám doporučuji podívat se na ten článek, jak vypadaly ty radary, naprosto podivné radary, opravdu, jak říkám, je to všechno jenom spekulace, ale mnoho lidí opravdu se začalo na to dívat, když se dívali na ty dva meteorologické radary, že jo, v České republice. Jeden je v Brdech a druhý je na té Moravě, tam se to jmenuje Skalky, jo, Brdy a Skalky, že jo. To jsou ty dva radary. A tam je záběr těch meteorologických radarů na tom animovaném videu, záznamy z těch radarů, kde se ukazuje, jak oblačnost, která přichází z jihu, z Rakouska, jak najednou mizí na hranicích České republiky, mizí, obklopuje Českou republiku s obou stran a jakoby obtéká Českou republiku a ty mraky se znovu spojujou na severu republiky nad Polskem. Úplně to obchází Českou republiku a ty radary, jak tam vyzařují, tak jakoby odpuzují oblačnost. To bylo to video z toho roku 2004, které mělo přes 1,5 milionu zhlédnutí jenom z České republiky. 1,5 milionu, jedno z nejsledovanějších videí. Protože tam vlastně to bylo vidět v reálném čase, jako co se děje. A nikdo to nedokázal vysvětlit, jako co to je, co to má znamenat. Chápete? Takže do dneška to není vysvětlené. Všichni odborníci to říkali, že jsou to konspirace, jsou to konspirační teorie. Ale zkrátka, když to vidíte jako přímo na obrazu, jak to vypadá, z těch radarů, že ten obraz z těch snímkových jednotlivé snímky složené po 5 minutách po sobě snímek za snímkem po dobu 24 nebo 28 hodin poskládaných, tak prostě to vidíte, jak to prostě jede. A potom se nemůžete divit, že ti Iránci jsou prostě z toho tak překvapení, že když tam vybombardovali ty radary, najednou začalo po 50 letech znova pršet. Chápete? Takže jenom pánovi bych řekl, že může to mít mnoho důvodů, proč neprší, ale určitě to není jako tepelným vyzařováním nějakých jaderných elektráren a podobně, to rozhodně ne, ani soláry, že by, samozřejmě, že soláry lokálně, pozor, lokálně, obrovské plochy zaskleněných kopců a louky, že jo, protože louky nejlépe pohlcují tepelné záření, že jo, louky. Když máte louku, tak to máte třeba 23 stupňů, ta louka pohlcuje to tepelné záření. A když tam máte beton, máte tam 47 stupňů. A když tam máte fotovoltaické panely, že jo, s tím černým pozadím, tak na těch panelech je teplota přes 75 stupňů Celsia. Ty jsou úplně rozpálený. Takže když máte nějaký prostor a máte třeba 20 hektarů nebo 100 hektarů osazených panelama, tak lokálně to opravdu ten vzduch výrazně ohřívá a mohou vznikat velké stoupavé tepelné proudy, které potom vytvářejí například tornáda v Evropě. Protože stoupavý tepelný proud v izolovaném úseku, kde okolo je studený vzduch, vytváří tornáda. To je mechanika vzniku tornád. Proto se nemůžete divit, že najednou v roce 24 na jižní Moravě bylo tornádo. Protože těch obrovských polí v Rakousku přibývá každý rok více a více. A proto, když fronta jde z jihu, z Rakouska, kde vznikají ty obrovsky rozehřáté tepelné proudy, tak jdou samozřejmě na Moravu. A tam se roztočí. To je naprosto logické. Chápete? Oni chtějí poručit větru a dešti, tak sypou do atmosféry různé modifikátory, že jo, na bázi stříbra, oxidu stříbra a tak dále, to jsou ty technologie. Vy potom si necháte udělat rozbor z dešťové vody, tam je celá Mendelejevova tabulka úplně nahoru dolů, koukáte na to jako blázni, Izraelci ti už vůbec ani pod otevřeným nebem vůbec žádné plodiny nepěstují, všechno to dávají do krytých skleníků. A ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že i v Evropě začínají během letních měsíců cestovat tornáda, tak si říkáte, kde vznikají. No a vznikají samozřejmě tam, kde je super přehrátý vzduch, který stoupá prudce vzhůru. No a to se realizuje většinou na těch fotovoltaických polích v Rakousku. Tam jsou pole fotovoltaické, které ohřívají vzduch obrovsky na 70-80 stupňů, stoupá to k nebi a systémové

0: různých cestách a tak dále a vznikají prostě různé bouře a tak podobně. Zkrátka, tohleto bychom mohli řešit neustále, ale na to nemáme čas. Pustíme se teda do dalšího volající.
1: Už to zvoní. Měl by být nachystán. Tak uvidíme, jestli stále číhá. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
2: Pánové, já vám děkuju. Haló.
1: Můžete, slyšíme vás.
2: Děkuju vám za vaše relace. Je to skvělý. Akorát, že se, když vám takhle volám, tak se mi to opakuje. To je jedno.
3: My to taky slyšíme, je to taková anomálie, budeme muset vyřešit.
2: Jako jsou ty radary, nebo z podobného soudku. Svýho času jste, pane VK, říkal, že měsíc je dutý. V tom měsíci, v té dutině, jsou tam Židi? Nebo jsou tam Ukrajinci? Já se vůbec nedivím, jako, že pokud takhle se tohle lidi dozvědí, že ten měsíc je dutej, že vám potom chybí nějaký ti demonstranti pod Vocasem, anebo příspěvky.
3: Tak já myslím, že to je to dobrá provokace, můžete to ještě zkusit. Každopádně vám děkujeme za otázku. co na to odpovíme?
0: No ne, nevím, asi to možná bylo jako taková jako vtipná vsuvka. No já se obávám, že Ukrajinci nejsou uvnitř měsíce, který je opravdu dutý, tedy minimálně podle Sovětské akademie věd v 70. letech bylo zjištěno, že fyzikálně, tedy hmotnost měsíce, jeho gravitace, oběžná rychlost odpovídá a pouze dutému tělesu, což konec konců nakonec potvrdil let Apollo 7, který vlastně schodil jeden sestupový stupeň při obletu měsíce a při nárazu tedy části rakety byly slyšet ozvěny, které obíhaly okolo měsíce, znamená duté těleso, které byly vlastně rázové vlny, které obíhaly okolo povrchu měsíce a měsíc rezonoval. To je typické chování dutého tělesa. Z toho je to tedy odvozeno. Ale že by samozřejmě, to, co se nachází samozřejmě na druhé, na obrácené straně měsíce, co se nachází na povrchu měsíce, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice závažná věc, mimochodem. Ale rozhodně tam nejsou Ukrajinci. Ukrajinci, ti jsou úplně někde jinde. Ukrajinci jsou v celé Evropě, Ukrajinci jsou v České republice, Ukrajinci jsou umístění v podstatě celé Evropské unii, jsou v Polsku. A pokud těm zmetkům z Eurosojuzu se podaří ten šílený plán rozpoutat na horizontu roku 2030 nějaký konflikt s Ruskem, tak začne proudit do Evropy tolik milionů Ukrajinců, že jich bude tolik, že by se do toho dutého měsíce ani nevešli. Takhle bych na to reagoval, protože to je skutečně ta důležitá krizová záležitost, o kterou by se měli lidé zajímat, že jakýkoliv konflikt, který by vznikl mezi Evropskou unií a Ruskem, jakýkoliv ozbrojený konflikt, jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, by vytvořil obrovské milionové migrační vlny, které by procházely naskrz Evropou, tam a zpátky ze severu na jih, v obráceně z východu na západ, s jedním jediným účelem, kde některé země by se té války začaly účastnit a některé by se jí absolutně neúčastnily. A ty, které by se neúčastnily, by se staly cílovou destinací pro všechny migranty. A pozor, nejenom z Ukrajiny, ale z ostatních válkou chtivých, válkou zasažených zemích. To by nebyla jenom ukrajinská migrace, to by byla migrace všech ostatních států, jejich šílené vlády by se toho tažení proti Rusku zúčastnily a začaly by.

0: ty mobilizace a mobilizovat vlastní obyvatelstvo. Na to je třeba se takhle dívat. Protože oni samozřejmě jsou povinováni ne svým voličům, a jenom té trojici těch kašparů. Že jo, s těmi klobouky. S klobouky, s kšiltovkou a s brigadírkou. Jsou povinováni bankéřům, korporátu, tedy podnikatelům a zbrojařům. Jsou povinováni. To, co chtějí obyvatele, naprosto nezajímá. Mají na salámu, nezajímá. Proto sice to bylo myšlené jako vtip, ale taková migrace, která by mohla začít v případě konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskem, to by byly takové objemy lidí, tak obrovské objemy lidí migrujících ze zasažených zemí Evropy do těch, které nebudou se té války účastnit, že ti lidé, jakožto migranti, by se do dutého měsíce vůbec ani nevešli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Musím říct, že na ten měsíc si představuju, že se vystřelí hodně lidí, které si dokážu představit, že by se na ten měsíc měli vystřelit, a ta dutost
0: Já myslím, Vítku, že ti lidé by i z toho povrchu měsíce nám škodili, i nadále by tam určitě by tam prostě rozvinovali nějaké provokační transparenty, abychom to viděli, takže já bych je radši vystřelil rovnou na Mars, aby byli trošku dál, protože to pro jistotu. Měsíc je příliš blízko. Takže takhle bych na to... Pojďme do dalšího volajícího.
1: Oni by to nevydýchali, tam nemůžou ani pořádně dýchat, takže aspoň tak. No, pojďme na další posluchače, slyšíme, tam někdo je.
2: Slovenské číslo je tady. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer, panu VK. Na začátku by som chcel povedať takú technickú vec, že asi nás poznávate podľa hlasu, a za tie roky, čo volám, som nikdy nemal takový problém sa dovolať, ako od tej, čo sa to preskočilo volanie cez WhatsApp. Už som sa druhý alebo tretí týždeň nemohol dovolať, takže len tak technický problém. Mimochodem, iného WhatsApp považujem za hroznú aplikáciu, pretože tajné služby sa
0: veľmi používajú. Jenom upozorňujem jednu vec, že som četl ten článek,
3: otázka,
0: že...
3: alebo konštatovanie. Vraj, že USA nemajú dostatok zbraní na vedenie vojny. Podľa mňa je to veľký hoax americkej ústrednej tajnej služby. Poviem prečo, pretože minulý týždeň v piatok, ešte počas vášho vysielania, vyšla správa na Reuters, kde Američania, americké tajné služby tvrdili, že Rusko zautočí na NATO do niekoľkých týždňov, nie mesiacov. Opakujem, bola to americká tajná služba, nie britská, nie nemecká, nie francúzska. A podľa toho dedukujem, že nedostatok amerických zbraní je len dymová clona, aby prenechali vojnu znova na ruky hlúpých európskych národov. A ešte k tej oteplovaniu a nedostatku vody. Bill Gates to prorokoval už pred niekoľkými rokmi o nedostatku vody. Takže je to znova hra Gatesa a Deep State'a. A aj konečným cieľom je depopulácia. Ďakujem pekne.
0: Áno. Ano, já s tím naprosto souhlasím, protože projevem nedostatku vody samozřejmě bude omezení samozřejmě populace zcela jednoznačně. Nedostatek vody povede ke zmenšení počtu volných stavebních pozemků, protože stavební pozemky je třeba zasíťovat, musí tam být voda. Pokud tam není voda, stavební pozemky ztrácejí cenu. Nedá se tam prostě stavět, to je nesmysl. Kde nemáte vodu, nemůžete ani stavět. K čemu to povede? Povede to k obrovskému nárůstu cen nemovitostí tam, kde ta voda ještě zůstává a je, a ta vysoká obrovská cena nemovitostí a bydlení a hypoték a bytu a baráků bude ještě a ještě větší v následujících letech s tím, jak se bude prohlubovat takzvané sucho a systémy sucha, které samozřejmě jsou, jak jsem řekl, už organizované. Pokud by si někdo myslel, že všichni ti propagátoři fotovoltaických elektráren a propagátoři větrníků a propagátoři takzvaných obnovitelných zdrojů, že jsou to diletanti, že neví, co způsobí osazení velkých prostorů a velkých luk a pasek a hlavně polí, orných ploch, kde by se měly pěstovat potraviny. Místo toho jsou tam namontované prostě černé panely, které ohřívají atmosféru, kromě toho, že vyrábí elektřinu ze slunce, tak ohřívají atmosféru, že to neví, co to udělá s místním prouděním, minimálně s takzvaným mikroklimatem, ale když takhle osadíte stovky a tisíce luk a tisíce hektarů a osadíte je v prostoru, kde takzvaně proudí atlantské kontinentální vzdušné proudění, to znamená, začnete ohřívat ty systémové proudy těmito panely, tak je jasné, že začnete modifikovat počasí. To znamená, ty panely jsou trojský kůň, dámy a pánové. Trojský kůň, který byl vtažen do ekonomiky Evropy, pod záminkou panely budou vyrábět elektřinu, která bude zelená, ale ve skutečnosti ty panely mají účel ohřívat atmosféru. A vytvářet sucho. Přesně to sucho, o kterém mluvil Bill Gates. Teď se nad tím zamyslete, jestli to takhle je, takhle dovedené, takhle do důsledku. Že to může být plán. To znamená trojský kůň v podobě fotovoltaických panelů. A nikdo není ani ochotný, že jo, z těch takzvaných odborníků, že by odborníci si sedli v televizi a teď by začali prostě přiznávat, že jo, přiznávat technické věci, že ano, tyhle ty radary mohou interagovat a provádět interakce s některými prvky v atmosféře, mohou interagovat s molekulami kyslíku na určitých frekvencích 60 GHz a podobně, mohou interagovat s molekulami sodíku, s molekulami uhlíku a tak dále. Víme o tom, mělo by se s tím něco dělat, víme o tom, mělo by se to nějak začít regulovat, aby se chránilo lidské zdraví. Nikdo takový se na televizi nikdy neobjeví, neboť není dovoleno. Stejně tak, dneska si představte, že by někdo začal jít proti fotovoltaickým elektrárnám a říkat, podívejte se, ty vaše elektrárny, když tím osadíte tady těch 300 nebo 400 hektarů, tak změní lokální mikroklima a tady začnete vyrábět obrovské vzdušné proudy, které budou stoupat nahoru a kontinentální atlantský proud bude ty proudy a bude ty sloupce přehrátého vzduchu tlačit ve směru proudění někam do sousedního státu, kde způsobí lokální tornádo někde na jižní Moravě. Že by někdo řekl, tohle je problém, musí se to začít řešit. Nikdo to neřekne v té televizi. Nikdo nemá odvahu. A byly by proto fyzikální důkazy. Byly by proto takzvané teplotní mapy zemského povrchu. Stačilo by sdružit se, zaměřit na prostor do Rakouska a podívat se, co se v letních měsících na těch fotovoltaiků osazených polích v Österreichu, co se tam děje. Co se tam ohřívá. To znamená, tohleto všechno jsou věci, které samozřejmě vědci, fyzikové vědí moc dobře, ale kdokoliv z nich by promluvil, kdokoliv bude mluvit, tak oni zlikvidujou jeho kariéru. Úplně. Skončí. Protože mluvit o některých věcech je zkrátka dneska tabu v Evropské unii. Řeknete slovo proti fotovoltaice, končíte, vyhodí vás z práce. Řeknete slovo proti větrníkům, ven, vyhodí vás z práce. Jo, to je zkrátka teror. To je realita a bohužel je jasné, že ve Spojených státech, pokud jde tedy o otázku případného konfliktu, to, že oni chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem, to je známé, to Na tom se shodují všichni analytici ve Spojených státech, že to, co v podstatě dělá Trumpova vláda, je snaha o vehnání Evropy do zničující války s Ruskem, protože z toho Spojené státy budou profitovat. Podobně jako profitovali, když byla Evropa vehnána do války mezi nacistickým Německem a takzvanými spojenci. To úplně ze stejného důvodu. Znovu se to v podstatě jakoby vrací a jaký je hlavní leitmotiv? Záchrana amerického dolaru, respektive petrodolaru, respektive snaha zablokovat ten proces odchodu světových elit od amerického petrodolaru, od petrodolarových plateb. Snaha amerického národního prediktora zablokovat ten proces. A jak ho zablokuje? No, že vžene Rusko, jakožto největšího garanta toho procesu, do zničující války s Evropou, která v podstatě ten proces už de facto zahájila v roce 2000, když přijala euro. To je úplně to samé. To jsou spojité nádoby. Jaký byl nejhorší krok proti americkému dolaru? No, vznik eura, samozřejmě. To byl krok, který tehdy hrozil ekonomickou válkou, ale tehdy to nic nevyvolalo, protože pozor, tehdy byl u moci a zrovna končil Bill Clinton, to byl člověk globalistů a globalisté samozřejmě, když kontrolují Bílý dům, tak Bílý dům je globálně nastavený, že dovolí úplně všechno. Potom přišel George Walker Bush, který samozřejmě převedl proces amerického národního prediktora do velkého válečného konfliktu sedm zemí do pěti let, že ten proces obsazení a rozvrácení Blízkého východu chodu, ale je naprosto jasné, že vznik eura byl obrovským bodnutím do zad amerického národního prediktora a vznik BRICS je druhé bodnutí do zad amerického národního prediktora. A tyhle dvě věci, Američané se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty dvě věci mezi sebou se vzájemně zničily a zlikvidovaly a tím výhercem té války by byl americký dolar. Dává to smysl, dává to logiku. V případné válce by byl zničen největší nepřítel dolaru, což je euro, a byl by zničený proces BRICS, který je na straně Ruska. To znamená, vzájemným zničením by Američané v podstatě dosáhli svého. Nebo ne Američané, ale americký národní prediktor, což není totéž. Americkým národním prediktorem to jsou samozřejmě ti, kteří jsou napojení na onu hlavní državu, tedy americké banky, které jsou pupeční šňůrou propojené s Londýnem, s londýnským City. A to je samozřejmě sionistický proces, to je Dům Sion. Proto oni si tehdy v roce 2016 oddělili svoji lodičku, jak oni říkají Británii, naše lodička, že jo, Sion lodička na nepotopitelném ostrově v Atlantiku, že jo, kousek od pobřeží Evropy. Oni oddělili Evropu, aby zničení té Evropy, které bylo plánováno v té válce do roku 2030, aby se toho Británie neúčastnila. Já nevím. Já mám stále pocit, že pokud by začaly lítat rakety, tak první by letěly na Londýn, ale protože víme, jak funguje konceptualita, tak je zaručeno, že na některé země nebo na některé města rozhodně rakety padat nebudou a asi nebude dovoleno prostě schazovat prostě nějaké rakety prostě přímo na londýnské city a obráceně někde v Moskvě na jejich prostě finanční centra. Přičemž pokud by k tomu došlo, de facto by na tom vyhrál globální prediktor, protože ten by se samozřejmě v podstatě ujal celé světové vlády. To je naprosto zjevné. A dokonce to může být i cílem. Zlikvidovat silné země, zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Evropskou unii a euro, následně zevnitř rozvrátit Spojené státy a jelikož už nebude existovat žádný silný národní stát, ukotvit nadnárodní celosvětovou globální vládu. nevolených elit. To by byla v podstatě koncovka, výherní šachová koncovka globálního prediktora. Zničit jak Rusko, jak Evropu, tak Spojené státy. Takže takhle třeba se také na to dívat. No, máme 22.03, přetahujeme. Zeptám se, máme posledního volajícího a pokud ne, tak bychom se rozloučili.
2: Nemáme.
0: Nemáme, dobře. Takže to bylo všechno. Já se s váma teda loučím, s tebou Vítku samozřejmě, s tebou Martine, díky za support. No, naše posluchači samozřejmě doufám, že se něco dozvěděli, že dneska to bylo takové hodně přesahové hned od začátku. Jsme začali z hurta, z ostra, takže bylo to dneska trošku takové pestřejší, trochu rozmanité a opět se uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme nová témata z domova i ze světa, takže si užijte ty pěkné dny, že jo, bez vody, kdy neprší. A jak říkám, pokud teď jdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, anebo pokud nejdete spát, tak pěkný dobrý večer.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, s tebou Martine i s vámi, milí posluchači. Jenom nakonec chci zdůraznit, že naprosto chápeme vaši skepsi vůči WhatsAppu, nicméně tajné služby, proč by to pro Boha dělali, kdyby odposlouchávali zrovna v našem případě WhatsApp, když to nejde do rádia pro Boha, tak si pustí rádio a nemusí poslouchat WhatsApp, ne pro Boha. Jedna věc, další věc, pranířovat WhatsApp za to, že poslouchají tajné služby, je taky nesmysl, protože mohou poslouchat Discord, Viber, Zoom, Teams, cokoliv, včetně telefonních klasických standardních telefonních linek a čísel, tak nevím, proč si vyzobnout a vybrat zrovna WhatsApp, že to je to nejhorší zlo, že to poslouchají tajné služby. Tak trošku nechme, buďme, ano, buďme skeptičtí, ale zase nebuďme úplně hin z těch tajných služeb, to je takové trošku už přehnané a přepálené, takže to je jenom ode mě na závěr. Já vám tedy děkuju, přeju všem krásný večer, případně dobrou noc a budeme se těšit na příště. Ahoj.
2: Tak, dámy a pánové, děkujeme. Samozřejmě veškerá elektronická i mobilní data jsou všechna sledována, všechny vaše hovory, takže nemějte starost o zrovna vašap.
4: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální letní stream s panem profesorem Staňkem, kterého tady vítám. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer, pane Bureš.
0: Já jsem moc rád, že i přes ty neskutečný horučavy, teďka, který tady jsou, teploty trhají rekordy a tak, jste se uvolil k dnešnímu povídání, k dnešnímu streamování a k tomu, že trošku schladíte nejenom těla, ale spíš horké hlavy našim nejenom divákům, posluchačům, ale i těm, kteří tvrdí, že by se na tyhle pořady neměl nikdo dívat, a vrátíte některý blázny do reality. Já se na to moc těším. Vám, vážení přátelé, moc děkuju za to, že jste tady s náma a v jaký hojnosti jste tady. Rovnou teď vás poprosím o lajky, poprosím vás o sdílení tohoto kanálu, sdílení tohoto videa dalším lidem, ať se informace šíří, protože to, co uslyšíte tady a v souvislostech vysvětlený, tak málo kdy jinde najdete. Takže přátelé drazí, jdeme na to. Pane profesore, pole je volné.
1: Děkuji velice pěkně. No, máme sice extrémní teploty, klimatoalarmisté jásají, prý je to proto, že uvolňujeme množství emisí CO2. No a tedy je to správný Green Deal, a je to hrůza a furt prdíme a krávy uvolňují metan, je to hrozné. Ale na druhé straně podívejte se na poslední zprávu o zezelenění planety, kdy najednou zjišťujeme, že za posledních 40 let došlo k extrémnímu zvýšení zelenosti planety o více jak 18%, právě v důsledku toho, že se zvýšila hladina CO2. No, paradox je, že tahle ta hladina je na nesmírně nízkých rovinách. V podstatě za běžných časů planety Země ta rovina hladiny CO2 je minimálně 3-4 krát vyšší, což samozřejmě klima alarmistům vadí. No, ale těm rostlinám ne. Ty rostliny spokojně rostou a hlavním problémem pro zelenou strategii je spíše sucho. Sucho, které se projevuje v celé Evropské unii, která se táhne od Španělska až po východní Evropu. No a samozřejmě tohleto sucho zase není produkt jenom těch teplot, je to produkt dlouhodobějších procesů. Vemte jenom nízké hladiny sněhu v posledních zimách, skutečnost, že nedochází k dostatečnému doplňování podzemních vod. Ale na druhé straně zase, druhé straně země kouly dochází k extrémnímu zvýšení zrážek, například na poušti Atakama a podobně. No, znamená to, že množství vody je vyvažováno. Ale podívejme se na některé věci, které se dějí nyní. Poslední analýza, kterou uskutečnila Mezinárodní měnový fond, období 2006-2026, pozice Evropy a Spojených států. V roce 2006 Evropská unie měla větší ekonomiku než Spojené státy a celkový hrubý domácí produkt dosahoval v podstatě 19,8 bilionů euro, kdežto Spojené státy pouze 15 bilionů euro. Přešlo 20 let a podíváte se na Evropskou unii a najednou zjišťujete, že Evropská unie produkuje teď kolem 21 bilionů euro, ale Spojené státy 30 bilionů euro. Znamená to, že například všechny ty Green Dealy a všechny ty alternativní energetické zdroje a všechny ty řeči o nule a podobně vedly k úspěchu, no, ještě kromě jiného ceny energii, vedli k tomu úspěchu, že se Evropa úspěšně deindustrializuje, že ztrácí konkurenceschopnost a z hlediska tvorby HDP došlo k zásadnému proměnění, to znamená, nyní jsou Spojené státy podstatně větší než samotná Evropská unie. I když oproti roku 2006 se Evropská unie zvětšila o 10 dalších zemí států, což samozřejmě mělo přivést podstatně většímu ekonomickému růstu a tak dále. No, bohužel, i když se to nezdá, ale díky šíleným sankcím, odpojení se od ruských energií, migrací, deindustrializaci a podobně, Evropská unie se dostává skutečně volným pádem jak se říká, k čertu. Samozřejmě budete oponovat, ale podívejte na ty Poláky, jak rostou a tak dále. Tak zkuste se podívat, co tvoří hlavního hýbatele polského nárůstu. Je to především zbrojní průmysl, obrovské objednávky zbraňových systémů z Jižní Koreje a ze Spojených států, ale i tvrdá podpora vlastního zbrojního průmyslu. Další taková zvláštnost, najednou samotné Evropské unii objevili, že jak si tedy ta závislost například ve střelní bavlně na Číně je obrovská. 80% střelní bavlny se vozí z Číny. Na její zpracování jsou v Evropě pouze dva podniky, jeden ve Francii a jeden v Maďarsku. Výroba výbušnin je v podstatě koncentrována v České republice. A teď najednou zjišťujete, že i když tvrdíme, že chceme obnovit vojensko-průmyslový komplex, najednou zjišťujeme, že to není jenom problém peněz, ale množství specialistů, kteří původně pracovali před 30 lety ve vojensko-průmyslovém komplexu, pak vzhledem na jeho tvrdou redukci a dietu odešlo buď do důchodu, nebo už jsou mimo. A najednou nám chybí nejenom peníze, ale především specialisté, odborníci v oblasti kovodidelního průmyslu, v oblasti elektroniky a tak dále. A ukazuje se podle analýzy, kterou publikovalo vedení NATO, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve skutečnosti potrvá přibližně 5 až 7 let a není to jenom otázka financí. Další zvláštní jev, který se nám objevil, je skutečnost, že přesně jak jsme předvídali a mluvili o tom již v minulosti, začínají se vytvářet nová obchodně vojenská seskupení. Nejnověji máme obrovskou trilaterální smlouvu mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistanem. Vznikají další a další připravovaná seskupení, kdy dochází tedy k přeformátování celého světa. No a aby to bylo přímo krásné a chladivé, no tak pan prezident Zelenský vyhlásil 40-dnovou etapu útoku na hlouby Ruské federace, která měla srazit ruskou společnost na kolena, vyvolat sociální nepokoje, pád prezidenta Putina a podobně. No, vyskytly se problémy, bohužel někteří lidé zahynuli při těch útocích ukrajinských dronů, ale konečně se ruská strana rozhoupala a jak se praví, generálové si dali dolů bílé rukavice a začíná neustále vlna z tvrdých a z ostrých úderů na území celé Ukrajiny. Připomínám ještě jednu zvláštnost, teď se diskutuje hodně o tom, že je nutné nejenom odstavit lodní dopravu v Oděse, co se děje, ale taky odstavit Slezský tunel, Polsko, a odstavit železniční trať, která vede ze Slovenska přes Černonatisov a Čop na ukrajinské území. Samozřejmě tyhle ty útoky, kdy se používají jednak bomby FAB, to znamená těžké bomby s modulem korekčního navádění, destruují obrovské části Ukrajiny. Dále ukazuje se velice intenzivně, že zničení energetických sítí doplněné o útoky například na čističky odpadních vod. Víte, že v Kyjevu je jediná čistička a jelikož kdyby byla zničena, tak nastane obrovská ekologická, ale i lidská katastrofa, včetně epidemie cholery, tyfu a podobně. No a nejlepší na tom je skutečnost, že prezident Trump pravidelně vydává prohlášení o tom, že zvítězil ve válce s Iránem, Irán škemrá o to, aby byla s ním uzavřena dohoda. A na druhé straně vystoupí například náměstek ministra zahraničí nebo vlastní ministr zahraničí Iránu a prohlásí, že žádná jednání se Spojenými státy se nevedou. Naopak, Irán sám navrhl řešení Hormuzského průlivu bez lodní směru směrem k iránským přístavům v teritoriálních vodách Iránu a když ty lodě vyplouvají, tak v teritoriálních vodách Ománu. Ale co je nesmírně důležité, je to nejenom ta trilaterální smlouva, ale je to taky skutečnost, že takzvaná skupina odporu, to znamená Irán, Hizbalah, šíitské milice v Iráku, dále Hutiové a podobně, stále už i koordinují své snahy, své útoky a tak dále. A vidíme teď tu obrovskou reakci, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na iracké milice šíitské a ještě naštěstí zatím se neodhodlali k tvrdému nemilosrdnému útoku, ale to, co se stalo v Saudské Arabii, kdy klíčové technologické základny byly těžce poškozeny, drony, tak se může velice rychle promítnout do obrovského vzplanutí požáru na Blízkém východě, No a jedna z největších zásadních věcí je skutečnost, proč například Turecko, Pakistan a Saudská Arábie se dohodli na vojenské spolupráci. Právě proto, že americký hegemon najednou ukázal slabost. Není schopen zaštítit své spojence na Blízkém východě a tyhle ty země, včetně dalších zemí, jako je Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a podobně, si uvědomují, že jejich spoléhání se na americkou ochranu se ukázalo bohužel jako papírovej tygr. V důsledku toho se jednotlivá spojenectví ruší, vytváří se nová spojenectví a konec konců pokusy Ukrajiny zaútočit například na iránský tanker nebo zaútočit na turecké lodě a podobně se ukazují jako totálně kontraproduktivní. A tohleto všechno bohužel vzhledem na řvaní válečných tváčů, ale taky i ekonomických expertů, vede k zajímavé věci. Uvidíme, jestli projde skutečně oběma komorami Spojených států návrh na ty šílené sankce vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský tovar, to znamená v první fázi 100% cla a v druhé fázi ještě 500% cla. No, může to schválit i kongres, i senát, může to podepsat prezident Trump, ale tak, jak se ukázalo, když Američané zařadili 14 čínských velkých firm na sankční seznam, no tak Čína udělala prosté protiopatření. Zásadním způsobem limitovala vývoz vzácných surovin a vzácných magnetů a tím v podstatě odstavila americký vojensko-průmyslový komplex, protože bez dodávek z Číny není možné kompletovat stíhačky F-35, není možné kompletovat a dokončit projekty, jako je Zumwalt a podobně. A v konečném důsledku znamená to zásadní výpadek klíčových strategických materiálů pro celé americké letectvo, ale i americkou armádu. Jsme tedy svědky zajímavé věci. Energetika a námořní doprava energetických médií se stává klíčovým faktorem geopolitiky. No, samozřejmě, teď máte vysoké teploty, takže na nějaké topení nebudete myslet. Ale ono to velice rychle proběhne, přijde podzim a pak přijde zima a uvidíme. Pak je tady druhá věc, ukazuje se, že klimatické změny, ne globální oteplování ve vazbě na CO2, ale cyklické procesy změn přírodního prostředí na planetě Zemi vedou k vysoušení některých částí planety a na druhé straně k vysokému zvýšení vodního potenciálu v jiných částech planety. No a bohužel Evropa v tomto ohledu je teď postihována výrazným nárůstem sucha v podstatě od oblasti východního Španělska a jižního Portugalska, které již léta jsou charakteristické totálním suchem, kdy mnohé oblasti španělského pohraničí se přímo vylidnily, protože tam není voda ani nic, no tak teď to překračuje i hranice. Německa, Francie, Itálie, střední Evropy a tak dále. No, otázka sucha už začíná být důležitá nejenom ve vazbě na obrovský nárůst spotřeby energie, například na klimatizace a podobně. Ale především to sucho ohrožuje energetický sektor. Vemte, že většina reaktorů v Evropě, které jsou chlazeny vodou. Jestli vemete maďarské, slovenské, české, francouzské, německé, které ještě existovaly, tak všechny jsou chlazeny vodou. A v tomto ohledu obrovský pokles vodních toků, teď vidíme, jakom stavu je Rýn nebo Dunaj, a nebo dokonce i Vysla, tak to znamená totální nedostatek vody. Už teď kombinace sucha a extrémních teplot podle analýz FAO povede k poklesu produkce o 20 až 30% z hlediska obilnin, potravinových produktů a podobně. Přidejme k tomu skutečnost, že dochází výrazné absenci vývozu močoviny přes Hormuzský průliv a důsledku toho výrazného omezení množství umělých hnojiv, které se používají v zemědělství. No a přidejme k tomu několik dalších závažných momentů, kdy dochází v důsledku extrémního sucha k výraznému čerpání hlubokovodních zdrojů, jenomže přítok vody na vyrovnávání vytěžené a znovu dodávané vody se stále zvětšuje. Možná nás čeká to, co je typické pro kapské město, kdy už léta vyschly vodní zdroje klíčové a máte tam tvrdou regulaci vody. Žádné napouštění bazénu nebo polévání trávníků. Dostanete 1 liter vody na den a musíte s tím vystačit. Tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavý mix ne studené sprchy, ale teploty. No a pro jistotu, abyste nebyli tak trošku přehřátí, vezmeme poslední analýzy vývoje arktické oblasti a najednou na všeobecné překvapení i proti výrokům pana Al Gora o vymírání ledních medvědů a podobně, tak dochází ne k mizení arktického ledu, ale k jeho podstatnému obnovování. Znamená to tedy, že obnova arktického ledu a obnova chladného oceánu nad severní polokouli znamená, že tryskové proudění, když bude kolabovat, tak budeme mít v zimě vpády arktického mrazivého vzduchu. No a paradox je, že kdyby skutečně bylo to oteplování, tak pak ten bazén arktického vzduchu nad severním pólem by nebyl žádnou hrozbou, protože by tam žádný arktický vzduch nebyl. Jenomže se ukazuje, že ten led v té Arktidě přibývá, i když budou alarmisté řvát. A druhá věc, ukazuje se stále výrazněji, že ten obrovský rezervuár studeného vzduchu má sice své hranice v tryskovém proudění, ale to začíná svým způsobem kolabovat. No a je to paradoxní právě proto, že například ve Středozemním moři od Sicílie po Gibraltar máte moře s teplotou 25,1 stupně, Tiché oceány na úrovni 20,8 stupně průměrná teplota, čili výrazný nárůst teploty povrchových vod, co vede k extrémnímu odpařování, vytváření obrovských mas vodní páry, což je jediný klíčový skutečný skleníkový plyn, a ten vysokoatmosférické řeky ve výškách 15 do 30 km ho přenášejí. Paradox je, že zároveň jako kdyby se matička Země štvala na člověka, takže přichází zemětřesení v Japonsku 7,4, přichází zemětřesení v Turecku, zemětřesení v Jižní Americe, zemětřesení na Balkáně a podobně. Naštěstí zatím ta příroda, ta zemětřesení většinou volí v pásmu mezi 4 až 6 stupni. Naštěstí. Zatím. No a problém je v tom, že zároveň probíhá takové nenápadné změny flóry a fauny. Například v Dalmácii a v Chorvatsku se objevují vodní řasy, které tam nikdy nebývaly a které dosahují až výšky 40 metrů a mění strukturu pobřežního pásma. Objevují se nové druhy živočichů, které zásadním způsobem ohrožují například vegetaci a podobně. Máte tam toho známého japonského žrouta, nebo máte tady také toho pavouka, čínského rohového pavouka a podobně. No a objevují se nám tu věci, které jsme nikdy neviděli, neslyšeli o nich. Oficiálně tvrdíme, že to je proto, že sem přiletěli například s přepravovanými tovary, ale pravděpodobně to nebude jenom se přepravovanými tovary. No a mění se tedy flora, fauna, mění se i přírodní prostředí, atmosféra, teplota, voda. No, jediná věc, která se nemění a je konstantní, je lidská hloupost. Bohužel dokonce musím souhlasit s některými věci, které konstatují, že hloupost nám experimentálně roste, co potvrzují výzkumy například ve Velké Británii nebo v Německu, u mládeže do 15 let a podobně schopnosti číst a rozumět textu, nebo číst knihy, nebo chápat architekturu souvislosti a podobně. No, má to jednu výhodu. Kdyby totiž ta hloupost ještě pokračovala dál, pak bychom mohli úplně bezstarostně stavět mrakodrapy i 200 patrech, protože jestliže postavíte mrakodrap na hlouposti, tak rozhodně ho nezničí ani útok jako dvojičky. Na druhé straně ovšem máme tady rád problémů, které se týkají demografie, migračních vln a podobně. No a když někdo si myslí, že ty útoky migrantů v Ceutě nějak si přispěli k zvýšení teploty v Evropě, já bych spíše vzhledem na ty videa, která se publikovala, o činnosti těchto míru milovných imigrantů, jak si projevují spíše husí kůži a chladem, který vám šimrá váš zátylek. V tomhletom ohledu skutečně se dostáváme do zvláštní situace. Titanic. Vidíme ten obrovský ledovec na obzoru. Pro jistotu ještě zvyšujeme rychlost. Hlídky se stěžňů jsme odvolali. Doufáme, že ta příď našeho Titaniku ten ledovec prorazí. Ale jak je známo, ledovec má zpravidla tuhost rovnající se oceli. A v tomto ohledu začínáme mít stále intenzivnější dojem, že ten Titanic ten ledovec nerozrazí, a spíše ten ledovec rozrazí bok Evropské unii a pak ta Evropská unie začne nabírat vodu. Ty vodotěsné přepážky, podobně jako u Titaniku, mají svou určitou vrchnou hranici, která když se přeleje, tak ta voda stoupá dál. Dokonce vidíme, podobně jako na Titaniku, že vedení v Bruselu si spokojně libuje v hudbě, která stále hraje, jenomže v podpalivu i škotly přestávají dodávat energii, elektřina postupně začíná vypadat, lidé zjišťují, že těch záchranných člunů je příliš málo a kromě jiného ten nepotopitelný Titanic zvaný Rajská zahrada v Evropské unii najednou dostává ne malé trhliny, ale obrovské trhliny pod čárou ponoru a začíná se nebezpečně potápět, naklánět. Vemte jenom vývoj, který vidíme v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Belgicku, Velké Británii. Vidíme situaci, která směřuje k dalším vlnám imigrace do Evropské unie. Vidíme, že ty země jsou totálně zadlužené a nezvládají celou tu situaci, ale zároveň s tím vidíme totální deindustrializaci, především v Německu a v některých dalších klíčových ekonomikách Evropské unie. No a někdo by prohlásil, jo, vy jste takový škarelit, vidíte jenom ty negativní věci, teď přece se tvrdí, že se průmysl v Německu začíná vzmáhat a podobně. No, ono mi to připadá pak tak, jak když ukrajinská oficiální média prohlásí, že Ukrajina vítězí na frontě a ústup ukrajinských jednotek je ve skutečnosti vítězstvím ukrajinské armády. No a ta známá formulace, my neprohráváme, pouze se stáhneme na předem připravené pozice, byla sice typickým výrokem Goebbelsovské propagandy a velitelství OKV Wehrmachtu, ale mám zač stále více pocit, že historie se točí v kruhu a stejná propagandistická prohlášení, jako prohlasovalo o OKV v 45. nyní prohlašuje ukrajinské vedení. Je jedna zvláštnost. Dokonce ukrajinskí poslanci prohlásili, že jim někde se statistik zmizelo 2 miliony mužů. Neopustili území Ukrajiny, nejsou k nalezení, busifikace se jich netýká, pracují za hotové, pohybují se v šedé zóně a nikdo neví, kde jsou. No, možná se šli ovlažit do Černého moře v oblasti Oděsy. Nevím. Ale v každém případě máte tady několik velmi velkých zvláštností s tím, že aby nám skutečně bylo chladnějc, Čína se rozhodla využívat arktickou cestu jako jeden z klíčových námořních terminálních systémů, které umožňují vývoz čínského tovaru a investic přes severní ledový oceán. I když ten led tloustne, ale výkony ruských ledovorců rostou rychleji. No, takže máme se na co těšit a konec konců zatím ještě máme vodu, tak se můžeme ovlažit. Možná, když to půjde dál, nebude ani ta voda. Budeme si muset soustředit pouze pro Brusel.
0: Pane profesore, to byla smršť. Odevřel jste spoustu otázek a já bych možná začal teďka něčím úplně jiným, tím kruciálním problémem, který tady je, a to je právě ten evropský nedostatek vody. My jsme to tady třeba pan docent Pokorný upozorňuje na to, kolik jsme vylikvidovali třeba v České republice díky idioci předchozího vedení lesů. Díky tomu, že jsme nechali sežrat kůrovcem a rychle odtěžit a dobrý kšeft z toho byl samozřejmě, kořistka na tom byla nemalá, ale tím nám chybí zádržný systém, takzvaná biotická pumpa, neboli že nám ty lesy prostě sem nedokážou, máme málo lesů, takže natahujeme málo vlhkosti ze vzduchu a málo máme rosy. Do toho si teda ještě přidáme ty větrníky, který úplně jako tomu dají korunu, celému tomu malému vodnímu koloběhu. Do toho slýcháme, že díky větrákům u pobřeží moře vlastně to vlhký proudění buď nepronikne vůbec do takových dálav jako dřív, že to vlastně ty větráky zpomalujou, že tomu berou tu energii, že jo, a před toho větru a předělávají na
1: tu elektriku. Tu vodní páru nedostanete na tu zemi kontinentální Evropy a tím pádem zvyšujete deficit vlhkosti ovzduší, první linie, ale druhá linie, pane Bureš, tam je jedna zvláštnost. Za normální podmínek teď by měli ekologové řvát přímo a ekologický aktivisté. Vidíte, kdybyste měli vodozádržná opatření a hrázky a malé nádrže a všechno ostatní, tak bychom neměli tenhle ten problém s vodou. Jo, svým způsobem mají pravdu, ale pouze z půly. Jeden z hlavních problémů je změna mikrobiomy a chemického složení půdy. Ta půda není schopna vázat tolik vody jako v minulosti, čili není to jenom problém lesa. Druhý problém, kdybyste teď začali budovat mohutně hrázky, zádržní nádrže a podobně, tak najednou zjistíte, že ji nemáte čím naplnit, protože to dlouhodobé sucho změnilo hydrologický potenciál velké části Evropy. To znamená, vznikají obrovské paradoxy. Například uvedu příklad na Slovensku. Západní Slovensko, jižní Slovensko, ani kapka. Vždycky meteorologové prohlásí, no vidíte, tak ta vlna bouří přeskočila západní Slovensko. Ale na druhé straně máte šílené zrážky v Nízkých Tatrách, a v části východního Slovenska šílené srážky, obrovské 100 mm za 24 hodin a podobně. Ale podobně to máte i v Čechách, ale podobně je to i například v Německu a podobně. Čili měli bychom se sakramentsky zvažovat, kde začít s vodozádržnými opatřeními. Samozřejmě země tam, kde hodně leje a jsou vysoké srážky, které vedou povodním a podobně. Druhá věc, jestliže tam rychle vybudujeme zádržná opatření. Pak, abychom dostali tu vodu do jiných částí země, potřebujeme vodovodní systémy, distributní potrubné systémy a podobně. Samozřejmě, jak si jsme nechali rozkradnout jednak různými etniky a podobně, no a teď nemáme zavlažovací systémy, nemáme distribuci vody v rámci teritoria. No a když ji vybudujeme, kdybychom na to měli peníze, například na Slovensku se uvažuje o investicích arabských zemí, tak v tom případě potřebujete ještě jednu věc. Ty kompresory, čerpadla a podobně budou potřebovat elektrickou energii. Ale přece té elektrické energie je třeba pro cloudová úložiště dat, pro výpočtové čas umělé inteligence, pro smart technologie a podobně. Ne proto, abychom přečerpávali vodu z oblastí bohatých na vodu do oblastí chudých na vodu. No a k tomu přistupuje ještě další zvláštnost. Vemte, v severních Čechách máte dost vody, jenomže je kontaminována bohužel důlními aktivitami v Polsku. V jižních Čechách, i když dochází vysychání jezer a rybníků, bohužel velká část vody je kontaminována sinicemi, protože se nedostatečně čistí odpadní vody. Další věc, jelikož se topí alpské ledovce, znižuje se množství vody, které pravidelně je v nejvyšší úrovni v Dunaji a neprotéká takové množství vody. A v tomto ohledu Dunaj, který je významným sběračem vody z velkých evropských teritorií, výrazně klesl, a vemte teď poslední data, kdy v Budapešti jste měli hladinu 33 cm, v Bratislavě jste měli hladinu 60 cm a v bulharské a rumunských oblastech jste měli průměrnou výšku Dunaje kolem 1 metru. To není jenom otázka lodní dopravy, která musela být zastavena. To není jenom otázka toho, že vodní elektrárny jako Gabčíkovo nebudou produkovat tolik elektrické energie. Ale je to problém, který znamená, že ty obrovské území štěrkových podloží, například Podunajská nížina, nebudou nasáklé tak vysoké hladiny vodou, protože té vody je neporovnatelně méně. No a z toho vám najednou vyskakuje zajímavá věc. Co vlastně bude rozhodovat o příštím přežití jednotlivých zemí? A najednou zjišťujete tři základní faktory. Poprvé voda, bez které není život. Po druhé energie, bez které nemůžete redistribuovat vodu do oblasti, kde ji potřebujete. A po třetí jsou to potraviny, protože bez té vody ty potraviny nebudou. Představí Evropské unie o tom, že bude kupovat v rámci smlouvy s Mercosurem potraviny a bude dostávat ovoce z Afriky a bude dostávat potraviny, maso a pšenici, všechno z Jižní Ameriky. Najednou dostávají na frak, protože i ti jeho Američané potřebují potraviny právě sami pro sebe. Afrika taktéž potřebuje potraviny sama pro sebe. A ty velké úbereči v Bruselu o tom, jak budeme perfektně zásobeni levnými a kvalitními potravinami, jsou nesmyslem od samého začátku. To by ovšem musel v Bruselu vládnout alespoň špetka zdravého rozumu. A toto všechno pokračuje dál a dál. Vemte, dobrá, chceme a vytvořili jsme situaci, kdy jsme se chtěli podobat Kalifornii, kde 60% vody se spotřebovala na zalévání trávníků, což vzhledem na klima v Kalifornii je celkem pochopitelné. Takže teď vyhlásíme, že nesmíme napouštět bazény, a nesmíme zalévat trávníky ani zahrady. Ale množství lidí v těch zahradách si dopestovává ovoce, zeleninu a všechno ostatní. Myslíte si, že to vydrží v těch suchech? Protože problém toho sucha není v tom, že je 1, 2, 3, 5 dnů. Problém je v tom, že například v některých oblastech v Evropě už nepřijelo 2 měsíce. To znamená, i když byste zalévali konvemi nebo něčím jiným, tak velká část úrody a bohužel i rostlinstva začíná být ohrožena. No a k tomu přistupuje taková ta třešnička, nebo poleva na dortu, jak se tomu říká. Najednou prohlásí Brusel, že by bylo ideální zrušit toaletní papír a přejít na používání bidetů. No, tak bidet, jak je známo, používá vodu na očištění jistých částí těla. No, tak potom pravděpodobně ta spotřeba vody zase extrémně vstoupne a vzhledem na nasranost velké části populace, tak potom ta spotřeba té vody v těch bidetech asi půjde exponenciálně možná ještě výš vzhůru. Ale musíme mít důvěru v Brusel, protože Brusel myslí systémově. Takže například Brusel prohlásí, že vysoké ceny elektřiny pro obyvatelstvo i podniky je možno řešit dynamickými cenami. To znamená, prát budete ve dvě v noci, koupat se budete ve dvě v noci. No, jenomže pro jistotu, abyste zase nejásali, tak Brusel chystá další opatření, podle kterého je třeba elektřinu šetřit pro kódová úložiště dat a výpočetní čas umělé inteligence. Takže pro jistotu budeme uvažovat o tom, že bychom od 22.00 až do 6.00 vypli elektřinu pro obyvatelstvo, aby nám tady obyvatelstvo jednak nekoukalo a neposlouchalo konspirační weby. A zároveň, abychom ušetřili elektrickou energii. Víte, já si položím jednu takovou drobnou cynickou otázku. Když paní von Leyenová prohlásila, že by Evropská unie měla ušetřit přibližně 15% spotřeby elektrické energie, takže měli byste přejít na všechno možné i nemožné, tak já se vždycky vrátím k té velké analýze, kterou dělala dokonce i Štokholmská univerzita, ale další rad univerzit v Evropě. Kolik elektřiny a surovin a vody mineme na výrobky, které se nikdy neprodají. Zbytečná produkce. Od zbytečných potravin, které neprodáte, nerozdělíte, necháte je zničit. Až po výrobky elektroniky, automobilů, průmyslu, textilního průmyslu, farmaceutického průmyslu a podobně. A již průběžné výpočty Stockholmské univerzity ukázaly zajímavou věc. Jestliže bychom zrušili výrobu zbytečných tovarů a služeb, které nikdo nechce, ušetřili byste více jak 25% produkované elektrické energie. No ale přece vy potřebujete více podílu OZE, takže fotovoltaika a větrníky. A ty musí být, protože jsou prý ekologické. A tenhle ten debilismus budou hlásat ty ekologičtí aktivisté do nekonečna. Větrníky jsou přece ekologické, kurňa. Hlavně, že jsou vysoké 260 metrů. A tohle to všechno, tyhle ty nesmysly, které jsou vázané pouze na peníze a dotace na zelenou energii, jsou horší než to sucho. To sucho je přírodní. Ale jak jistě víte, nejhorší je zrážka s blbcem. Ta zrážka s blbcem je horší než zrážka s kamionem. A když se podíváte kolem sebe od větrníků až po všechny ty debility okolo Green Dealu, no tak pak si uvědomíte, že problém není to sucho v Evropě, ale problém je debilismus Bruselu, zelených aktivistů a těch, kteří chtějí vydělávat na tomhletom fantomu. A to je, prosím pěkně, neporovnatelně větší riziko než to sucho, na které jste se ptal.
0: Děkuju, pane profesore. Já si myslím, že věc by hodně pomohla, kdybychom provzdušnili trošičku systémy dotací do těchto podivných aktivit. A ono by se pak ukázalo, co je a není schopný fungovat. Chci tady poděkovat našim přátelům na YouTube, který nám poslali tady

0: upraveném na zimu, nebo občanům raději doporučíte začít s otužováním a koupáním se v ledu dle Icemana Wim Hofa? Tak budeme mít plyn, budeme mít teplo, nebo budeme mít v zimě zimu?
1: Tak poprvé doporučoval bych nakoupit do zásoby fazoli a kvašené zelí. Potom rozhodně budete produkovat hodně bioplynu, pak je to jenom otázka technického zadržování toho bioplynu a jeho využití při vytváření tepla. No, to je první věc. Druhá věc, která je tady velice, velice zvláštní. My si nechceme uvědomit, že to odsunutí od ruských energií, který mává Brusel jako obrovským kýjem, jak si ne na všechny platí. Asi víte, že od počátku, od ledna 26, Rusko, Belgie, Holandsko zvýšili nákupy ruského kvapalního plynu o 27, 31 a 36%. No a to samozřejmě panu Putinovi poskytlo desítky miliard euro. No tam to jaksi nevadilo. No chápu, Francie je velká, dobrá. Belgie a Holandsko jsou menší. No, klidně bych je srovnal s Českou republikou. Tak proč pak by Česká republika nebo Slovensko neměli právo taky nakupovat plyn, aby bylo dost na zimu? Teď najednou všichni v Bruselu konstatují, že zásobníky jsou naplněny ne, jak by mělo být, zhruba na 70%, ale jenom necelých 50%. Z toho se již dedukuje dopředu, že v zimě bude veliký problém s nedostatkem plynu. No, a to pak se bude promítat do dalších a dalších věcí. A teď si představte, že na podzim chce Evropská unie schválit urychlený převod všech aspektů společnosti zemí Evropské unie na elektřinu. To znamená, abyste vůbec nepotřebovali ani plyn, ani ropu, ani naftu, ani benzín a všechno bude na elektřinu. No, tak ta představa Bruselu je pěkná, jenomže nevím, odkud chcete vzít tak gigantické množství elektrické energie. Samozřejmě možná geniusové v Bruselu předpokladají, že se obnoví renesance jaderných reaktorů i malých reaktorů SMR, které začnou dodávat lokální energetické zdroje elektřinu pro jednotlivá teritoria. Dokonce možná přejdeme taky na nákup čínských tóriových reaktorů, které nepotřebují vodu na chlazení. Bude to přímo skvělé. No, kdybychom na to přešli a kdyby tedy špetka zdravého rozumu zůstala v tom debilním Bruselu, no tak možná by to pomohlo. Jenomže drobná chyba lávky. Výstavba těchto věcí potrvá 5-7 let. Ale vy se chcete odpojit od všeho a přejít rychle na elektřinu do roku 2030. Což, jak se říká, bratrů jsou 4 roky. S tím ale souvisí další věc. Jestliže skutečně bude obrovským tempem růst, a to máte ty plány, 4 gigantická cloudová úložiště dat pro potřebu umělé inteligence a jeho rozvoje v Evropské unii, tak jako čím budete chránit ty obrovská cloudová úložiště dat? Po tom americkém vzoru, kdy jedno jediné cloudové úložiště dat má spotřebu 600 milionů kubíků vody na chlazení ročně? To opravdu jsme tak už debilní? A celá ta berbež v tom Bruselu to vůbec nechápe? A k tomu teď přidejte. Potřeba investic. Cloudová úložiště dat, Centra pro rozvoj umělé inteligence, přechod na elektrifikaci celé Evropské unie, ale zároveň budete mít zbrojení, gigantické zbrojní výdavky, protože chceme vytvořit Evropskou armádu, což je absolutně šílený předpoklad, protože již v dokumentech Evropské unie je zakázána forma společné Evropské armády. A tohleto všechno ještě v situaci, ve které chcete valit 90 až 70 miliard euro ročně na podporu Ukrajiny. No a tohleto, když elementárně spočítáte, pak si nepochybně položíte otázku, buď někdo nezná elementárně,

0: elementární základní násobilku, a nebo je ta horší varianta, někde nechali otevřené dveře a klienti docenta Chocholouška utekli. Já se spíše kloním k druhé alternativě. V tomhle ohledu ale musíte vidět ještě několik zajímavých pikošek. Poprvé, velký výzkum půdy, mikrobiomu a mikroorganismu v půdě ukázal zajímavou věc. V případě sucha bakterie, které jsou v půdě, zvyšují svoji rezistenci vůči antibiotiku. To je poslední výzkum německý, francouzský a italský. Jestliže se zvyšuje rezistence bakterií, které jsou v půdě, a zároveň ty bakterie si šíří podstatně rychleji právě díky suchu, no tak máme zaděláno na prvej velký problém. Po druhé, jestliže se stále více a více v evropském teritoriu objevují živočišné a rostlinné druhy, které tady nikdy nebyly a nemají přirozené nepřátele, dochází změně biodiverzity v rámci Evropy samotné. A po třetí, pravděpodobně budeme svědky obrovského prohloubení rozdílu oblastí, kde je vody nadbytek a oblastí, kde bude vody absolutní nedostatek. Když se podíváte na tu mapu sucha Evropy, tak jak ji publikoval teď Eurostat, tak to vypadá tak, že jsou to kompaktní velká pásma tmavě rudé barvy, značící výrazný pokles půdní vlhkosti. Ve skutečnosti se prohlubují regionální rozdíly. A tyhle ty regionální rozdíly můžou mít obrovský dopad na vývoj zemědělství, potravin, ale i bydlení a všeho ostatního. A tohleto všechno vyžaduje jednu zásadní věc. Jestliže energie, voda a potraviny jsou předpokladem příštího přežití v důsledku obrovských změn přírodního prostředí a terraformace planety, pak by normální bruselská administrativa měla být koncentrována v spolupráci s národními vládami na zabezpečení těchto tří faktorů rezilience. Ovšem, jak si to předpokládá, alespoň minimální míru inteligence v Bruselu a nejenom mocichtivosti, která dneska dominuje všem bruselským eskapádám. A tohleto všechno pak ještě vytváří další zajímavou zvláštnost. To není jenom o tom, že vydají meteorologické stanice varování před druhým a třetím stupněm tepla. Všimněte si ještě zvláštnost. Velká část evropského kontinentu byla postižena taky dusnem. A dusno, včetně teploty a nedostatečné množství vodní páry, se může stát vysoce rizikovým faktorem pro mnoha teritoria v rámci Evropské unie. No a skutečně máte pravdu, výzkum, který uskutečnila velká mezinárodní studie, zjistil, například teď Francouzi plánují postavit větrníky 60 km od pobřeží, že větrné elektrárny radikálním způsobem mění přesouvání vodní páry, která vychází z odpařování mořské hladiny, která je mimořádně sehorat tepla, na kontinentální území. A to bude mít další obrovský dopad na celkovou hydrologickou strukturu Evropy samotné. A ještě bychom tomu měli přidat poslední polevu na dortu. Výzkum vysokých atmosférických řek přesouvajících obrovské masy vodní páry ve výškách 15 až 30 km ukazuje změny. Čili El Niño znamená nejenom změnu pasátu nad oblastěmi Tichého oceánu, ale dochází k změně předefinování vodní páry ve vysokých vrstvách atmosféry, a tím se posilňuje v některých oblastech rozsah zrážkové činnosti, ale bohužel v jiných oblastech nastupuje sucho. Jako kdybychom zapomněli na základní princip planety. Množství vody je konstantní, ale klíčový je poměr skupenství. A v tomto ohledu se skutečně dostáváme do relativně katastrofické situace. No a já jsem si pak vzpomněl v 70. letech obrovským literárním hitem byly tři katastrofické knížky. První se jmenovala Sucho, druhá se jmenovala Hlad a třetí se jmenovala Potopa. No, možná ten autor byl futurolog. A možná to byl kvalitní futurolog. Protože to, co tam popsal, začínáme zažívat sami kolem sebe.
1: Děkuju, pane profesore. My už jsme to tady zmínili. Já jsem našel tu mapu, tak jsem ji tady lidem promítnul, aby viděli, jaká je situace v té Evropě, co se sucha týče. Teď jsem teda našel mapu, kterou tam dávám akorát v tuhle chvíli. Slovensko, jak je na tom, to je prostě katastrofa. Co se sucha týče, to je opravdu na některý jako výjimky. Je to celý červený, extrémní sucho, výjimečné sucho. A jenom teda, bohužel teda, prostě voda není v tuhle chvíli. A faktem je, že třeba u nás v Čechách vlastně od roku 89 se žádný vodní dílo a nic, co by se zabývalo vodou, vlastně netvoří. A v současnosti jsme v situaci, kdy Orlík je zhruba na 20 nebo 30, ne 30, míň jak 30% kapacity vody, takže 2/3 jsou pryč a Lipno je někde na polovině, s tím, že ještě musí kromě Prahy zásobovat samozřejmě Budějovice a elektrárnu Temelín. No a v Praze jsou na kriticky nízkém průtoku ve Vltavě, kdy hrozí to, že se nebudou brzy dostatečně odplavovat splašky. Tak možná zažijeme Prahu ve sračkách, vzpomínám. Což by mohlo paradoxně jako věci pomoct, protože by konečně naši neziskovčíci, oni sídlejí hlavně v té Praze, takže by si to zažili, to, co si navařili, že by si taky mohli sníst. No tak uvidíme, nakolik příroda bude moudrá a učiní jim té ekologie zadost, týhle zvrácený. A možná by to někoho mohlo přinutit trošičku zase rozum přemýšlet. No, bohužel moc jich není. Tady vezmeme Petra, jeho otázku. Jaký jsou teda možno... To je zajímavý. V případě státního převratu, nebo když se prostě něco tady podělá úplně jako... Anebo i v případě, nedej bože, toho konfliktu, který se může velice rychle rozšířit, že jo, co si budem tady... naše evropské vedení sedí na stohu slámy a škrtá sirkama, že jo, a kouká, co to dělá. A tak jaký zbydou lidem způsoby komunikace? Protože nás, jako třeba tady tenhle kanál, ten internet určitě vypnou.
0: No, tak já bych řekl takhle. První věc, když chováte poštové holuby, mohli byste použít holubí poštu. To by jako šlo. Zatím tedy ty poštovní holuby existují, jsou tady chovatelé a podobně. Pak byste mohli použít klasickou podobu listových zásilek, podobně jako někteří geo v rámci Spojených států firm velkých začínají se vracet k listovým zásilkám. A ovšem dorušovaným speciální dorušovací službou. Je to nepřečtené, týtelné a bezpečné a podobně. No a samozřejmě je to problém v tom, že když nebude spojení, není velení, jak se říkalo na vojně. No a v tom případě rozdělíte společnost na izolované enklávy, kde akorát se bude šířit šeptanda, ale jiné formy komunikace velmi ne, protože i ty vysílačky, které máme, tak potřebují jako vždy elektřinu. No, můžete ji nabít šlapacím kolem, tak možná půjdou obrovským na odbyt šlapací kola nebo fotovoltaikou, ale tu vám můžeme začernit. Nevím, no, bude to v každém případě nesmírně zajímavá situace. Já se obávám jiné věci. Když byly před 2 lety ty velké povodně v Bavorsku a v jižním Německu, tak první, co selhalo vzhledem na ty povodně, byla komunikace. Odešly mobilní telefony, energetická zařízení a podobně. A vznikl totální chaos. Problém je, že právě chaos může být akcelerátorem rozpadu společnosti. Protože pak ta společnost se rozdělí na malá autonomní území, kdy lidově řečeno pěšky dojdete do hodiny na druhý konec, ale to koordinované úsilí pro řešení těch problémů se bohužel asi ztratí. No a to v konečném důsledku povede k staré známé tezi. Jak přežít? No přežít při regionální spolupráci. No a v tomto ohledu pak bude nutno, aby například vesnice nebo malá města spolu spolupracovali při zabezpečování komunikace, energie a vody. A tohleto všechno může být právě, řekněme, průběžským kamenem, který nám příroda postaví před nás tím, že se zeptá, jste skutečně schopni komunikovat nebo jenom pro vás převládají, nazvíme to, sobecké zájmy. A všichni nadávají na tu přírodu. Ale možná zkuste se zamyslet nad tím, jestli ta příroda pro nás nestaví zrcadlo. A to zrcadlo má ukázat, jestli jsme skutečně přepadli individualismu, egoismu a podobně, anebo skutečně v nás zůstává humanita, spolupráce, komunikace a empatie. Nevím. Možná ty rostliny přežijou, protože ty tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, ve svém jednání mají. No ale přece my se titulujeme jako vrchol inteligentního a evolučního řebříčku. A my vrchol inteligence to nemáme, nejsme toho schopni. Tak možná skutečně ta příroda i tím suchem, i tím změnami jenom nastavuje zrcadlo, abychom se vrátili ke kořenu. Možná to bude to řešení.
1: A jo, ale to jdete přímo proti principům současného systému, že jo? To, tady jsou potřeba lokty a každý je nepřítel a každý, že jo, musíte to někam dotáhnout a podobně.
0: A taky, myslíte na hřbitov?
1: Taky. Další otázka. Dramer píše, chce se zeptat, co si myslíte o tom, že by zmizelo, že se přestěhoval pryč z Evropské unie, například na Kostariku, někde se mluví o Kolumbii, kde už taky je evropská kolonie. Je fakt, že možná 100 000 Němců už jako mizí z Německa, hlavně to jsou starší lidi, třeba i důchodci a tohleto, a vlastně hledají útočiště v jiných částech světa, kde prostě je ten svět ještě v pořádku v uvozovkách, jo. Tak jestli tohle je taky na nějaký čas řešení?
0: Na první věc, za minulý rok odešlo z Německa více jak 288 000 Němců, kteří emigrovali pryč. Velká část odešla do Jižní Ameriky, do Asie a do Španělska. Když jste mluvil o těch seniorech, tak obvyklým rysem posledních 10-15 let je, že si němečtí důchodci kupují bydlení ve Španělsku nebo v jižní Itálii a tam přesídlují. Viděl jsem analýzy, které říkají, no víte, taková Argentina, to je přímo skvělá, tam dokonce Altman a velicí guru OpenAI si tam staví hnízda přežití. No a tedy ta Argentina by byla přímo skvělým nápadem. Jiní říkají, no mohly by to být Maledivy nebo Kap Verdi. No bohužel Kap Verdi a Maledivy jsou závislé na jedné věci, ocelovacích zařízeních a nedostatku pitné vody. Ale vtip je v tom, že když si někdo představuje, že si postaví super podzemní město jako Altman v Argentině, no tak první paradox, jestliže vypukne chaos a lidé nebudou mít co jíst a vědí, kde to centrum přežití je, tak asi 3x hádejte, co se stane. Druhá věc. To přežití je možné a nejenom v Argentině nebo na Kavernách, ale přežijete na vesnici, můžete si dopěstovat něco, můžete mít zdroje vody, můžete tam mít i suchý záchod a přežijete. V jedné oblasti nepřežijete 100%. V těch velkých městských aglomeracích zařízených těmi obrovskými mrakodrapy a nyní už to nenazýváme králikárny, pana Havla, a jsou to super králikárny, protože ty naše měly 7 pater, tyhle ty mají 50 pater, ale tyhle ty komplexy půjdou pod kytky. Vypněte vodu, elektřinu a skončili jste. První, co se ucpe, budou klozety a skončili jste. Čili proto teď začíná opět jistá vlna, která původně se rozběhla za covidu, ale protože chtěli jste mít svobodu, teď se ukazuje, že mnozí mladí lidé nechtějí být v centrech velkých měst, ale spíše na okraji. No, protože v případě takovéhle krizové situace je to vaše šance na přežití na okraji toho města je neporovnatelně větší, než když budete bydlet v těch obrovských komplexech. No a další věc, která tady je, jestliže potřebujete minimálně vodu a potraviny, tak jak to uděláte? Budete si pěstovat rajčata na balkon a přežijete v tom paneláku? A nebo se vrátíte ke kořenu, vrátíte se k rodičům na vesnici a najednou zjistíte, že ty papriky a ty rajčata, i ta fazole se dá...
1: Tak přátelé, vypadlo nám spojení po více jak hodince, to se bohužel stává, takže vytočíme pana profesora znovu po telefonu. Psychicky ne. Chci vám všem moc prostě opravdu poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za vaše, za vaši pomoc a jdeme dál. Volám pana profesora. Vláďa Šustek, díky ti za příspěvek na kafe.
0: No, už jsme opět ve spojení. Takže můžete se přestěhovat, řekněme, do Argentiny nebo Bolívie a podobně. Jenomže má zkušenosti, mnoho historických zkušeností se drží jedné zásady. Když v krizové situaci jste v zemi, kde jste se narodila, mluvíte stejným jazykem, přežijete. Ale když budete v cizině, tak budete cizinec. A cizinec z pravidla při krizových situacích je první na ráně. Takže v tomhletom ohledu, jo, můžete investovat, můžete si koupit dům nebo byt někde daleko na ostrovech a podobně. A můžete doufat, že když dojde k té velké srážce civilizací, takže se vás to nedotkne. No, doufat můžete. Ale ve skutečnosti vzhledem na propojenost, provázanost současného světa, komunikačních systémů, energetických systémů, potravinových systémů, vojenských systémů, v podstatě snad kromě Antarktidy nenajdete místo, kde byste byl schován před tím vším, včetně satelitního dohledu a podobně. Takže iluze o tom, že se někde schováte anebo se schováte pod zem, může být sice zajímavá. Možná proto postavili těch 160 podzemních měst ve Spojených státech. Možná na pár let byste tam aj přežili, ale vemte jednu zajímavou zkušenost. Takzvaná Země 1, Země 2, projekt NASA. Rozhodli se vyzkoušet, jestli by mohly existovat stanice na Marsu s kompletně úplně uzavřeným cyklem. Výroba potravin, kyslíku, recyklace vody a tak dále. Bylo to biosféra 1 a biosféra 2 v Kalifornii. Něco podobného udělali taky Rusové. Víte, jaká byla zkušenost? A tam byli vybraní speciálně lidé, kteří nebyli konfliktní, kteří byli ochotní spolupracovat, komunikovat, vyměňovat si informace a podobně. Ty experimenty musely být přerušeny. Nejenom proto, že mezi těmi lidmi vznikla nevraživost, vznikly tam hádky, spory a tak dále, ale i proto, že technické zařízení na recyklaci vody, recyklaci potravin, recyklaci rostlin a všeho se ukázaly jako nedostatečné, jako nemožné zachovat, řekněme po dobu 2 let, úplně uzavřený systém. Skúste sa podívať na výsledné správy o tých projektoch. Biosféra 1, biosféra 2. A pochopíte, že co se stane, když se řekneme ti lidé, uzavřou do toho podzemního města a říkají, že budou tam žít 10 let. No a je to především psychologická stránka, nejenom ta technická a potravinová. Těch experimentů bylo uskutečněno několik. I v Rusku, tedy pardon, v Sovětském svazu, i ve Spojených státech, dokonce i v Austrálii. Ale všechny ty experimenty neuspěly. A přemýšlejte, proč.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady otázku, která, a tady chci poděkovat Alexandrovi. Alexandr nám posílá tady příspěvek a ptá se, jaký má pan profesor osobní názor na konzumaci čistého kreatinu monohydrátu, který se ukládá zejména ve svalech jako zdroj energie. Údajně přispívá ke zvýšení výkonnosti a hlavně objemu svalů, protože dokáže zadržet vodu a... Moment, já to dočtu. Dokáže zadržet vodu a svaly ho ukládají pro pozdější užití. Tak co tohle ten doplňuje?
0: První otázka. Chcete být svalovec s mohutnými svaly, což může působit velice zajímavě na koupališti a podobně. A nebo chcete žít zdravě a dlouho. Jestliže chcete to druhé, tak platí i u toho kreatininu jedna základní zásada. Přiměřeně. Tak, jak to pravil pan Werich. Pij do polosita a pij do polopita, jes do polosita. V tomhletom ohledu řeknu vám takhle, no, když si chcete trošičku zvýšit výkonnost, možná v malých dávkách vám to pomůže. Když byste však chtěl obrovské dávky, tak pravděpodobně to nebude to šťastné řešení pro vás jako člověk.
1: Jo. Děkuju. Tak, jdeme dál. Další zajímavý postřeh, a sice, pane profesore, představte si, že byl na Ukrajině udělán průzkum veřejného mínění, tady to o tom psali mainstreamový média, a prezident Zelenský v místě oblíbenosti spadnul až na 6. místo. Co tomu říkáte? Co to je za signál, jakože najednou se i v mainstreamu píše, jo, a i teda mimochodem taky probíhají různý takhle i mainstream informace, jak si paní ministrová, teda jako manželka pana ministra, tam teďka koupila novou jachtu, jak zrovna náhoda po tom, co přišly peníze z Evropské
0: unie. Ale nebuďte žárlivej na tu jachtinku, pane Bureš.
1: A tak mě to je
0: já bych upozornil na jiný signál, o mnoho závažnější. A vystoupení pana Zálužného. Generál, velitel armády, přesunutý do Londýna, velvyslanec Ukrajiny v Londýně. Co prohlásil? Prohlásil několik nesmírně zajímavých tezí. Poprvé, Ukrajina nikdy nebude v NATO. Po druhé, standardy válečné NATO jsou dávno zastaralé, neschopné a neslouží k ničemu. Po třetí, i kdyby se zavedly standardy NATO na Ukrajině a modernizovali, tak budou uproti ruské armádě představovat možná 40% reálné výkonnosti. A poslední, jediná armáda, která je připravena na válku budoucnosti, je ruská armáda. A to prohlásí pan Zálužný. Ten, který je v těch průzkumech, tuším, druhý za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit šlak. Je to signál něčeho, co se k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě. Tvrdí se, že do Oděsy ani Mykolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně. Ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mykolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje. A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlha války. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovnocenní informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně v mnoha případech masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hloubi ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No a jak je to potom? Jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? O tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrť a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje divné ukrajinské tanky stojí před Rudým náměstím, anebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že nejenom se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izrael na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hloubi Ruské federace zabezpečované a plánované umělou inteligencí se šeredně mýlí. Ano, zasáhnou rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. Ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí 20 dolary a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se toto ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem. A pak se do toho přimíchají ještě vyhrážky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. A pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
1: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE. Co od toho můžeme čekat?
0: No poprvé, je to sunnické seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šítů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700 milionů. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, z části ale i Američané, se stále více soustředňuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc. Saúdská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saudsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu, a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií nebo konfliktních situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem které pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
1: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
0: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie, všechny jsou v dosahu iránský raket středního doletu. A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinérie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největším nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde na radu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arabii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimněte si, co se děje ve Spojených státech, a i pak to židovské sdružení lobbystů investovalo do mnoha volebných scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahua samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izrael proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
1: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že a tak dále, zklamaný z Trumpa jako fest, zradil, co mohl, a říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání. Nicméně, tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
0: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. Válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazněji se ukazuje, že snaha podřídit si Rusko nebo Čínu v plném rozsahu selhala. Čína v plném rozsahu využívá nejenom svou ekonomickou moc, ale především svou pozici v oblasti dodavatele klíčových materiálů na planetě. Nejsou to jenom vzácné zeminy a speciální magnety, ale taky hliník a další výrobky, které jsou klíčové v rukách, včetně té střelní bavlny. Třetí věc. Myslím si, že i prezident Putin postupně přichází k poznání, i když se pokoušel o zachování ducha Anchorage, pochopil, že s Američany se dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě a v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex nese zmátoří v Evropě, tak to potrvá 5 až 7 let. Co myslíte, proč všechny zbraňové systémy Evropské země nakupují ve Spojených státech, když mají plná ústa obnovy vojensko-průmyslového komplexu a Rheinmetall tvrdil, jak přemění podniky Volkswagenu na výrobu tanků obrněných vozidel. No velké kulové. Hlavní problém je v tom, že nemají kvalifikované dělníky, specialisty a odborníky. No a samozřejmě klíčové materiály, například chrom, je taky hodně ovplyvňován Čínou. No a to, že například museli zastavit výrobu F-35 ve Spojených státech, protože chybí klíčové komponenty, které dodávala Čína, to je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozřejmě spíše, než k tomu globálnímu konfliktu dojde, tak bude probíhat resocializace nových seskupení. Ta triáda Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jenom první. Budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Asii? No a na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebaobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a pamětníci si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak, západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jalské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení NATO prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26 nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, tak si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa na to nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká, tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co myslel prezident Macron, se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firem a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhala stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu, ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti a nemající žádné slitování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kilotun, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně. A podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů, ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawku a takám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět, nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjádření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy, až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán a naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel, velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
1: Já jsem moc rád, pane profesor, že jste tohleto zmínil, protože jediný, kdo může zastavit naše evropské elity uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali, vnutili nám to jako téma a všichni poslušně, že jo, bukurešťská devítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co a takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, ale třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo, ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediní, kteří můžou přivést Evropu k rozumu.
0: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. Jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně, ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To nejsou jenom členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikde nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortna a nyní znova například, kdy významný americké vojenské představitel sám přiznal, že vlastně za války z Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používali na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nicaraguijské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu téhleté skupiny? No, samozrejme, dnes je veľmi atraktívny vykladať o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde ponikli Ukrajinci protiútok a kolik stratili obrnených transportérov a tanku a podobne. Ale ve skutečnosti

0: tajnou skutečnosť, že skutečne sa dokončí speciálne vojenská operácia na Ukrajine a 10 000 banderovcov budú utíkať na západ. Jenomže Francie a Nemecko je nebudou chtít pustiť. Tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je, víte, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace, působení jednotlivých faktorů, když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
1: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. Ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
0: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjadření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tihletí imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představí, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popři tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady. Je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mít načkané do strožoku a nebudete na nich spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzy v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně další mafie, jako je kosovská mafie a podobně. A v tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku v rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
1: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o té vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
0: No, tak z tohoto hlediska ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice

0: Existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známe no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obě dva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
1: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěna ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. Prostě, když se to hodí, ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladomor a tohle. No, když si vezmeme, že teda v minulosti prostě ty výkyvy byly. Jaký je to pak taky?
0: Vemte malá doba ledová od 30-leté války zhruba po rok 1760 a dokonce tvrdí se, že právě chladná období se zhnitou úrodou a mohutnými zimami a dešti vedli k francouzské revoluci, protože výsledkem těchto klimatických změn byly hladomory, nedostatek potravin a podobně. No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 mezi období různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr. V mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi a nebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu, v Grónsku jste měli pole ječmené, pěchoval jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti vikingů, například obrovský chlad v období 650-750 našeho letopočtu způsobil totální nejenom prořídnutí vikingského obyvatelstva, ale způsobil nutnost hledat jiné zdroje obživy mimo a začalo období vikingských výprav a útoků po celé Evropě a podobně. Čili ano, tyhle ty klimatické změny probíhají neustále. Jedna z největších zajímavých věcí, o které se teď nemluví, Československý archeologický ústav dělal obrovské výzkumy ještě v koncu 80. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti k tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách, jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ti lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšený. Jestli zatím napíte, ano. A já tady ukážu web. PetrBureš.cz je webová stránka, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek a hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří se chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebrenica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i Rix, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky plné nacistů, Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozeným Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka bavíme. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Můdrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. 40 ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme pod poruchem stavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancléř tří prezidentů o Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava, pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je, Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz Ungermann, dlouho jste si o ní psali, je dotisk konečně, takže došla, máte ji tady k dispozici a je to od roku, od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná odisa života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rád něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko. A já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Dennis. A já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám ji přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický, doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to, vlastně vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hájemství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
0: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, i než vyrostou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadili větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí, to byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy, dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivý, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cédry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají. Ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No a taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi, nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto těch extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tak tohle to vám vyroste tak 3 metry, to nebude více. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let a výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvojí. Máte sekvoje závojnaté, sekvoje tibetské, máte sekvoje křičkové, máte sekvoje klasické, ty giganté mamutovky obrovské, máte další a další druhy sekvojí. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, že například trpasličí modrá sekvoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekvoji, giganteju, no a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem. A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok, ale to by bylo na další přednášku.
1: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. Na to. Dobrý večer, píše Maťulík. Co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu, jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
0: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobuje značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru. Na...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Podával ruku Engelsovi. Pijeme whisky. Poté, co mu Gabriel umožnil zhruba půl hodiny mluvit, jsem se ho jakoby nic zeptal. Mám vám nalít více surovky? Ano, nalijte, odpověděl mi mechanicky. Manipuloval jsem s nápojem a vložil do něj tabletu, kterou jsem od začátku držel konečky ukazováčku a prostředníku. Nejprve jsem posunul whisky Gabrielovi. Pohledem jsem mu přitom dal na srozuměnou, že jsem věc splnil. Předal jsem Rakovskému jeho skleničku a on poté sám začal pít. Svou sodovku nechával bublat skutečně požitkářsky. Jsem to ale malý darebák, říkám si v duchu. Tato myšlenka přišla, ale jen tak mimochodem. Nyní hoří v radostném plamení krbu, který budí dojem téměř posvátného ohně. Dříve, než Gabriel přistoupil k hlavní věci, začal být dialog dlouhý, ale velmi zajímavý. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo získat dokument, který lépe než stenografický zápis reprodukuje vše, co spolu Gabriel s Rakovským ve svém dialogu posuzovali. Tady je. Výslech obviněného Christiana Georgieviče Rakovského, vedený Gavrilem Gavrilovičem Kuzminem, dne 26. ledna 1938. Gabriel, na základě toho, na čem jsme se dohodli na Lubjance, jsem se přimluvil za to, aby vám bylo naposledy umožněno se hájit. Vaše nynější přítomnost v tomto domě je výrazem toho, že jsem toho dosáhl. Teď se uvidí, zda nás neklamete. Rakovský, nepřijí si to a ani to nehodlám dělat. Gabriel, předběžně je to ale z mé strany šlechetné upozornění. Nyní ovšem běží o čistou pravdu, nikoliv o oficiální pravdu, čili tu, která musí být slyšena během procesu v souvislosti s oběma obviněnými. Víte, že je to něco, co plně spadá do politických zájmů. Nebo, jak by řekli na západě, jedná se o státní zájmy. Požadavky mezinárodní politiky nás nutí zatajovat úplnou pravdu, to je skutečnou pravdu. Ať bude proces jakýkoliv, státy a lidé se dozvědí jen to, co se mají dozvědět. Ten ale, kdo má vědět vše, čili Stalin, se o tom také musí vše dozvědět. Takže ať budou vaše slova zde jakákoliv, vaše postavení už stížit nemohou. Vězte, že vaši vinu neznásobí, ale kýžené výsledky vám naopak mohou být ku prospěchu. Můžete si zachránit život, protože ten jste pro tuto chvíli už ztratil. To jsem vám tedy sdělil. Nyní se ale podívejme na tuto věc. Všichni se budete přiznávat k tomu, že jste Hitlerovi špioni a necháváte si platit gestapem. Je to tak? Rakovský, ano. Gabriel, jste tedy Hitlerův špion? Rakovský, ano. Gabriel, ne, Rakovský, tak to nepůjde. Říkejte skutečnou pravdu, ne tu procesní. Rakovský, nejsme Hitlerovi špioni. Nenávidíme Hitlera tak, jak ho můžete nenávidět i vy, jak ho může nenávidět Stalin. Snad ještě více. Je to ale velmi komplikovaná záležitost. Gabriel, dobrá, pomohu vám. Náhodou o tom totiž také něco vím. Vy, trockisté, jste byli v kontaktu s německým štábem, není-liž pravda? Rakovský, ano. Gabriel, odkdy? Rakovský, přesně datum neznám. Bylo to ale brzy po pádu Trockého. Je jasné, že to bylo ještě před příchodem Hitlera k moci. Gabriel, tak si to tedy upřesněme. Nebyl jste osobní špion Hitlera ani jeho režimu? Rakovský, přesně tak. Byli jsme jimi totiž už dříve. Gabriel, za jakým účelem? Za účelem toho, abyste Německu darovali vítězství a nějaká ruská území. Rakovský, nikoliv, v žádném případě. Gabriel, takže jste byli obyčejní špioni, kteří to dělají pro peníze? Rakovský, pro peníze? Nikdo z Německa nedostal ani marku. Hitler nikdy nebude mít tolik peněz, aby si mohl koupit například komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, protože ten má ke své svobodné dispozici rozpočet větší než kolik činí společné bohatství Morgana a Vanderbilta. Navíc se z jejich používání nemusí nikomu zodpovídat. Gabriel, a to z jakého důvodu? Rakovský, mohu mluvit zcela svobodně? Gabriel, jistě, vždyť právě to od vás chci, kvůli tomu jsem vás sem pozval. Rakovský, copak Lenin nesledoval vyšší zájmy, když získal pomoc od Německa kvůli tomu, aby mohl přijet do Ruska? Je potřebné prohlásit za pravdivé ty pomlouvačné výmysly, které byly uvedeny do chodu vzhledem k jeho obvinění. Nenazývali také jeho císařovým špionem? Jeho styky s císařem a pomoc bolševickým ničitelům ze strany Němců při Leninově odjezdu do Ruska je přece zřejmý. Gabriel, ať je to pravda či nikoliv, ve vztahu k naší záležitosti je to zcela irelevantní. Rakovský, dovolím si nesouhlasit. Dovolte mi věc dokončit. Není snad dokázaný fakt, že Leninova činnost byla pro německá vojska nejprve příznivá? Dovolte, jmenovitě to byl separátní mír uzavřený v Brestu, na němž byla Německu přenechána rozsáhlá území Sovětského svazu. Kdo vyhlásil poraženectví formou výzbroje bolševiků v roce 1913? Lenin. Pamatuji si na spaměť jeho slova z dopisu Gorkému. Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla velmi příznivá pro revoluci. Sotva ale bude možné, aby nám Franz Josef a Nikolaj poskytli tak velkou šanci. Vidíte tedy, že my jako takzvaní trockisté, kteří jsme vynalezli porážku v roce 1905, pokračujeme v této fázi ve stejné linii, jmenovitě v Leninově linii. Gabriel s malým rozdílem. Rakovský dnes v Sovětském svazu vládne socialismus a ne car. Vy tomu věříte, říká Rakovský. Gabriel, čemu? Rakovský, tomu, že v Sovětském svazu existuje socialismus. Gabriel, copak Sovětský svaz není socialistický? Rakovský, pro mne jen podle názvu. Právě tady se totiž skrývá skutečná příčina opozice. Snad se mnou budete souhlasit a na základě čisté logiky to konec konců budete muset uznat, že teoreticky a racionálně máme stejné právo říci ne, jako má Stalin právo říci ano. Je-li pro triumf komunismu obhájeno poraženectví, ten pak, kdo se domnívá, že komunismus zkrachoval kvůli Stalinově bonapartismu, nebo že Stalin věc komunismu zradil, má stejné právo jako Lenin se stát poražencem. Gabriel, myslím, Rakovský, že díky svému zvyku přehnaně používat dialektiku příliš teoretizujete. Je jasné, že kdyby tu seděli diváci, zdůvodnil bych si to, ale dobrá, uznám tento váš argument, protože je ve vašem postavení jediný možný. Myslím ale, že bych vám mohl dokázat, že se nejedná o nic jiného než o sofistiku. To ale ponechejme na jindy. Pokud tedy ještě mezi námi k nějakému jindy dojde, doufám, že mi dáte možnost k revanši. Pro tuto chvíli vám řeknu jen jednu věc. Sleduje-li vaše poraženectví a porážka Sovětského svazu za cíl restauraci socialismu, čili skutečného socialismu, kterým je podle vás trockismus, protože jsme již zlikvidovali jeho vůdce a představitele, nemá poraženectví a porážka Sovětského svazu žádný objekt ani význam. V důsledku porážky by nyní došlo k intronizaci nějakého Führera nebo fašistického cara, není-liž pravda. Rakovský, opravdu bez lichocení z mé strany váš závěr je velkolepý. Gabriel, dobrá. Pokud to, jak předpokládám, tvrdíte upřímně, lze říci, že jsme už v naší věci dosáhli významného posunu. Jsem stalinista a vy trockista. Takže lze říci, že jsme dosáhli nemožného. Dospěli jsme k bodu, kde se naše názory shodly. Shodly se v tom, že Sovětský svaz v danou chvíli nesmí být zničen. Rakovský, musím přiznat, že jsem nečekal, že budu mít možnost komunikovat s tak inteligentním člověkem. Ve skutečnosti na dané etapě a možná také během následujících několika let nemůžeme o porážce Sovětského svazu uvažovat ani ji iniciovat. Je totiž známo, že dnes jsme v takovém stavu, v němž se nemůžeme chopit moci. My, komunisté, bychom z toho neměli žádný užitek. Toto stanovisko je přesné. Shoduje se s vaším názorem. Nás nyní nemůže zajímat rozpad Stalinova státu. Říkám ale, a zároveň to tvrdím, že tento stát je bez ohledu na vaše řečené antikomunistický. Vidíte, že mluvím upřímně. Gabriel. Ano, vidím to. Je to totiž jediný způsob, jak se můžeme domluvit. Dříve než budeme pokračovat dále, vás tedy žádám, abyste mi vysvětlil, co mi připadá rozporuplné. Je-li podle vás sovětský stát antikomunistický, proč si v danou chvíli nepřejete jeho zničení? Nějaký jiný stát by mohl být méně antikomunistický. Existovalo by tak méně překážek pro restauraci vašeho čistého komunismu. Rakovský, kdepak? Takové východisko je příliš jednoduché. Stalinův bonapartismus sice rovněž stojí vůči komunismu v protikladu, stejně jako stál Napoleonův oproti revoluci. Jasná je ale skutečnost, že Sovětský svaz si i přesto nadále zachovává svou komunistickou formu a dogma. Je to komunismus formální, nikoliv reálný. Podobně jako Stalinovi umožnilo zmizení Trockého automaticky změnit skutečný komunismus ve formální, stejně tak by nám zmizení Stalina umožnilo změnit jeho formální komunismus na reálný. Stačila by nám k tomu jedna pouhá hodina. Rozumíte mi? Gabriel, ano, to je samo sebou jasné. Vyslovil jste jen klasickou pravdu o tom, že nikdo neničí to, co chce zdědit. Ale dobrá. Vše ostatní je jen pouhá sofistická kauzuistika. Vaše tvrzení se zakládají na zjevně rozporném a tedy snadno vyvratitelném předpokladu. Na předpokladu o stalinském antikomunismu. Existuje snad v Sovětském svazu soukromé vlastnictví? Existuje tu snad osobní přidaná hodnota, třídy? Nebudu se odvolávat na fakta. Nač? Rakovský. Už jsem svolil k tomu, že tu existuje formální komunismus. Vše, co tady jmenujete, jsou jen formy. Gabriel. Ano, ale čemu mají sloužit? Nebo jsou jen obyčejný rozmar? Rakovský. Kdepak? Pochopitelně, že ne. Jsou nutnost. Materialistickou evoluci dějin není možné zadržet. Lze ji nanejvýš přibrzdit. Za jakou cenu ale? Za cenu jejího teoretického přijetí. To ale jen kvůli tomu, aby mohla být aplikována v praxi. Moc, která lidstvo vleče ke komunismu, je totiž tak neporazitelná, že tatáž, ovšem deformovaná moc, která stojí vůči sobě samé v protikladu, může dosáhnout pouze zpomalení rychlosti rozvoje. Přesněji řečeno, může průběh permanentní revoluce jen zpomalit. Gabriel například, Rakovský. Nejjasnější je Hitlerův příklad. Hitler potřeboval socialismus kvůli tomu, aby mohl nad socialismem zvítězit. Je to tentýž jeho antisocialistický socialismus, jakým je nacionál socialismus. Stalin zase potřebuje komunismus, aby nad komunismem mohl zvítězit. Paralela je tady až příliš zřejmá, ale bez ohledu na hitlerovský antisocialismus a stalinský antikomunismus, oba tyto směry ke své smůle a navzdory své vůli socialismus a komunismus transcendentně vytvářejí. Ony, stejně jako řada dalších, ať chtějí či nechtějí, ať si to uvědomují či nikoliv, přesto ale každopádně vytvářejí formální socialismus a komunismus, který my, komunisté a marxisté, musíme nevyhnutelně zdědit. Gabriel zdědit? Kdo tu bude dědit? Trockismus je zcela zlikvidován. Rakovský, říkáte to sice, ale nevěříte tomu. Čistky sice mohou být jakkoliv rozsáhlé, ale my, komunisté, přežijeme. Stalin přece nedokáže vypátrat všechny komunisty, i když bude jeho ochranka jakkoliv schopná. Gabriel, Rakovský, žádám vás a je-li to potřebné, přikazuji vám, abyste nedělal žádné urážející narážky. Nezneužívejte svou diplomatickou nedotknutelnost. Rakovský, takže já jsem splnomocněnec a čí jsem velvyslanec? Gabriel, právě onoho nedosažitelného trockismu. Dohodneme-li se, že jej budeme takto nazývat. Rakovský, nemohu být diplomatem trockismu, na který narážíte. Není mi dáno právo ho zastupovat. Ani jsem na sebe sám tuto funkci nevzal. To vy mi ji dáváte. Gabriel, začínám vám důvěřovat. Co se vás týče, musím říci, že při mé narážce na tento trockismus jste jej přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek. Rakovský, jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět, a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Musíme skončit, máme za 3 minuty celou, stranu 241, budeme si to pamatovat. A pomalučku, ale jistě si zahrajeme písničku, budeme předávat, bude-li komu, do dalšího studia. Takže přátelé, to bylo z dnešního čtení úplně všechno, víc už se nám do pořadu nevejde, takže po písničce to bude záležitost asi bana, bych řekl. Takže, co si dáme? Já si myslím, že nejlepší bude Honza Nedvěd. Přátelé, mějte se krásně. Budeme se slyšet zítra s Jiřou a potom s Míšou, takže se budeme těšit. No a pro dnešek se od mikrofonu s vámi loučí a zítra na slyšenou opět těší Petr Václav.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je s datem 15.12. leta páně 2025, vidím velitelský čas 20.04. Díky, že vás tady takový množství a rovnou klidně napište do chatu, jestli nás všichni dobře slyšíte, vidíte, jestli je všechno OK, protože znáte to, v éteru se dějou věci a dít budou, protože nový summit Evropské unie nám připravuje další překážky pro svobodné šíření informací, jak jistě víte. A mimochodem Ondra dostal, o tom se také zmínil ve svém povídání, které jsme včera, myslím, zveřejnili, ale to budeme dál sledovat, protože dneska tady máme vzácného, milého, skvělého, úžasného hosta, který se jmenuje Ivan Kratochvíl. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, co nás poslouchají, a doufám, že i hezký prožitek z našeho koukání a poslouchání těch, kteří nás budou koukat ze záznamu. Doufám, že jich taky bude dost. A k tomu teda doufám, že nás teda všichni slyšíte. Mě už teda teď je taky slyšet, předtím byl slyšet jenom Petr. A protože máme advent, období, kdy bychom měli se připravovat na svátky klidu, míru, přátelství, vzájemné pohody, vzájemných dobrých skutků, tak jsem si taky připravil jednu pohádku, která se vám možná bude líbit, protože samozřejmě každá pohádka má v sobě něco konkrétního a krásného. Teď poprosím Petra, aby pustil jedno videjko, kterému určitě nebudete rozumět, protože určitě je v nějaký neznámý řeči, nicméně sledujte toho klučinu, o kterém pak se budeme bavit. Není to nikdo z těch pánů, kdo sedí, jo? Bavíme se o tom klukovi, který stojí za nima, tady na začátku. A pak vám k němu něco povím.
0: Dobře. Takže nebudeš to překládat rovnou, ale řekneš nám pak. Tak přátelé, připravte se. Jedeme.
1: Je to stejně bez zvuku.

0: CV pronúten zvuk, viď?
1: Ne, zvuk tam byl.
0: Já jsem ho neslyšel, no nevadí.
1: Ale tak ty to znáš, tak.
0: Tak já to znám. O tomhletom chlapcovi existuje takový pohádkový příběh. Vidíte, že je to člověk, který v podstatě mu říkáme u nás takovým krásným českým slovem bodyguard. Rusové tomu říkají ochraník. A každopádně je to člověk, který se jakožto stín pohybuje za tím člověkem, kterého má v péči. A o tomhle tom člověku můžeme říct, že snad ani nemá vlastní rodinu, protože on se vyskytuje vždy a všude u Putina v blízkosti, minimálně, když jsou tam kamery. A on... Proč mluvím o pohádkách? Protože víme, že máme spoustu pohádek, kdy starý král je zabitej, otrávený, je mu ublíženo, aby se někdo jiný dostal na jeho trůn a pak musí ta následná generace si svoje postavení vydobít. Takové pohádky v poslední době jako moderní jsem viděl, že na televizi běží, nevím, kolik jich je, protože vnoučata se mnou na tyhle pohádky nekoukají. Lepší řečeno, já se svými vnoučaty na takové pohádky nekoukám. A vrátím se tady k tomu človíčkovi. Ke mně se totiž, říkejme mu třeba Bělický, Bílý, Bílek, to je jedno prostě, je to takový pěkný bílej kluk. A on určitě se jmenuje úplně jinak, protože to v této profesi je normální. A o něm se tvrdí, že on se opravdu od osoby, kterou chrání, nehne a nehne se od ní ani v soukromí. A v tomto roce, když byla nějaká přestávka v jednání, tak Putin prohlásil, že jde na čaj, protože si potřebuje odfrknout. A šli prostě někam do nějaký toho místnosti na čaj a obsluha, podotýkám kremelská obsluha, číšník mu přinesl čaj. On mu ho posadí na stůl před něj, Putin po něm šahá, když ho veme do ruky, tak tenhle ten bílej Bílek Bělický po něm skočil a vyrazil mu ten hrnek z ruky. Jo? Tak všichni strnuli, co se to děje. Ty jeho kolegové okamžitě číšníka blafli, protože jsou to kamarádi, že jo, takže drží jednu basu. A odnesli ten hrnek na expertizu a on v tom byl jed. Takže byla vyšetřovačka, jak je to možný, když ten člověk byl stokrát prověřený a jak se to mohlo stát, tak zjistili, že dítě tady toho číšníka onemocnila rakovinou a někdo mu řekl, že v Německu určitě ho vyléčí lépe, rychleji a účinněji než v Rusku. Takže odvez to dítě do Německa a vrátil se zpátky jakožto, řekněme, agent cizí moci. A dostal za úkol prostě mu připravit speciální čaj. Ptali se Bělického, jak na to přišel, že takhle zareagoval. A on říkal, tomu číšníkovi se roztřásly ruce, když mu to tam ten herníček dával. Jo, prostě se mu rozklepali, zapracovalo svědomí a když si uvědomil, že vlastně ho jde zabít, tak protože to nebyl profesionální vycvičený zabiják, který má za sebou už několik vražd, tak se to na něm projevilo tím, že se mu rozklepali ruce a tím tenhle ten člověk, který v podstatě stojí svém ochraňované osobě za zády, tak zareagoval rychle a zareagoval dobře. Máme novou vládu, která nastupuje, novou vládu, která premiér vyfasoval zase zpátky ochranku, která ho má chránit. Já jsem tohleto téma vytáhl schválně, protože Musíme si uvědomit, že sice známe z dějin, že tenhle král byl otrávený a tamhle ten král byl otrávený, ale že se dostáváme do situace, že svět se mění, to znamená, že ve světě probíhají věci, které nejsou zrovna příjemné a že odcházející elita bude dělat všechno pro to, aby neodešla, protože by taky mohla začít skládat účty ze svých činů. A tohle to je jeden ze způsobů, jak si prodloužit své místo na výsluní, jak si prodloužit svoji dobu vlády. V televizi vidíme, jak se po někom střílí, že jo? Trumpovi ustřelili ucho, Fica postřelili, přestože když se koukneme na politiku Fica, tak je, řekněme, ne tak vlez do prdelská, jako je politika Fialova, nicméně ani on není nějaký příliš vlastenec. To, co se děje na Slovensku, tak bohužel díky tomu, že on nemá tvrdou ruku, tak to tam vypadá, že se to blíží k nějakým na Slovensku k nějakým možným násilnostem. Tak tady někdo si myslel, že když odstraní Putina tímto způsobem, že přijde k rozvratu v Rusku. Já si teda nemyslím, že by došlo k rozvratu Rusku, ale i takový malý palácový převrat, kdyby měl být Putin nahrazen někým jiným, určitě by to na politické scéně v Rusku udělalo velký zmatek a na mezinárodním kolbišti by to udělalo obrovský zmatek, to je pravda. Takže Andreji Babiši by bylo třeba říct, že by měl věnovat i této oblasti trošku pozornosti, protože ne každý, kdo se tváří jako kamarád, a tak nemusí být kamarádem. A i u nás se můžeme postupně pomalu dostat do situace, že se budou někteří lidé, kteří jsou exponovaní, když ne střílet, tak trávit, protože to tam není tolik potoku krve a není to tak viditelné. Jsou Vánoce, začali jsme pohádkou. Líbila se vám pohádka s pravdivým nábojem?
1: No, já bych to s těma nábojema nepřeháněl, ale zase víš co, tady v Čechách my jsme kousek dál, tady obyvatelstvo systematicky tráví Česká televize. A tak to byl pokus o vtip, takže můžeme na další klidně?
0: Jdeme na další téma. Připravil jsem si na vás jedno krásné téma, které trošičku, řekněme, do něho trošku vidím, protože se to dotýká i mé vojenské odbornosti, ve které jsem vyrůstal. A musím říct, že někdo si
2: udělal... Nesmíme darovat krev. A bylo to naposledy. Tolik blbých otázek jsem nečekala. Čí je to krev? Odkud je? Proč je v kýblu? Ať jdou do píče.
0: Co jsi to pustil?
1: A to jsi slyšel tohle?
0: Jo.
1: Ty vole, to... No, pardon. Ale to teda... Pardon, to je, tak to se mi stalo, prosím vás, takováhle, samozřejmě chyba se stane tak jednou nebo dvakrát, 10 let. Tak tohle teda jsem nepobral trošku. Ale jo, už, tak obrázek bude.
0: Obrázek bude. Šach, kousek vedle chlapec, no.
1: No je to tam taky, no, ale... Tom, tak, tohle je co?
0: Tohle to, co vidíte, tak bylo v Dubaji na zbrojním veletrhu ukázáno jakožto maketa, nádherná, krásná maketa, se kterou si někdo vyhrál. A má to být výrobek české firmy LPP Holding, má se jmenovat Narval. A má to být řízená střela s plochou dráhou letu české výroby. Řízená střela s plochou dráhou letu české výroby. Když si vezmete, kolik vlastně běhá po světě těch řízených střel s prochovou dráhou letu, tak v podstatě můžeme se bavit o Storm Shadow, můžeme se bavit o Taurusech a můžeme se bavit o amerických, no, která to chvíle dá teď se styť, dobře. A najednou z ničeho nic neznámá česká firma vyrobí něco taky takového. A kdyby jenom to, ale ono to má být převratné. Prý to nejde zarušit,

dráhy letu. Wow, fantazie. Tak jsem si říkal, no, jako tohle vyrobili na koleně z ničeho nic. Vytiskli to na 3D tiskárně, nebo jak se k tomu dostali, k tomuto výrobku. Když se na to kouknete, tam není jediný šéf, tam není v podstatě žádný, jak se dostanete dovnitř, jo? Tam nejsou žádný šrouby, vruty, nic z toho nevyčnívá, žádné anténky, kde je ta kamera, která to navádí a tak dále a tak dále. Začal jsem se teda na to koukat, jestli v první řadě je otázka, jestli to vůbec uletí, protože ten tvar toho trupu by měl v první řadě projít testy v aerodynamickém tunelu. Ptal jsem se leckde, nahoře, dole, vlevo, vpravo, a nikdo mi nebyl schopen říct, jestli něco takového viděli v nějaké zkušebně, kde je aerodynamický tunel. Je pravda, že v Praze na Letňanech je takový válec, kde můžete jako člověk lítat, protože tam je proud vzduchu. Takže jestli použili tuhle tu atrakci k tomu, aby koukli na to, jestli to je aerodynamicky způsobilé letu nebo není, nebo jakým způsobem, ale každopádně v nějakých certifikovaných zkušebnách na aerodynamiku tohle to viděno nebylo. Protože na tom veletrhu o tom mluvil pan Petráš, a pan Petráš je podle, když se kouknete do rejstříku firemního, tak pan Petráš je předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, která ta dozorčí rada se skládá z jednoho člověka. Firma? Tahle firma má představenstvo, které se skládá z jednoho člověka. Akciovka. Bomba. Tak jsme začali trošku pátrat s kamarádama a známými, jak je to vlastně s tou akciovkou, kde jsou akcie, kdo je drží, jak je drží, proč je drží. A zjistilo se, že je tam té akciovce polský a německý kapitál. Takže máme tady českou firmu s polskými a německými penězi. Firmu, která se kdysi jmenovala Letecké přístroje Praha. A oni opravdu něco dělali s optickýma přístrojema, to jo, to musíme jim přiznat, jako v historii. Nicméně, když si rozkliknete na jejich daňovém přiznání za rok 2024, tak zjistíte, že tam byl proveden hloubkový audit auditorskou oceněnou společností, a v tom auditorském zápisu jsou dvě velmi zajímavé věci. V roce 2024 společnost neevidovala žádné zásoby. Tak já vyvíjím nějaký takovýhle superletadlo, superraketu, a nemám žádné zásoby, z čeho to dělám, že by to v podstatě bylo dodavatelsky, jako opravdu, no tak jestli to dělají na 3D tiskárně, tak proč ne? A další zajímavá větička z auditorského zápisu. Společnost nemá žádné zaměstnance. Společnost, která nemá žádné zásoby a žádné zaměstnance, vyvine řízenou střelu s plochou dráhou letu, která má mít super vlastnosti stealth, to znamená, že má být takzvaně pro radary neviditelná, neprošla nikde žádným aerodynamickým tunelem. Na koleně někdo v počítači jako melouch vymyslel a vyvinul navigační systém, který nepotřebuje GPSku a lítá podle kamery. A nevymyslí někdo

0: z vás někdy lítal, ale víte, bez té GPSky lítat i v podmínkách České republiky je kolikrát problém. Když se dostanete někam tamhle za Mělník, Bělou pod Bezdězem a tam pokud si nechytíte nějakého charakteristického kopce nebo nějakého charakteristického velkého města, o kterém víte, že já nevím, vedle něho je další velké město, takže se zorientujete, tak se těžko budete podle toho vizuálu orientovat. Piloti se to učí velmi, velmi dlouho. Jo? Učí se to nejdřív kolem svého vlastního letiště, pak se učí zvlášť piloti, kteří lítejí z travnatých letišť, takový ty amatéři. Teď mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem letěl ze Slaného do Chomutova a ta cesta uběhla zhruba za 20 minut. A pak 10 minut jsem hledal letiště. Kroužil jsem kolem letiště, oni mě z letiště viděli, mluvili jsme spolu rádiem a já, nováček, trubka za kniplem, jsem nebyl schopný prostě to letiště Travnatý najít. A teď si vemte, že místo člověka tam přivážete jednu, dvě kamery a ono to má letět přesně. Takže je tady spousta, spousta otázek a ptejme se teda, jak takovýhle zázračný výrobek firmy, která nemá zaměstnance, firmy, která nemá zásoby, takže to nemá z čeho vyrobit, se objevil a proč se objevil na takovém významném veletrhu, aby ukázali, že něco mají. Když jsou za nima polské a německé peníze. No a když se na to koukneme, že oni to tam říkali, že je to prototyp, který je připraven a musí se jenom oskoušet v reálných podmínkách a pak se zahájí sériová výroba. A kde ho chtějí oskoušet? Na Ukrajině? Proti komu ho chtějí oskoušet? Proti Ukrajincům nebo proti Rusům? Protože tak, jak je to deklarováno, tak je to český výrobek zbrojní, který má být použit v cizím konfliktu na jedné straně. To znamená, že ta druhá strana, která bude poškozena výrobkem české firmy, která ho zkouší proti suverénnímu státu, tak pokud ten vlastní stát proti takovéto firmě nezasáhne, tak vlastně ji podporuje. A tím pádem vlastně podporuje napadení toho suverénního státu zbraní a lidmi z toho našeho státu. To znamená, je to napadení České republiky na Rusko. Pochybuji, že by tu raketu použili proti ukrajinským vojákům. V tom případě by to bylo napadení na Ukrajinu.
1: A nejsou na to náhodou nějaký polygony?
0: No polygony jsou. Ale tady oni přímo veřejně deklarovali, že to chtějí použít v reálných podmínkách.
1: No tak je to maketa, je to model evidentně.
0: No tohle je.
1: No a evidentně teda nemají nic. No hele, já to spíš vidím jako na zlatý záchod, spíš než na nějaký reálný let něčeho takového.
0: No víš, ten zlatý záchod může mít ještě pokračování, protože Němci za každou cenu válku chtějí. Vím si, že Merz ještě dneska vykřikoval opět, že musíme do války s Ruskem. A on ten Taurus, když by se vzal, rozšroubali by se, vyndali vnitřnosti a tam, kde je made in USA a made in Germany, se dalo vyrobeno v Čechách a dalo se to zpátky, tak po tomhle tom mediálním výkřiku na té výstavě, když by to bouchlo někde tamhle uprostřed Moskvy, a jsme zase u Dany, že jo? u rakety daná. V podstatě to je ten samý princip. Tak by tam našli střeva, kde by bylo cedulička vyrobeno v Čechách. A jednoznačně by místo toho, aby zasahovali Rusové sklady v Polsku a v Německu, tak by rozmlátili něco u nás. Není to nic jiného, než pokus o zavlečení České republiky do konfliktu s Ruskem. Já vím, že se to poslouchá blbě, ale...
1: Máš vlastně pravdu. No. Máš vlastně pravdu, protože ono je to takový, na jednu stranu to smrdí velkým jako...
0: Rozkrádačkou velkou.
1: Velkou rozkrádačkou. Na druhou stranu, ale může to, a většinou takovýhle tunely slouží vícero účelům. Takže to může, kdyby se to náhodou, nedej pán Bůh, povedlo, tak přesně, no, hodí se to na Čecháčky. Ty se stejně nemůžou bránit, stejně jsou k ničemu, protože nemají armádu. Do války se jim taky nechce, těch dobrovolníků je tady málo, no tak co z nich neudělat terč?
0: No, se švejkama, no. Aspoň se jim zbavíme.
1: Jo, jo, jako teď by to dává smysl. Jo. Bude vůbec jako zajímavý teďka ty toho 18. Prostě budeme muset sledovat to, co se v té Unii bude dít, protože to bude kruciální otázka na dalších, na další roky. A já jsem opravdu zvědavý, protože ať chce nebo ne, tak prostě velký Andrej do toho skočil a jde teda do jámy lvový a bude muset se jednoznačně vymezit. Tady nejde o to jako hrát to při zdi a chvíli tak, tady bude muset jako být kategoricky. Ano. Jsem fakt zvědavý a přátelé, sledujte to a já věřím, že to budeme sledovat i tady jako v rámci vysílání a budeme to řešit. Protože podle toho, jak se tam česká delegace zachová, český premiér, tak můžeme si potom velice jednoduše trojčlenkou dopočítat, co nás čeká a nemine v dalších následujících měsících.
0: No.
1: To tak bohužel je.
0: Je to tak.
1: Teď se hraje o všechno. A zase na druhou stranu to, že udělal nečekaný tah s tím Agrofertem, jo? Že jako ho teda dal do té zprávy, blabla, jakože vyřešil problém ten svůj, který mohl teoreticky jakoby ještě natahovat a tím se zbavit zodpovědnosti za tohle konkrétní hlasování a on to neudělal, tak ve mně jako zbuzuje jiskřičku naděje. Byť vím, že to je to je prostě, rozumíš, liška počítá, ale daleko babišovštější by bejvalo bylo, kdyby pořád tam nechal letět Fialu, nechal se namenovat potom, jo, a pak celou dobu tvrdit, já nic, já muzikant, já jsem tam nebyl, za to nemůžu, kdybych tam bejval tenkrát byl, tak by dvojtečka a tedy, jo. A lidi by mu to sežrali samozřejmě, že?
0: Jako z hlediska lidí máš pravdu. Otázka je v tom, že ta mezinárodní, ta globální situace už je natolik vyostřená, že tady ten prostor pro to lavírování je minimální.
1: No, už není. Jo?
0: Už v podstatě není. A ono velkým lavírováním by se dotyční lidé, kteří jsou dneska v rámci elit nějak zapsáni, tak by mohli odejít do zapomnění. A to oni samozřejmě v žádném případě nechtí. A takže teď se hraje nejenom o to, kdo půjde ekonomicky dolů, ale hraje se i o to, kdo za každou cenu se naběhne na vidle a spáchá v podstatě sepuku a kdo se bude věnovat mezinárodnímu obchodu, rozvoji svého státu, rozvoji své ekonomiky rozvoji svých lidí a svého národa. A my bohužel jsme zatím v té lajně, která dělá všechno pro to, abychom přestali existovat. O ničem jiném to není. A pokud Babiš má půd sebezáchovy, a myslím si, že by ho měl mít, protože má děti, tak mu to jedno nebude a bude s tím něco dělat. I když je slizkej jak had, tak přece jenom může být slizkej jenom do určité míry. Pak už to jde do situace, kdy se bavíme o bytí a nebytí.
1: No.
0: Jo. A já, protože se hrdě hlásím k tomu, že mám děti a hrdě se hlásím k tomu, že množství mých vnouček se uspokojivě rozšiřuje. Já mám enormní zájem na tom, aby naše ekonomika šla nahoru a aby v našem státě jsme vládli my a výsledky naší práce zůstávaly u nás. A ne, že budeme platit někomu desátky, dvacátky, třicátky.
1: Dobrá, počkej, to já to tady...
0: Když tak projeď teda nějak to, jestli tam jsou nějaký...
1: Projedu ten front.
0: Já vím, že jsem byl krátkej, ale to je tohleto natolik závažná záležitost. A máme ji, myslím, dostatečně podloženou právě papírama, výpisama z toho, jak se tomu říká ten soud, z rejstříkovýho soudu.
1: Mm-hmm.
0: Takže to jsou všechno věci, které jsou veřejně přístupné, takže kdo má zájem, tak si tohle tam může najít.
1: Hele, člověče, tady taková drobnost ještě, že Fiala ještě stihl schválit národní očkovací strategii, tak nevím, co teď čekat. Tak máme spíš čekat nový COVID? Nebo něco podobného?
0: Národní očkovací strategie je papír, který schválila vláda. A je to papír, který ukazuje, jakým směrem chce vláda jít. Fialová vláda. Takže když Fialová vláda stihla schválit národní očkovací strategii, tak nastupující vláda Andreje Babiše může prohlásit, že národní očkovací strategie neodpovídá vládnímu prohlášení nové vlády a proto se národní očkovací strategie ruší.
1: Jo.
0: Chápeš to? Je to jednoduchý jak facka.
1: Tady další Petra. Dobrý večer, chci se zeptat, znáte toho našeho nového vojáka, ministra ve vládě, aby jsme neměli dalšího Pávka ve vládě, mám docela obavy z dalších vojáků ve vládě, tak víš o něm něco?
0: Nevím o něm vůbec nic, opravdu nevím.
1: Že to bude jedna velká hádanka.
0: Já jsem ještě na tohleto člověka, ani nevím, jak se jmenuje, jo? Jako... Prosím vás, je to ještě moc čerstvý? Nevím. Tady je takových věcí, které je třeba řešit zásadně teď, aby nezapadly. Tohle to je fajn, ale jestli budeme o něm vědět něco nebo nebudeme vědět, to teď nic nezmění. Jo? Uvidíme, jak se bude chovat. Ono, to máte v každé fabrice, máte to v každé armádě, že ten, kdo je výborný velitel roty jako velitel praporu, nemusí stát za nic. To, že je někdo výborný velitel pluku, tak jako náčelník štábu brigády nebo divize může naprosto schořet. Jo? Protože ty na každém postu jsou trošku jiné podmínky a trošku jiné požadavky. Takže ten člověk může mít fenomenální za sebou kariéru, ale protože tohle je funkce politická, tak může skořit. Na druhou stranu může jako voják třeba nebejt až tak výrazný, ale na tomto postu může zazářit, protože to je politický post. Tam je důležitý, že je to voják. Prosím vás, to, že je voják, je velmi důležité, protože on vyšel z toho prostředí, on ví, jak to v tom prostředí funguje a prostředí armády je velmi specifické. oproti civilu. Já když jsem odešel z armády, tak v podstatě v civilu jsem pořád narážel na to, že principy práce, činnosti a života v civilu jsou jiné než v armádě. Protože v armádě platí to, že rozkazy se vydávají písemně nebo ústně. A někdo z důstojníků, který vydal ústní rozkaz, si nedovolí ani pomyslet, že by to měl zapřít, když jeho podřízení něco udělá a řekne, no já jsem to udělal, protože jsem dostal rozkaz. A za jeho čin, ke kterému já jsem mu přikázal, že ho má provést, já nesu jako důstojník odpovědnost. To je základní princip, bez kterého armáda, která ho nemá, tak není armádou. Nemůže žádná armáda fungovat. A v civilu, co není na papíru, pětkrát podepsaný, tak to nikdo nebere do úvahy. A to je úplně jiný styl práce, to je úplně jiný styl komunikace. Takže je dobře, že je v čele armády, že je na nejvyšším postu na ministerstvu obrany, že je voják. Ale jaký bude jako ministr, to musíme, od toho mají těch 100 dní, ty 3 měsíce počkat, abychom viděli, jak se chlapci vybarví.
1: Tak jo. No, jsem zvědavý, tady píše Rastislav, kdo půjde bojovat proti Ruské federaci. No, tak to je právě zajímavá otázka, protože začíná nám na západě, že dost jako iniciativně se měnit různé paragrafy, zákony, nařízení a postupně jsou lidi připravováni, informováni o tom, že teda jako budou mít tu čest, do roku 20, někdy 28, někdo říká 29, někdo to odkládá až na rok 30, ale soudruzi by měli chuť.
0: Měli by chuť, o to otázka, nakolik se jim podaří zbobnout obyvatelstvo. Jo? Kdybyste se v roce 1930 zeptali v Německu, kdo půjde do války, tak jenom za tuto otázku by vám půl litrem rozbili hlavu v hospodě. A neuběhlo 10 let a už mašírovali na východ. Jo? Ta síla propagandy je obrovská a pokud není protiinformace, pokud lidé nemají s čím srovnávat, tak jsou zmanipulovaní. Velmi rychle.
1: No, víš, co bylo hezký? Jitka, naše kamarádka společná, tak ta si vzpomněla na ten jeden litoměřický seminář, který jsme dělali už dávno tomu ještě v Litoměřicích, kde ty si na flipchart napsal, bude válka anebo nebude. A všichni na tebe čuměli, jak telata na nový vrata. Jo, prostě nikdo to nechápal. A ty už tenkrát vlastně si velice dobře odhad tu situaci. A taky si upozornil právě na to, že to záleží na nás jako na obyvatelích, jo? Že pokud jak dlouho budeme vzdorovat, tak tím víc si jako vysloužíme toho míru, řekněme, jo? A toho normálního rozvoje. A je to smutný a vlastně no, jako není, no, že ti dávám zapravdu, to je v pořádku, ale že prostě zrovna v tomhle tématu jako musím, jo.
0: Bohužel, je, no.
1: Je to tak, no. Takže, přátelé, je to, jak to je, no. Nemáme, musíme držet se zuby nechty. A tak, mám tady další otázku. Zdravím, pán Kratochvíl, prosím vás, ako například testovali Rusy ten Avangard, alebo Sarmat, to jako poslali do vesmíru bez hlavic, alebo jak se vyzkouša, či to vůbec letí, všetko dobré prajem.
0: To samozřejmě nejdřív se to spočítá. Nejdřív se to spočítá, využiju se zkušenosti z toho, co už je ve výzbroji, co už se používá, pak se to nějakým způsobem vymodeluje A tam, kde by měla být bojová nálož, nebo prostě to, co se nese, tak když se to zkouší, tak se tam dá zátěž, aby samozřejmě to rozložení váhy a poloha těžiště a všechny tyhle věci, aby byly tak jako v reálu. No a pak se to zkouší.
1: Jo.
0: Vystřelí se to, spočítá se, kudy by to mělo letět, pak se sleduje, jak to ve skutečnosti opravdu letí, zjišťuje se, jestli všechno, celý ten proces startu, jestli probíhá tak, jak má. Lidi mého věku se dívali na start Apollo, kdy jeden ventil, druhý ventil, zážih takového motoru, zážih třetího motoru, jo, a všechno tohle, tak samozřejmě všechny tyhle ty věci se sledují, jestli je to tak, jak to má být, jestli to v nějakých rozumných odchylkách nebo ne. No a pak se to veme a vystřelí se to na tu maximální vzdálenost, aby se vědělo, jestli to tam opravdu doletí nebo nedoletí, jak se to bude chovat. Po trase jsou třeba rozmístěny ještě pozorovací letadla, které se snaží zachytit ten let z jiného úhlu, fotěj to, vede se to na radarech a pak se to vyhodnocuje. No, když se to párkrát povede, tak státní přejímací komise rozhodne o tom, ano, bude se to vyrábět a zavedeme to do armády. A až pak se to začne platit jako výrobek. Jo? Do té doby se to financuje jako výzkum a vývoj a ten buď si financuje ten dotyčný sám, nebo mu to financuje teda stát, protože ten výzkum a vývoj bývá šíleně drahý. Což je další věc, na kterou jsem zapomněl. Když jsme se bavili o tom zázraku českým
1: na Visle.
0: Z leteckých přístrojů Praha, protože ten výzkum a vývoj určitě se nedá provést během jednoho roku. To jsou práce léta. Léta prací. Dobře, oni tam měli nějaký s navigacema zkušenosti, ale on takový řídící systém, jo, a sesadit motor s řídícím systémem a s navigací tak, aby se to nehádalo, aby to spolupracovalo, aby se to tam vešlo do toho trupu, aby se tam vešla nálož. A jaká nálož? 120 kilo není moc, ale není ani málo. 120 kilo už může být i jaderná nálož. Je otázka parametrů té nálože, parametrů toho místa, který je pro něho připraveno. No a musí se to samozřejmě zase až v reálu vyzkoušet. Ale začíná se v těch aerodynamických tunelech. No. Takže s vysokou 99% pravděpodobností je to krycí operace kohosi pro použití již používaných řízených střel s plochou dráhou letu pod značkou českých ručiček.
1: No.
0: Jo.
1: To by mohlo znamenat velký průser, problém pro Českou republiku jako takovou.
0: Ano. A zařadilo by nás to do přední linie borců na obranu Ukrajiny.
1: Jo, takže první klamný cíle.
0: Ano. A ne, lépe dosažitelné jak Německo. Jo, jsme trošku blíž. Sice ne, moc, ale trochu jo.
1: No, a z politického hlediska Němcům na nás nezáleží, ty tam do nás mají úplně. Jo, nebudeme vlastně, naše oběť nebude překážkou dalších nějakých, řekněme, třeba i mírových rozhovorů.
0: Ano.
1: Jo, protože prostě co jako. Jediný, na kterým, jako smutný je, že jediný, na kterým na nám záleželo, jako historicky byly ty Rusové, jo. A my si vlastně kopeme vlastní hrob. Tímhletím.
0: Ano.
1: A není to poprvý, že jo, tak co si budeme, jako naše raketky tamhle padaly, že jo, na ty krymské
0: náboje padaly.
1: naše náboje padaly, jo, na civilní oběti, jo, ať to byl Donbas nebo právě ano. Krim a další a další.
0: Jsme v tom až po uši.
1: Úplně. A to si vůbec nikdo neuvědomuje. Jo, a ta druhá strana, co čumí teďka na ČT1 nebo na Novu, tak ty vůbec jako netuší, která bijete. Jo, a ty se budou se sakramensky divit, jako všichni. Uh-huh. A pak se nemůžeš divit, že Jarda třeba, že Doubrava, který tady byl, tak když byl teďka na tý, v té Moskvě, tak prostě říkal, ty vole, já jsem musel
0: sundat českou vlaječku.
1: Já jsem sundal českou vlajku, jak se styděl. Jo. Prostě takhle jsme to dospěli, tohle to je výsledek, tady Fialovy politiky vlez do prdelství nějakýmu NATO, kterýmu jsme na úplně uřiti, vlez do prdelství k Evropské unii, kterým jsme úplně stejně, všichni nás chtějí jenom vycát, vycucnout a použít jako užitečné idioty, no, tak to jako prostě je. Tady píše Pumelo, srbské motory v českých rukou budou pohánět českou střelu Narval, otazníkem mohu poslat odkaz. Tak to asi píše mainstream, ne?
0: Tak, jako těch článků tam proběhlo spousta, oni to se samozřejmě snažili postavit tak, aby to vypadalo pravděpodobně, aspoň pro čtenáře mainstreamu. Jako to je jedno, jestli jsou to srbské motory, nebo německé motory, nebo čí motory. Když vemete nějaké fungující motory a chcete je nacpat někam jinam, tak to musíte vyzkoušet, jestli to tam bude sedět. Dám příklad. Vemete motor z Bavoráka, 5-litrovej, a dáte si ho do Clia. Můžete? No. Dáme do francouzského auta německé motory. Proč ne? Ale 90% chlapů si umí představit, jaký to jsou problémy, protože ten motor se tam třeba nemusí fyzicky vůbec vejít. To je první věc. Pokud se tam vejde fyzicky, tak je tam spousta hejblat, který na sebe musí nějakým způsobem navazovat. Jo? A pak, když už pokud se nám tu zázrakem podaří všechno zkompletovat dohromady a šlápnete na plyn, tak vám to urve převodovku. Takže jo, jako já se nebráním srbským motorům, ale chci říct, že prostě to je jedno, odkud ten motor vemete, protože to musí někdo dát dohromady tak, aby to fungovalo. Musí se to vyzkoušet.
1: Prosím tě, tady píše, že tady něco nesedí, protože zase Narval, který běží na mainstreamu, má prý jako velký trn vepředu, jako jednorožec. No, tak já teda nevím, odkud jsi čerpal?
0: Já jsem čerpal ze zdrojů. Když jsi viděl, tam ta fotka je z Dubaje. A tam ten trn nemá. Takže možná jde o jinýho Narvala. Není Narval jako Narval.
1: Že tady je ještě jeden plyšovej. Tak.
0: Blbec, vole.
1: Já ne. To píše, má tady znavináč, no tak jako, sorry. Promiň, byla to příliš vážná debata už.
0: Ano, bylo potřeba to zvednout trochu. Já jsem tam zahlíd, že někdo říká, že jsme příliš depresivní. Nejsme depresivní, jenom tohle to jsou konkrétní věci, na které je třeba ukázat. Konkrétní věci, které jsou. A bohužel, ať se o ně budeme zajímat nebo nebudeme zajímat, tak tady jsou a budou. A jediné, co můžeme změnit, je, aby nebyly. A aby nebyly, tak se o nich musí v první řadě začít mluvit.
1: Tak Michal Mazgal, nevím, budu muset napsat známému, který vyvíjí obranné technologie pro armádu České republiky, že proruské síly chtěli ubližovat vlastencům. My jsme vývojáři, ne zrádci. Tak. Michale, nikdo z proruských sil asi nechce ubližovat vlastencům, ne? To nám nějak nesedí. Ale jde o to, že prostě musíme ty věci trošičku, jako pokud tady něco smrdí, tak to prostě vyneseme ven.
0: Ale pokud by to byl opravdu vojenský výzkum a vývoj, pokud by to opravdu mělo být vážné a mělo by to být ve prospěch výzbroje armády České republiky, tak se o tom nebude mluvit. Bude na tom sedět vojenská policie, bude na tom sedět vojenské obranné zpravodajství a bude se dělat všechno pro to, aby se parametry toho výrobku nedostaly do rukou někoho, kdo může být potenciálním protivníkem. A to, že to začalo mediální kampaní, tak to není nic jiného než mediální krycí kampaň pro nějakou levárnu, která je tady připravována. O nic jiného nejde.
1: Dobrá, pojďme dál. Rastislav píše, co se uděje? Nic. Rusko pomaličku bude postupovat ke Kyjevu.
0: Nevím, co si představuje pod slovem pomaličku, ale z vojenského hlediska to, co, k čemu dochází na momentální frontě dole u Gulejpole směrem na Záporoží, to už není pomaličku, ale můžeme říct rychle až velmi rychle. Vzhledem k tomu, že Rusko postupuje pořád stejnou taktikou, to znamená maximálně
1: efektivně
0: působit, děkuju. Se mi tam zaplet maximálně minimálně, víš, dohromady. Tak jako to snad ani rychlejc už nejde. Jo, jde to rychlejc, když tam budou stát místo nepřátelské armády jenom místní obyvatelé a mávat kytkama. To jo, to pak můžou být rychlejc ještě. Ale moc rychlejc taky ne, oni ty tanky nejezdí 200. A to nejsou konstrukčně udělaný.
1: Tak Jana píše, co ta nedůvěra, štěstí, že nová vláda je hotová. Ano, samozřejmě, jako já jsem za to rád. Každopádně, přátelé, neusněme na vavřínech, jo?
0: Protože existuje jedno pravidlo. Promiň, že jsem ti do toho skočil.
1: Tak to řekni ty, pojď.
0: Politikům se nevěří, politici se prověřují. Ano? Až tady budeme mít krále, který bude osobně zodpověden za to, že jeho zem bude skvétat, tak ten král bude ty politiky hlídat. Krále nemáme. Máme voleného představitele, který je volen, řekněme, ne zrovna transparentním způsobem. Takže tu vládu musíme si hlídat sami. Takže prověřovat. Důvěřuj, ale prověřuj.
1: Tak. Tak. Jan tady píše, že nám dal přednost před Kateřinou Dostálovou, což tady Klára, možná BlackRock v Německu, Deutsche Bank, možná chce ovládat Česko jako servis pro jejich východní úmysly. No uvidíme. Tady, já jsem se s Indama dohodl, že vybavíme Rusko technologií, na kterou máme a že mu to nadáme. OK. Tak já myslím, že hele, je tu, jo, tady píšou, že je to stejný kariérista podle info na netu, taky se hlásil na rozvědčíka a nebyl přijat a byl v KSČ. Víš to? A to byl teda. A to má být ministr obrany? Jako?
0: Ale pro boha.
1: Nebo kdo? Rogo, počkej, jak se na to podíváme.
0: Asi jo, asi to má být. Ale rozumíš, dneska je nějaký kariérní postup. Musíš patřit do nějaké vybrané rodiny a musíš zpívat nějaký vybraný song, aby si se dostal do politického popředí. Musíš každopádně projít sorošovskou přípravkou. Jo, a pak můžeš jít do politiky. Tehdy ta kariéra se dělala jinak. Uvědomte si, že tenkrát ty státní orgány a organizace byly postaveny jinak. Takže ty lidé dělali kariéru podle tehdejších podmínek a možností. Jo? Dneska se všechno měří výši vejplaty, tehdy se měřilo společenským postavením. A ten kontráž, nebo rozvědčík, měl výrazně vyšší postavení společenské než normální vojáků útvaru. Takže to byl kariérní postup. Tak jako dneska každý si buduje kariéru, tak i tenkrát si každý budoval kariéru a kariéru si každý budoval i za středověku. Podle možností, které měl k dispozici. Když byl někdo nevolník, tak si dělal kariéru v tom, že se dostal třeba do lepšího chlíva. No dobře, no tak jo, bylo to podle možností. Někoho kariéra byla v tom, že šel z pole do kanceláře. I to byla kariéra.
1: Můžu?
0: No,
1: je to Jaromír Zuna, nestraník za SPD jako ministr obrany, absolvent vysoké vojenské školy, nyní generál ve výslužbě, před 3 lety se ucházel o funkci náčelníka generálního štábu, neúspěšně. Následně působil jako vojenský přidělenec na českém velvyslanectví v Pekinu. Poté další nabídka z armády nepřišla, tak u ozbrojených sil skončil na začátku roku, nastoupil na Univerzitu obrany v Brně, tam však v rámci 3 měsíců už všechny doby skončil, důvody nebyly zveřejněny. Co by kandidát na ministra obrany podal kvůli předčasnému konci na univerzitě stížnost, s ní neuspěl, a to je jedno, podal dovolání, blábla, řeší úředníci z rezortu obrany, různé. Tak to je asi to, no. Tady píše ještě, že podle serveru aktuálně.cz Zuna v roce 1981 na Vyškovské akademii Československé lidové armády byl jako zástupce velitele pro věci politické. V podstatě je to politruk, něco jako politický komisař, funkce vznikla podle sovětského modelu, sdělil Petr Blažek.
0: Tak. Ale uvidíme, co z něho vypadne. To, že byl politruk, ještě neznamená, že to není vlastenec, to ještě neznamená, že nemá mozek v hlavě.
1: Máme to snívat. Po ovoci poznáte je, tak se
0: po
1: to říká.
0: Po ovoci poznáte je, přesně tak. Michal Svatoš je fajn chlap a je to politruk a já nevím, co všechno ještě. Jo?
1: Tak.
0: Takže jako koukněme na to, co za kým stojí.
1: Za práci.
0: Za práci.
1: Tak. Vendelínek, děkuji ti, Vendelínku, za tvůj příspěvek. Vám, vážení přátelé, taky moc děkuju za pomoc a příspěvek. Děkuji vám všem, Františkovi, Honzovi, Pat Plzeň a další. Děkuji vám za i tu ekonomickou pomoc, jak se říká. A přeji krásný večer, Miloš Hampl píše, vidíš to.
0: No,
1: to z ČT není žádný štip, ale holá skutečnost, Česká televize už Českou televizi nesleduje už ani pohádky, natož pohádkové zprávy. Ano. Pane Kratochvíl, tak tady píše Milan, zdraví vás z Kroměříže. Také jsem absolvent VVŠ Elektro v Liptovské Mikuláši, je mi 67, tak máme hodně společného.
0: No, to jsme byli spolužáci.
1: Ty varo, vidíš, to ten svět je malej, viď? No?
0: No.
1: Teda, to je hezký. Milane, když tak napiš na e-mail petrbudeš.tv@seznam.cz a já vás propojím, spolužáci, a můžete pokecat, jak to tenkrát bylo. Tak. Tady...
0: Už tam asi nic není, viď, Peťo?
1: No, tady Petra píše, Británie se aktivně připravuje na válku proti Rusku. Estonci, Lotyši, ty kopí, myslím, asi kopou zákopy, jak dlouho nám mír vydrží a jak je to s těma Polákama. A tohle to si myslím, že je ono. Poláci jsou totiž vlastně jediná země Evropské unie, která jako má armádu, která k něčemu, jo, a dostat jako i nějak jako i početně silnou. A Američani, že jo, a Britové Poláky štengrovali už dlouho proti Rusku a říkali, že prostě musíte investovat právě, jste to jižní křídlo NATO, teda východní, a vy jste tady samoděržaví nový a tohle. A až vlastně letos nebo loni na zimu zjistili, že s nima, že oni mají být ty, kteří mají dodat tu živou sílu, že techniku klidně přivezou teda ze západu, jo, ale že ty životy...
0: Britové vždycky válčili cizíma rukama. A někoho rozeštvat ve prospěch svých zájmů, v tom jsou úplně dokonalí. Díky této politice v podstatě ovládli celý svět. Díky tomuto přístupu měli říši, na kterou slunce nezapadalo. A co se týká Poláků, když se na to koukneme z dlouhodobého hlediska, tak Poláci, to je v podstatě, vezmeme slovanské společenství, tak a vůbec dějiny ruského impéria, tak Poláci tam hráli svoji, řekněme, dost významnou roli. A když se na to koukneme z hlediska koncepce obecné bezpečnosti, tak to, co vyváděli nebo vyvádějí dneska Ukrajinci vůči Rusku, ta rusofobie a nenávist a v podstatě vytváření pocitu národa na základě ne pozitivních, ale negativních vazeb, to znamená, oni tvoří národ ne proto, že něco dokázali pozitivního, ale proto, že se vymezují vůči Rusku, tak tímhletím způsobem fungovali Poláci na začátku. Tenhle ten osten protiruský byl i v Polsku. Teď si uvědomuji, že Varšava byla ruskou gubernií. Jo? Takže tohleto podhladinou, tyhle ty emoce a tyhle ty negativní vazby v těch Polácích jsou, a oni jsou samozřejmě využitelné, když se dobře propagandisticky zpracují. Teď si vemte Finsko. Finové za svoji existenci vděčí ruskému caru. Ruský car, tohle to není pořádně zdokumentovaný, proč přišel na tenhle ten nápad, že dá Finsku nějakou autonomii a samostatnost. Nicméně trvalo to celou generaci, kdy Rusové vychovávali finskou elitu, aby Finové byli schopní spravovat svoji zemi. Oni vlastně vytvářeli tu střední a vyšší třídu, která potom byla schopná řídit Finsko jako území, jako stát. To byla práce ruského impéria. Protože Finsko bylo součástí Švédska. Předtím, než to padlo Rusku. Takže tyhle ty v podstatě negativní konsekvence, je zajímavé, že jsou, se objevují tam, kde by člověk spíš očekával nějakou vděčnost. Jo? My jsme vám pomohli, my jsme vás připravili, my jsme vás postavili na nohy. Ale ono je to v lidské povaze. Jako kdo máte už velké děti, tak víte, že v pubertě o nějaké vděčnosti za to, že jste 15 let tomu dítěti věnovali 24 hodin denně, že jste nespali, když bylo nemocné, že jste pro něj dělali první, poslední. Tak když se to dítě... Tak nakonec to dítě vám řekne, já tě nepotřebuju, já se jdu postavit na vlastní nohy. Protože takhle funguje lidská povaha. Ona ta vděčnost přijde, ale přijde až v okamžiku, kdy ty děti mají svoje vlastní děti a dokážou se vžít do té vaší pozice, které jste byli. A ono něco podobného je mezi těmi národy. Takže tam, kde by člověk očekával vděčnost, tak u těch nedospělých národů se setkává spíš s pomluvami, no s chováním v podstatě pubertálního zpratka, řekneme to takhle. Jo? Aby jsme to zbytečně nerozváděli. Takže já se za některé výroky a postoje, které momentální jdou z České republiky vůči Rusku, tak mám velké výhrady, nicméně to chápu, protože to, co se dostalo k moci, je nedospělé, nedozrálé, nedovyvinuté, s nízkým IQ.
1: Tak. Další otázka. Mackov, dotaz. Kdy dostanu nabitou zbraň, doma nebo až na frontě, na frontové líny v Ruska? Tak v Rusku teda.
0: Jo, tak. V Rusku. V Rusku.
1: Tak. A tady to je taky zajímavá ta. Pokud se lidi budou dělit na levici, pravici, liberálu, progresivcovou a nevím, co ještě, nebude nikdy pokoj. Přesně tak, rozděl a panuj. A tohle to je potřeba jako začít už si uvědomovat, že ty média ve službách těch elit, to znamená ty mainstreamový, mají za úkol nás prostě rozeštvat proti sobě a aby my jsme se tady těma žabomyšíma válkama prostě utahali a ve finále prostě oni mají klid na práci, můžou si s náma dělat, co chtějí, pak jenom ukážou. Ale Ilona třeba upozorňovala na to, jak se teď rozjela v Německu šílená kampaň proti důchodcům, jo, protože oni budou škrtat, že jo, důchody, aby měli na zbrojení a tak dál.
0: Přitom si neuvědomuju, že 30% HDP jim tvoří důchodci.
1: Jo, ale to jako krátkodobě to je jedno. Prostě důchodci teď nově, že jo, všude se bude říkat, že důchodci můžou za to, že prostě mladí nemají tohle a nemají tamhle to, jo. A zajímavý bylo to, čuchal Petr Hampl, sociolog, že vždy ty důchodci se tak jako ten protidůchodcovský narrativ, řeknu to takhle, rozmoh jako poprvý, kdy se to použilo. Použilo se to, prosím tě, na konci roku 2008, začátek roku 2009, kdy si američtí bankéři, ty, kteří tak přežili, protože se hrozilo jim trestní stíhání, hrozily jim šílené věci, než uplatili ze svých úspor prostě různý lidi, aby se jako přimouřili očka a investovali opět prostě nemalý prachy do marketingu, že vlastně ne banky, ne ty zloději, který ukradli ty miliardy a podváděli, dělali šíleným věci na burzách a upravovali si zákony a tak podobně, ale důchodci za to můžou, že ty státy nemají peníze, ne proto, že sanovali ty banky, ne, to nebylo tím, ty důchodci ti prožírají tu budoucnost. A všimni si, že Obama, když zachraňoval General Motors, tak jedna taková drobnost, General Motors byl zachráněn právě z peněz těch důchodců, protože tam vlastně byl ten zaměstnanecký fond, celý tam existoval celou dobu, celou existenci toho General Motors tam byl a já nevím, kolik miliard dolarů oni těm lidem sebrali a proto ten Detroit se stal najednou getem, protože tím lidem všem zmizeli
0: sebrali důchody.
1: Peníze. A všechno v klidu. Úsměv na tváři, rozumíš? Zbytek se vodil na dlažbu, že jo, pak se ušetřilo, jo, všichni byli spokojení, úsměvy, tohleto. Ale tady o tom prostě nikde neštěk ani pes, jo. Přitom třeba ta Ilona to dodává, má to i v jedné své knížce, kde to tam má přímo jako vyzdrojovaný, doložený a tak. Prostě, takže máš tady skupinu lidí, která se těžko může bránit, jo, a z nich udělají teda teďka po vzoru Ameriky v Německu obětní beránky.
0: Dobře.
1: Dobře, tak tak. Jo? Tak to jenom hlásím. Chci ještě poděkovat tady, teď mi to jen naskakuje, Olda Baršíček, Oldo, moc ti děkuju za tvůj příspěvek a taky děkuju Jaroslavě, Jaruško, díky taky, zdravím všem a přeji klidné Vánoce, ano. A my se uvidíme 18. na cestě do Skaličanů. Takže to...
0: Kolik se vyjíždí, prosím tě?
1: Z Černáku se vyjíždí v 8:30 v 8:30. A jestli nechceš na Černák přijet na Mělník, mě vyzvednem, nebo někde prostě po cestě, stejně tam jedeme autem. Já a Lucka, víš, takže můžeme prostě jít ve třech. A. Přátelé drazí, kdo by s náma chtěl, ještě tam myslím, že nějaký místa jsou, teda vím, místa máme, takže chcete ještě někoho vzít, přihlašte se, chcete jet sami, přihlašte se, použijte ten známý webový portál petrbureš.tv.cz, kde tady uvidíte, hned tam naklikám, cvak, petrbureš.tv.cz, tady hned máte tenhle ten to povídání o Skaličanu, kam teda jedeme, tady se na vás moc netváří, ale je tam Ivan Kratochvíl, vidíte, že jdeme živě. Kliknu na rezervace, jo, tady je všechno povídání, tohle vyplní jméno, telefon, e-mail a tak dál. Pokud chcete vinou klobásu, napište, tady vyplňte, kolik toho chcete, ale prosím vás, ještě zítra, jo, zítra je poslední den, já už to pak musím uzavřít a poslat Jarče, aby teda
0: aby paní... Aby to stihli udělat,
1: ano. Takže zítra už budu tázán na nějaký číslo, já tam třeba ještě hodím nějaký kilo navíc třeba, jo, ale prostě to...
0: No, abych to pak nemusel být z domu, víš, jako ty kila.
1: No... Mezi námi já mám vinou klobásu rád. Jako. No. Ale samozřejmě, no. Toť k tomu. Takže ještě je tady nějaká možnost. No a pak se uvidíme na Vánoce, nebo ne? Na vysílání. Ty pak jedeš pryč totiž. Jo. Na dovolenou.
0: Ne na dovolenou.
1: No za rodinou.
0: Za rodinou.
1: Vlastně, no. Ale bude to taková, co dlouho... No a tak...
0: No. Nevím, jestli jsem to ukazoval, ale když už o tom mluvíš, tak díky tomu si mohu...
1: Ty můžeš všecko.
0: Já mohu všechno. Ne úplně všechno, ale mohu něco.
1: Ano.
0: Vidíš to, jo? Tohleto. Tohle ten papír.
1: Mhm.
0: Mám napsáno, že můžu na Slovensko.
1: To je hezký.
0: Od 1. do 31.12. Paní soudkyně, takovýhle papír musela vyrobit, abych se mohl jet podívat za rodinou. Po 5 letech.
1: Ale jsem na jednu stranu rád, že paní soudkyně jako toto udělala.
0: Ano.
1: Protože... je jasný, že 5 let předtím to nebylo. Že?
0: Mm-hmm.
1: Takže...
0: aspoň, je to pozitivní postup.
1: Je to pozitivní a aspoň něco. Takže doufám, že se ještě... závěrečné slovo je samozřejmě tvoje, jako vždy, a na závěru je písnička. Tak přátelé, moc všem děkuju, ať to pak nepřerušu ten okamžik. A zítra John Skalický, Ivan Noveský a to budete ještě koukat. Tak a
0: přátelé, máme advent. Ženy šílí, blázní, pečou, uklízí, mejou, honí své mužské protějšky, protože víme, že se blíží den zvratu. Den zvratu, kdy to, co jsme si celý rok nestihli udělat, to, co jsme za celý rok neudělali, nepovedlo se nám splnit, tak bychom chtěli buď dotáhnout, nebo se omluvit, že to nepůjde, ale hlavně si vzpomenout na ty, kteří pro nás něco udělali dobrého a připomenout se lidem, které máme rádi. Ono jenom to, mám tě rád, je kolikrát důležitější, než

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: dárky, nebo co?
1: Mám takový pocit. Míšo, já tě vítám ve vysílání, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Peťo, ty je nemáš.
1: Jak bych to jenom jako
2: něco jako
1: mám.
2: Zabalil.
1: Ne, nemám, jako, to jsem jenom tak jako teďko hodil do placu. Od jisté doby, kdy jsem opravdu potom jel na benzínku kupovat dárky, tak si trošku na to dávám pozor. No. A musím říct, že většinou vyměknu a třeba už týden dopředu mám dárky nakoupený. Jo. Jenže víš to, já mám jeden problém. Já když něco někomu kupuju, tak já už vidím tu jeho radost. Jo? A já si ji chci užít co nejdřív. A já to těm lidem pak hned dám. No.
2: Jo, tomu jako asi rozumím.
1: U mě se žádný dárek neohřeje.
2: Jo.
1: Jak se říká. No. Jak to máš ty s dárkama? Povídej.
2: Hele, jako asi ty vánoční, tak ty asi jako mám tak, že ty asi dokážu udržet, vydržet, zadržet. Protože ty se musí jako zapalit, jo. Ten Ježíšek je musí zapalit. Ale takový ty běžný dárky, třeba co dávám lidem k narozkám, k svátkům, nebo jen tak, prostě, že chci, aby měli tu radost, aby jako v tomhletom šíleném světě, v tom kolotoči, jako je třeba těm lidem milým okolo mě, tak jako chci vidět ten úsměv na tváři, tak je pravda, no, že někdy to taky nevydržím, no, někdy jako to dám dřív, než jako prostě, no, jako je třeba ten dotyčný den, nebo tak. Ale jako je pravda, že já velmi ráda dávám dárky. Mám z toho radost, mám z toho potěšení. Tak jako prostě mě to, možná to vyzní až blbě, jo, ale hřeje u srdce, že fakt jako vidíš, že ten člověk je rád, že prostě ten dárek dostal a má z toho potěšení. No.
1: Hele, já trpím absolutní fobií, co se týká nakupování dárku na Vánoce.
2: Jo, to...
1: Ale to tak, protože... jako, hele,
2: jo, normálně... věřím ti to, jo.
1: Takže já si sugeruju a jakoby vytvořím si v sobě takový vnitřní svět, že kupuju dárky tomu člověku jako pro radost, ne protože jsou Vánoce, tam se mi uleví, ale zase potom přijde ta fáze, kdy už ten dárek, která jsem vymyslel, koupil, představil jsem si tu radost, kdybych byl ve Skotsku, tak dárek vrátím a že jo, protože už všechno proběhlo, ale protože nejsem Skot, tak pochopitelně ten dárek nevrátím a jdu si v reálu opravdu užít předání toho dárku, že jo. Ale zase jsem nedočkal, takže já prostě, když už jsem si vytvořil jakoby tu představu, tak já dlouho nevydržím mezi tou představou a tím reálem. Je to jako s našima konspiračníma teoriema tady. Je to úplně to samé prostě. Zkracuje se ta doba mezi tou konspirační teorií a tou realizací. Takže je to náročný prostě. A nejde mi o to, že tomu člověku dám ten dárek a jako musím jít koupit jiný. Ale já musím vymyslet, co mu koupím. Protože nejsem ten typ bezduchého cestovatele po těch obchodech a supermarketech. To jsou takový ty jako choděj, rozhlížej se, koukaj, pozorujou, ukládají do paměti. Jo, a potom třeba teprve jdou nakupovat. Já nemám tolik času, takže já nezevluju, já to řeším.
2: Nezevluju.
1: No, nezevluju, no.
2: Ne, já taky nezevluju. Já musím vlítnout do obchodu za 10 minut nakoupit, protože to musí být dopředu rozmyšlený a hotovo. 20.
1: Tak to už dávno dopředu nerozmyšlím. Já tam prostě no, já jdu ten dárek, že? Já si to zadám, aby mě ten dárek jako sám oslovil. Já to mám vymýšlet, když na to máme vyšší úrovni, že?
2: Jasný, jasný,
1: Takže
2: jasný.
1: já to zadám prostě, aby se mi ten připomněl ten dárek, který ten dotyčný chce. No a potom jdu někam, vůbec nevím proč, jdu třeba někde do toho nákupáku nebo někde prostě se pohybuju a najednou břink, hele, dárek. Jo, a už to mám vyřešený. Takže nenesu ani de
2: Jo?
1: facto odpovědnost za vhodnost toho
2: Necháš
1: dárku. No.
2: tomu, aby to ten vesmír zařídil.
1: Jasně, a odpovědnost
2: Jo, to je
1: nechávám na
2: zajímavý.
1: vesmíru, rozumíš? Akorát jediná věc, a to ti řeknu, to je docela nespravedlivý, zaplatit to musím já, ne vesmír.
2: To je ale fakt jako nespravedlivý, viď?
1: No.
2: Úplně tě chápu.
1: Takže já potřebuju strávit co nejméně času realizací nákupu toho dárku. A proto mám jako delší přípravu. Ono, jak jdou leta, tak to je se vším. Musíš se díl připravovat a pak na to vletíš a realizace je ve velmi krátkém čase, tak to je.
2: Tak jestli jsem takhle teďka se dostala, pomáhala jsem Ježíškovi balit dárky, tak to byla taková rychlost, že jsem si
1: A víš, proč
2: říkala,
1: mu
2: bych si,
1: musíš pomáhat balit ty dárky?
2: to nestihnul, prosím
1: Tak
2: tě,
1: nech se
2: jako.
1: přibít na kříž a pak zabaluj dárky, že jo?
2: No, to je
1: Když
2: úplně.
1: nemáš volné ruce.
2: No. Upřímně, jako já úplně ty Vánoce, jako samozřejmě děti, dárky, stromeček, prostě je,
1: Co
2: prostě
1: je, co je.
2: to je, to je, jak prostě vidí ten stromeček, ty
1: Jo,
2: očička,
1: takhle, jakože
2: prostě
1: to je.
2: je.
1: Jo, jo, jo, že to
2: To je
1: je.
2: bezva, ale jinak upřímně, kdybych mohla tuto etapu roku přeskočit, tak asi budu
1: Žužobájo, že to je,
2: radši.
1: žužobájo, že to je.
2: Asi
1: No
2: bych ji
1: tak,
2: nejradši přeskočila.
1: já ty pohádky, že jo, tak. Já jsem přijel domů dneska ve 4:45, jo.
2: No.
1: Protože jsem si říkal, že 23. už nebudu skoro pracovat.
2: Takže si pracovala jako já do sedmi.
1: Tak jsem přijel. No a Iša už uvařený brambory, že jo, na salát, uvařená zelenina prostě. A
2: Já už měla ze včerejška.
1: no tak jsme včera měli jiné starosti. No a tak říkám, no to musíme, aby se to proleželo tak do zítra, tak to musím dělat mezi vysíláním. Zrovna asi
2: Takže
1: tři,
2: jste
1: čtyři
2: mezi.
1: telefonáty, jo.
2: Jo.
1: Takže jsem krájel okurky a brambory a tohle a tamto. No a pak toho bylo tolik, že jsme jako neměli, tak i ta fantazie o tom, kde to budeme míchat a že to je dostatečně velké, tak nestačila, takže jsem musel přikrutit, musel jsem udělat nějakou náhradní variantu.
2: Jako já v laboru.
1: To teda zafungovala. No, když jsem byl ještě dítě, bylo nás 5 dětí, tak jsme zadělávali salát v malé vaničce.
2: Jo, v takový ty dětský,
1: Dětské.
2: veď?
1: No,
2: Jo, já
1: dětské
2: měla
1: vaničce.
2: růžovou, no. Ale já to dneska hodila do laboru, protože když jsem to viděla, jak je to v té míse úplně vrchem, tak říkám, no nic, no. Tak jsem to oklopila.
1: Tady krásné přání napsala Janka ze studia Ráj. Zo
2: Aha,
1: studia Ráj.
2: ty vysílají před náma, ano.
1: Ano, krásné přání. Peter, keďže se nám blíží, ať je najkrajší dní v roku, chcem ti popriať, aby tvoje tohtoročné Vianoce byly plné ticha, které léčí, a světla, které inspiruje. Nech si v kruhu blízkých oddychneš a načerpáš novou energii do všetkého, co robíš. Do nového roku 2026 ti želáme najmä pevné zdraví, ale stále jasnou mysl a veľa vděčných poslucháčů, kteří dokážou ocenit tvoji práci, všetko dobré. Janka, děkuji, děkuji moc. My vám pochopitelně tady ze studia Midgard také přejeme hodně inspirace, hlavně zdravíčko, dobrou náladu a skvělé vstoupení do roku 2026, no a věřím, že se tady budeme střídat v tom vysílání ještě dlouho, protože jsou studia, která přichází a zase rázem odchází, tak ať vaše studio není to, které se s námi třeba bude chtít rozloučit, a naopak, ať jste to studio, které budete dál přinášet svoje informace ve vašem módu, tak jak to děláte, protože tady svobodný vysílač není o jedné pravdě. Svobodný vysílač je samoobsluha s mnohokerými názory na mnoho věcí. A každý z posluchačů si zajde do toho svého oddělení pro ty svoje pořady, které mu dávají smysl, které ho inspirují a motivují a se kterými souzní. Takže svobodný vysílač tím pádem má šanci obsloužit mnoho posluchačů a každý, kdo přiloží ruku k dílu, tak je v našem kolektivu blahořečen a vítán. Tím tedy, Míšo, myslím aj těba, hej?
2: Děkuji.
1: Tak přiložila s ruku k dílu. No takže máte salát. My už teď máme taky salát.
2: Takže saláty máme, je to dobrý.
1: Včera proběhla vlastně taková duální diskuze na téma salám, nesalám.
2: Aha, tak to u nás je jasný. My máme salám vždycky.
1: No, vy ne? Já taky vždycky. Ale i šatře nedává, že jo? Do čehož mi volala ještě moje dcera, že mají doma diskuzi, jestli salám jo, nebo salám ne, tak jsem se docela tím pobavil.
2: Jak to dopadlo? Je no, salám, není salám?
1: Ona ten salám nechce, že jo? Partner a jeho dva synové salám chtějí a já říkám, to máš jednoduchý, no tak prostě na svém talíři ten salám vybereš a dáš ho těm chlapům, že?
2: Protože, no, to by šlo u nás blbě.
1: Protože normálně nekoupíš salám nakrájený na kolečka a frkneš ho do salátu. Přeci to nebudeš nějak pito. No a každý si zakusuje, jí prostě ten salát a k tomu zakusuje ty kolečka toho salámu prostě. Brambory taky jako přeci neděláš najemno, taky tam půlky krájíš, ne? Prostě ať si každý věme co. Mrkev celou, no musí to odsejpat prostě.
2: Ty, jo,
1: hrášek i s luskama. Hrášek i s luskama. A dáváš kukuřici?
2: To jsem dneska slyšel. Nedávám ani hrášek, ani kukuřici.
1: Já dávám celý ty, jako. Ono to víc přibývá, víš, potom rychlejc. Jako.
2: Jo, celý ty
1: máš
2: klasy?
1: Máš rychlejc plnou mísu, jako. Ty klasy, no. Prostě. Ono to odkvasíč, jako. Vyhodíš ty prostředky potom.
2: Dneska jsem slyšela, že hrášek do salátu je v celku dobrá věc, ale má to jednu velkou nevýhodu. Velice rychle začne ten salát jako odcházet, protože hrášek je velmi náchylný na kvašení a tak, takže...
1: No to je spolu s cibulí, pozor.
2: No, cibulí. Tak já tam cibuli taky nedávám.
1: Já jsem nedal, výjimečně. Já jsem zapomněl dát do salátu cibuli. A když už jsem ho, dal jsem ho do mísy, teď ty klasy tam musím nacpat, ty kulečka salámu nakladu navrch. No takže cibule, to, tak co naděláš, no? Tak si mi tam nedal tentokrát.
2: Tak u nás obecně jako je cibule zakázané téma, viď? Tak jako, Martin je na ní alergický, takže...
1: Jo.
2: U nás je ta cibule obecně ve všem zakázaná.
1: Záleží, jestli ten salát děláš pro sebe nebo pro ostatní, že jo? Když ho děláš pro sebe, tak tam dáš cibuli a je tvůj, že?
2: Málo se dělám tady pro sebe.
1: A ty prosím tě strouháš, slyšel jsem dobře, že strouháš salám?
2: Strouhám salám, strouhám okurky, brambory dělám na takovém tom... Iša to bude znát, to je takový to kolečko se čtvercovaným rastrováním. Tak z toho udělám takové kostičky,
1: prosím
2: protlačím.
1: Prosím tě, Iša to nezná. Iša měla takový páky přinesla, to toho
2: Jo,
1: normálně, co dáš,
2: tak ano, to jsou.
1: zmáčkneš to a volo to
2: Ano,
1: sto...
2: ano.
1: Ale já mám
2: A já
1: kolečko,
2: mám ty,
1: takové to
2: já mám,
1: vypletené. To
2: tak.
1: je, v podstatě to je první tenisová raketa na planetě. Pak teprve tomu dali ty držátka, jinak

Tak vás všichni vítám u dnešního vysílání 23. prosince. Nějak se nám to nachyluje. Mám takový pocit, že budu nucen zítra jít koupit nějaké

0: vítám dnes, tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Léta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes Studio Karaň, tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey. A to
1: svobodném vysílači.
0: Ano, je to tam a jsem tam
1: se mohli a měli
0: na Odyssey a to
1: svobodné vysílač.
0: Ano. Tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také, to tady ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odjinout, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Sledky budou jako 7, no to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost a zajímavost mi z domova, abychom to měli skončit a pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tematické okénko a neb smrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený a já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer. Zdravím vás i vás, vážení posluchači. A jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře, dobře, dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend, tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030 a teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš, zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič říkal jasně, předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli frekvence jedna, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ, Rusko je EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty ichtylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a havaroval, on tam také mohl být naveden, že? V republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za posledních 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem okupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostů a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsluzují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku během své obchůzky, tak říkají, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádi by nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo, to. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? O co go? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel Tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy, nebo tedy ten velitel Tichomořské flotily, zvláště poznamenal, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No,
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem v Moskvě zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme, Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly, narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peč.

0: Klo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk tedy střed přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než 0,5 km² a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přičnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustředování sil útoku. Tak dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
1: Já půjdu k další zprávě, to bych si dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo spoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strojců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemně vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy?

0: Okay. Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
1: Dobře, dobře, je tady někde? Není. Já myslím, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz tady na ten
0: Já tu
1: rozhovor.
0: zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
1: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara, asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8., tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním tedy z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
0: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem. Navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Hytrop je jedním ze čtyř ostrovů jižní skupiny Velkého Kurilského hřbetu. Na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivní dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsko několik balíčků protiruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, tak, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitel ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovor o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě, generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglasa MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy. Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme na USA jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji, položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území a čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa, Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Co z... Počkat. Ještě jednou. Sergej Lavrov. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle. Co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
0: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny země mají být vyzmizíkováni, mají být země vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
1: Tak, přepojíme už se do ano. Druhého okrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení, tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nuž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokorejským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva. A v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
0: Další zprávou je o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čeká prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdříve došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů pro ty dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměroval přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením, což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomořských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se nyní přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí v Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačném směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlily prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské ozbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které jenom v krátkosti, zase článek je další.
1: Tak, Rusko prý udeřilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kiene plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hluk při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiž. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších tedy zaplněny troskami. A Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TASS. Tak, můžeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled, už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to letím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky, postup směřuje také hranici Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vezmu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast Ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročily hranici a získali kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali, kdyby to šli uklízet, tak jim to vybuchne pod rukama. Záporovská oblast.

0: Zpráva, a mi to spadlo, stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S se střelil dva ukrajinské Suchoje SU-27 v jediném prý to vzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídková ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nož, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi Suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, už to už je snad šestá generace SU-57 a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechiv, spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města a rozdělují jako obvykle několik částí, čímž je odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady je uvedeno války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB-1500, Geraň 2 a Geraň 3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Rog, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander.

0: M a S400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal, Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v Plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v Plamenech, takže byl také zahájen ve 3:50 útok na ukrajinské hlavní město. Tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady, komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešovsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátorových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana sestřelila téměř 100 ukrajinských dronů mířící k Moskvě. Podle aktualizace od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadily obec Rybalskoje, informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového Pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakopter typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další, samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
0: Další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia. A tam mají podíl Američané velký. A ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už, jako, prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valerij Širyájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium. Proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
1: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů, navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíte si to spojovat. Brazilští až... Ano?
0: Já jsem tady udělal jednu, to tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
1: Tak to dejte.
0: To tam nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázala nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu. A to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo jejich doprovod. Takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
1: Tak, další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Iránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal. Tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Iránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet iránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na iránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donny se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv iránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo. Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýre.
0: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska, a tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojím se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu? Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, Že ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten západ má rozděl a panuj a z toho postaletí profituje. A Rusové mají žít a nežít a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl a to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho, do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál a ten si už hrál vlastní poličičku. Takže jenom, abychom věděli, jak ty věci byly a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
1: Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfry tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci opět v hinštině, v níž Vahedi údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i u USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, který je něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Jair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra, žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
0: Další zpráva hovoří o tom a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevá na dánském území a je podporována tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými dvěma týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nedlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jameson Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jameson Land, to je mokrokřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích sérii aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jameson Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a ta, jako, jak to probíhá, ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu, takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jameson Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někdy proskakovaly, že Grónsko bylo potichu dánském pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
1: Tak, Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What's so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89 celých 0,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá. No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno, přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23 vyrobených v Severní Koreji, přičemž zachytili zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
0: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A ten připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda. A že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé ale uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky. Trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupným skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbaláhu, Husíů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc. A tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhli námořní základnu Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetou za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho a nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další 2 k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu se pácejí do stehen, protože samozřejmě to nevyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč a dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam jak na materiálu, tak na lidech jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že brzy zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4 a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále mě ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
1: Tak. Tverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak, tedy v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani nevytvářet posvátné, neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu 2 válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
0: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími, jo. I to asi bude, i na to tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneyho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontradmirál Ali Ozmaj byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všechno se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
1: Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknu na čtvrtou ze čtyř.
0: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé síly, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což ztěžovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž byly americké systémy neustále nuceny používat silné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělal své. A nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Sal-3 v Azraku v Jordánsku. A při tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zimě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty mám jedničku tady. Diskrétní spojenec a neb jak Čína podporuje Irán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Irán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si mi slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Iránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No.
0: Další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o vážném úspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu odolnost a sílu iránského lidu? Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mossadu. naopak vyvolal protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže tolik teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
1: Tak, dále se ne, Evropská unie ne, trojka je tady, šup, proč Turecko předává rakety Atak MS a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě. Jak už bylo zmíněno, neonacistická junta získala v Kyjevě nejméně 500 raket Atak MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No. A jsou nezvěstné 450.
0: Tak kde jsou? Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kotěnok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kotěnok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to ještě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábul však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afghánský ministr zahraničí Amir Khan Muttaqi řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavili proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase jim znova zase leze teda do pozadí. A nevím, co si od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže ale podívejte se, jak se to postupně někdo toto musel iniciovat a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem celého, kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernérů centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Íránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny reálu tedy, nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé, zajímavé, zajímavé.
0: A přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectví s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií. Přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM 104 Patriot Pak 2 a z těch šestých, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19 a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě, ale ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupili na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 2021. To ještě ohně toho daru, zatím se nevyjasnilo vůbec nic, takže uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunaj, ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory vedené elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje tedy, nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradoxy v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme asi na
0: Tak,
1: trojku.
0: další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, zpozorněte. Evropská digitální identita, co to ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná Evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situacím, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUD, jo, ta Evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako byla například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUD je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 25 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUD je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimální požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu.

0: Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDIV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí a je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta peněženka té elektronické digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizacemi na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030, a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
1: Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4. A Evropa netlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. Zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své, takže vypracovávají formát své účasti. Zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, jdeme dál.
0: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil. A ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály s veřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil

0: vlastně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se vrhnouti. Aha, kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchií, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak, toť. No, pane inženýre, čas
0: tady je, tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný, a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburku. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, i zaniklo po roce 1945 na stolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státoprávně zajistili i hned po vzniku republik. V Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku rad a následnou Karolího vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužíváme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztaženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou poturčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoliv obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako ji nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posedlá idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu vychosti.
1: Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme. Jo, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
0: Já k tomu no, velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dále. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla vzrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy pěkně na odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejvyšších kompasů vůbec, takže k tomu asi více teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty jeho stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že porušují základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva Západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektů je jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika a není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupými jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií rast, tak to kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připraveny zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání z aktivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Krajina, země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat teda ty frekvence sociálního času. A tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali emocensky. A po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. Vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda, který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadní pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jsi říkal, v úterý se mohou těšit na
0: Asi,
1: vysílání.
0: asi ne, to si nejsem jistý ještě, bude asi, určitě bude ve čtvrtek, úterý ještě nevím, v pondělí jako zítra je Kompas, to jako určitě ano, a jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa, takže patrioti přijeďte. Nemusíte být ani poslové patrioti, přijeďte.
1: Dobře,
0: Je
1: dobře,
0: to
1: dobře.
0: pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumně čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikově 19.9.
1: Fajn, fajn, fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové. My se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre,
0: Hezký
1: a dámy a
0: večer
1: pánové,
0: vám.
1: vám též. A my se zase
0: Tež.
1: Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou, má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl, říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce. Tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat, ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfovou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci, protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru, a v tu chvíli šel. Ostatně dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí. A Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti, ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo. A jak už jsem řekl a opakovaně
se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie a orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat, obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, ale většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži.
A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat, a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou, a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili, Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala, a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc, a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé, to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra. A byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací. A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy.
to, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách, na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy. Budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh, a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný. A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc.
To je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no, tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná o úplně, úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už z té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud ji nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné, neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávala by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, které nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad s větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl, kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat. Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje.
Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na penínském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí. Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby.

elektrárny na moři, super. Solární elektrárny na poušti, super. U nás ne. U nás to nefunguje. My máme uhlí. My můžeme mít plyn, levný plyn. Takže tohle je ta ukázka toho, jak Evropská unie totálním způsobem devastuje naši zemi zcela úmyslně. Zcela úmyslně. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi, aby my jsme si zhyzdili svoji vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%. O čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zaútočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skanzenem. Veškerý průmysl odejde. Nebude mít šanci tady fungovat. Nebude mít šanci tady fungovat. Bude to stejné jako s tím Zetorem, když se přesune výroba do Asie, dopad na globální CO2 bude stejný, ne-li vyšší, protože to budou vyrábět v Asii a ne tady. A jediné, co se stane, je to, že my přijdeme o pracovní místa. Tohle je současná šílená politika Evropské unie, takže abych to zakončil, pro mě ty příští roky nebudou soubojem s Ruskem. Pro mě ty příští 4 roky budou o tom, jakým způsobem se dokážeme vymezit vůči Evropské unii, prosadit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní, samostatnou zemí, která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura a pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží. Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on, pokud jej nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu

vůči Evě Dekroa. Ten by musel být zájem a to by musela zahájit policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotní za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka, já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je 100x lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom zejména, jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být i více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát, my s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla, ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám, který je považuji za totální mor České republiky, který prostě ničí demokracii v naší zemi a ovlivňuje obrovským způsobem celé prostředí a vnímání společenskou atmosféru. A na to bylo řečeno vládou, že ten zákon připraví ona sama. Já to respektuji, já jsem týmový hráč. Nicméně pokud se tak nestane, tak já přijdu s tím návrhem zpátky. Já nechci si hrát na individualistu, že když mě vláda řekne, my připravíme jakožto vládní návrh, tak já to respektuju, ale za sebe jasně říkám, že pokud se tak nestane, a dal jsem si termín do podzimu, tak ten zákon předložím znovu. Protože je to naprosto nezbytný zákon. Je to jedna z klíčových věcí, které jsme slíbili voličům. V tom sektoru, v segmentu politických neziskovek běhají obrovské peníze. Oni jsou nasáčkovaní všude, oni jsou jak metastázy rakoviny na každém ministerstvu. Ovlivňují běh peněz, jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc, kdo platí, ten šéfuje. Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, zapro jsem tam jediný, s kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory, Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já jsem si napít, že mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju a tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Reichle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak
Ona by to byla trošku sebevražedná mise. A asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat. Z toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média ta by ze mě tady udělala, ta by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju. To, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší. Ale já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem v České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, a kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti. Oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je. Jo, to, jako já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním ani morálním lídrem, v žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně, pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci a je to prostě člověk, ke kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné. Já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk
nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Zaprvé už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď v tuhletu chvíli připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostáváme, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude. Ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno, s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. Úspěch zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci středoevropských a jihovýchodních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstvu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli tomu nárazu do té zelené zdi, do té green dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS, to znamená žádné centrum, jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoli na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské a jeho evropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sasku a Anhaltsku, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AFD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AFD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz,
protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb. Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu. Rozhodl proto, že měl být, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat. Považuji to za nedemokratický krok. Ale je tam ještě možnost odvolání. Ta strana se odvolala, uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc. Ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelenský zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AfD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AfD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Že? Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetů pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku. Nechci, aby se rozkrádali naše peníze, aby se dávali nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AfD. A v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 milionů euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. A to by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné. Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je. Uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější. A bude mít AfD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit. Zbavit se jí. A v Rusku zakážou Jabloko, ale to hned... Totalita. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AfD, které je, já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malej kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita.
A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům vodnou, sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell, ten o tom ve svých dílech psal. Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tou první srpnovou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouska, jak lze rozpoznat RTG ruky? Tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno. Omlouvám se. Minonika 100 korun. Pěkný večer všem. Jindro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu, vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když splníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrníkům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Brusel. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zroutí. A oni reálně, Giorgia Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Giorgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitelé. To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen, že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A za prvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku, prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjemný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy, teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to nasaje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren, a ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu.
Podívejte se, teď najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme.

Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém. Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to. Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu. A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze. Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně, protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu, to je absolutní nesmysl, naopak. Velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou. To žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Irsko 12,2%. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po svém. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt. Neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují. Naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současné modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě. Nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete. A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce. Vykoupit ČEZ a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek. A to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm. Tak, aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoliv ze zahraničních bank, ale z dluhopisů od českých občanů. Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené. Do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisů, protože naši občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. V tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně, a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard.
Tomáš Koudela, 50 korun, zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 tisících bytech. Jsou byty, dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu? No, když to vidíte, tady není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je, přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební daní, to všechno jim počítáme do plusu a do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky, jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. a řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochranku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu, do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy načerno, ty v těch statistikách vůbec nejsou, 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní, no tak z 20% nezaměstnaností nemůže být plusu. To prostě, představte si, že by byla 20% nezaměstnanost, teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit, tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu. To mě fakt někdo chce tvrdit tohle. Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel. To, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, z Národní protidrogové centrály a titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje. Každý člověk, který chodí po ulicích, myslím v Plzni třeba, tam asi přesně víte, o čem teď hovořím, ale i v mnoha jiných dalších městech. Zuzana Tomanová, 100 korun, moc děkuju. Michal Marek, fanoušek 2XL, 46 měsíců. A co s migrantem, který mu nahlásí, že mu 17 let a je pronásledován pro svou homosexualitu a po roce požádá o sloučení rodiny, včetně manželky a 5 dětí? No, tak ten v tom Španělsku zůstane. Takhle přesně to je. To je naprosto to je udeření hřebíčku na hlavičku. Takhle to je, takhle to funguje. On tam přijde, řekne mu, že je mu 17, ty Španělové si musí zahájit řízení, nemají šanci prokázat, že mu je 18, bez dokladů, bez rodného listu. Jak? To neexistuje. Takže mu dají povolení pobytu a on po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli a počítali z 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle. Takhle ten model funguje.
Small Soldier X 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní vlákna z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírování v rámci chat control. Slyšel jste o tom a jak vnímáte toto téma? No, to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě, a představa, že je to, víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni, nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal, podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii. My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel dřív Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. Jo, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se to nedá tímhle tím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují. Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny z západní Evropy, subjekty ze západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu, otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku. Ne jezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam bylo. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií, s africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat. Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně s těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval, není to vůbec nic jednoduchého, no to vypadá, jak to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi,
nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky a energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou, a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch, pozor, těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice. Je to strašně špatný, strašně zlý, ale problém je, že když dopují všichni, tak vy když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanc. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít, zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tou středoevropskou a s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat. Navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu. Tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou, a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě ti lidé, typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že by chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise. Ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska, nebo z Azerbajdžánu, nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím podat reakci. Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba dva dny v týdnu, takže určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11, budu jenom na WhatsAppu, budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun. Jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna. Jinak to nemá smysl. Evropská unie by je mohla nařídit na Vltavě. No, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90x, 129 korun. Dobrý večer, jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát, je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý, jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje pod vlastním jménem. Mě zajímá, jestli to, co je píše, je pravda nebo to není pravda. To je jediné. A pokud prostě upozorňuje i na určité jaksi velmi nekalé praktiky, které můžou tím, že na ně upozorňuje, ohrožovat jeho život, jeho rodinu, tak se mu ani nedivím, že tu svoji identitu skrývá. Mimochodem, celá politika ochrany whistleblowerů je postavená na tom, že člověk, který jaksi přijde s tím, že dokáže jaksi dokumentovat nějaké kriminální, závažné kriminální jednání, tak jeho identita je ochráněna. A tady to najednou nejde, tady najednou říkáme, dokud je anonym, tak se vůbec jaksi tím nezabývejme. Tak já to nevidím.
Já mu rozumím, protože vím, co jsem si zažil se vstupem do politiky osobně i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkryt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne. Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV, a teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její, tam bych pochopil, kdyby řekl, ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, to pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat, že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem, ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, na jednu jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a BISTAN, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a BISTAN, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rechle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane a že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickými neziskovkami. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To, takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit. A vždycky se rozumím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LPFQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí, Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ním potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie.
ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal, jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini. Mně se to nelíbí, ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu. Nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat. Měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen v první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do 3 dnů jsem u tebe a rozmlátím ti hlavu baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. A tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu, jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat. Justice musí fungovat tak, že měří všem stejným metrem. Jednoznačně. Miroslav Vánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády? Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno? Takhle byste se choval k manželce? Že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme, rozvod. Vážně? To není o kličkování, já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí, dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům, už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika, musíte postupně, my nemáme těch 35%, má je ano, tak to prostě je, takže celá řada věcí, mám ano tu vyšetřovací komisi na dozimetr, slíbil jsem ji, bez hlasu ano bych ji neměl, bez hlasu ano bych nebyl předsedou té komise, to znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou, mohl bych pokračovat, usnesení k sudetoněmeckému landsmanšaftu, to bylo naše usnesení, já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak, ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není o kličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Medicharová, 50 korun. Nepřipadá vám situace v Německu 30. léta, myslím, ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 33, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace, dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 33. A v roce 39 zahájil se tou válku. Za 6 let? Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu.
V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý, který byl

Otázka, kde jako ho uvidíme na podzim kandidovat do senátních a komunálních voleb za pro. Děkuji, Helena z Děčína. No tak u těch komunálních voleb to bychom tady byli hodně dlouho, protože my máme opravdu několik desítek kandidátek, některé vlastní, některé koaliční, někde naši členové hostují na kandidátkách těch místních sdružení. Já to všechno zveřejním samozřejmě na svém Facebooku i na webu strany PRO, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představili na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, který, za kterého bych dal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka, než je on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajse, naší legendy, ale je to prostě člověk, takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba. Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu PRO na Trutnovsku. Takže jestli nechcete na Trutnovsku větrné elektrárny, tak víte, komu dát hlas, protože Hynka fakt jako nikdo nepřesvědčí, aby tam postavil jenom větrníček, takový malý na zahradě. To vám můžu garantovat. Děčín, Honza Skalický, mimochodem správce ústecké větve spolku Svatopluk, který já mám ve velké oblibě a ve velké úctě. Takže vlastně člověk, který vede ústeckou větev v spolku Svatopluk, dopravní expert, člověk, který má v malíku nejenom tu vodní dopravu, která je jeho nejoblíbenější, ale i silniční, železniční dopravu. Ukazoval nám plán dálnic, jak by mohly vypadat v České republice. Skvělý, skvělý, opravdu perfektní program. Takže co se týče Děčínska, tak Honza Skalický. A na Příbramsku je to pan doktor Šorna, Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici, zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím příbramském žije. Takže Příbram Josef Šorna, Děčín Jan Skalický, Trutnov, Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám, a Ostrava město Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě... Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry, totálně prostě jenom se snaží zavděčit jim, vlézt, no to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří, na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru. A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by. Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hrumková, 100 korun. Indro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tito čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 8761 10 liber. Pane Reichle, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal lovnou změří, mělo by to podle vás sledovanost? Stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neuměl dělat líp, prostě každý máme cílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle

práci, jako myslím, naprosto dokonalé. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo, možná je to jiná částka. A ona to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci, tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli, takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má, myslím, přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku. U jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu. Dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Friedrichová, někde na nějaké té platformě Hero Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Ten zkrachoval. Thomas Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v Reportérech ČT nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Thomas Paukner. Možná by Nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček, ale Pavel Štrunc, Xaver. Ten dokázal, že si dokáže najít svoje publikum, ne? Jednoznačně. Pavel Štrunc skvělý na Echu. Radim Panenka fantasticky na Parlamentních listech. Geniální moderátor. Tihle by tam byli, protože ti ukázali, že jsou i bez zázemí České televize si schopni najít své publikum. Protože to umí. Protože to prostě umí. Dělají to řemeslo dobře. A Česká televize by se musela snažit je najmout. Ale do té doby, dokud Česká televize bude placená povinně, bez ohledu na to, kolik má diváků a jestli to někoho zajímá nebo ne, do té doby tam budou tyhle fosílie dát. Jednoznačné, jasné, jednoduché. 2.93, 50. Hezký večer. Proč nejsou novináři trestně odpovědní, zlinčují kdeko? Neumluví se při chybě, cíleně manipulují, vyhrožují. Největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní. Otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností. Já vedu spor, teď mám dva spory se Seznam Zprávách. Jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace, tak to, o čem se baví teď v Senátu ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikánští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofreně proruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se tam ptal, když ona říká, proč šíříte proruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu. Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda vzal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale pro boha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? Ano, mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec to nechápu. To je bohužel. Ale v České republice
odstíhat třeba pomluvu, není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenčně nejlepší práci, děkuji, moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc. Samozřejmě na prvním místě musím jmenovat kolegy z klubu SPD, ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně, chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umím Okamura, Radim Fiala, bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA, ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Vondráček dělá strašnou spoustu práce. Zuzka Majerová z Triklory. Ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Máme například té komisi v Dozimetru, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuju. A samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem. Jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře. A na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než že seděli v té sněmovně. Každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa, šmejda, na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si s toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali, tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice, to vám teď já tady říkám. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic, možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám. Tady mě píše, že je 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit. Už teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuju moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách. Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajze, já znovu říkám, já mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít, ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro. Vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno. Je rovný jak betonová zeď. Prostě nikdy z ničeho neuhne. Nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On, když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budu publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi, nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete. Takže kandidátka pro Právo, respekt, odbornost za Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93,20 korun. Jaký máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu?
No, já už jsem o Pauknerovi mluvil. Myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že? Cokoliv napsal Paukner o stanu, o prostě předražených nákupech, o bístanu, tak to se mlčelo. Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, 2 dny na hlavní stránce a tak dále, a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni se zajímají o tom, co vypublikuje dál, a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle scéně. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk. Z rentgenu zápěstí lze určit stáří. Jo, už jsem to pochopil. To je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům. Teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál. Že by prostě někdo řekl, a podle rentgenu mu je 20, by řekl, ne, je mi 17. Prokažte, že ne, to by bylo. Nevím, rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů? To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěly všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybnuju. Když Palacký, Čelakovský a další začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za 2 nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň české státnosti nést. To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašínem byli odsouzeni, byli v žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu. Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, stá, tisící a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se toho nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun. Litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla? Přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavitelný, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové,
to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám řeknu ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku, tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále, ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožíráte. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já už jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barraso, Tom Barraso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval. Jágra, Tocheta, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho, mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali. Protože by neměli toho Crosbyho, Malkina další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám. Je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední dvě otázky, už budu muset končit. Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na něj přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, 1000 dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy financovat naši stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední. Zlatá Hamantáková, 200 korun, moc děkujeme. Stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv, jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jimi musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi,
že se nenecháme řídit a vést za ručičku, jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou. V ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností. Protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať je naše vlast, ať je naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: vítám dnes, tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Leto páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes studio Kadaň, tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovatí už byste mohli a měli na Odyssey. A to
1: svobodném vysílači.
0: Ano. Je to tam a jsem tam jste mohli a měli na Odyssey a to
1: svobodné vysílač.
0: Ano, tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No, nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také to tady ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já to tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odjinud, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Výsledky budou jako 7, no to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost a zajímavost mi z domova, aby jsme to měli skončit a pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tématické okénko a nesmrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený, já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer, zdravím vás i vás, vážení posluchači, a jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030 a teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš. Zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli frekvence jedna, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ ruskové EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty ichtylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižnikamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižnikamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a no, havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za poslední 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostů a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku během své obchůzky, tak říkají, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádi by nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo, to. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. Bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? What's a goal? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel Tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v Asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy, nebo tedy ten velitel Tichomořské flotily, zvláště poznamená, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No,
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, jim zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydalo zatýkač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Conor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligie Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme, na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk tedy střed přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přičnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustřeďování sil útoku. Tak dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačiti.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych si dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto: Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU nebo do EU, do vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturně mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
0: Dobře, dobře, tady někde není. Já myslím, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz tady na ten
2: To já tu
0: rozhovor.
2: zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
0: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara, asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8., tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z tedy z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
2: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičení Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem. Navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze čtyř ostrovů jižní skupiny Velkého Kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Koreami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti Kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivní dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků protiruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, tak, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitelé ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovoru o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglas MacArthur. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy. Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak to, ono je to 5. ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu,

0: Ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území. A čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je. Počkat, ještě jednou. Sergej Lavrov, zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
1: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže tolik jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnuji z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co jaksi se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede. Ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
0: Tak, přepojíme už
1: Jsme,
0: se do
1: ano.
0: druhého okraje, stát 404, a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nuž, a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokorejským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiútoky.

0: raketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva a v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čekal prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdřív došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, pro ty těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměroval přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením, což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se ní přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačným směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti, zase článek je další.
0: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších, tedy zaplněny troskami. A Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TASS. Tak, můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to zatím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročily hranici a získali kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali by to šli uklízet, tak jim to vybuchlo pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, která je součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v přesné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika, ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu z tras využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexeje od Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dál je zpráva. A mi to spadlo. Stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S se střelil dva ukrajinské suchoje SU-27 v jediném prýtovzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídková ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nuž, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čili o početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, to už je snad šestá generace SU-57, a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy, já teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechy, možná spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj, obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města a rozdělují jako obvykle na několik částí, čímž se odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady uvedené války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítunové klouzající pumy, KAB-1500, Gerань-2 a Gerань-3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Roh. při kterém teda zničili tu infrastrukturu a